Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po dvou, třech letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

vášeň, jen tak ze známosti. Dokola a kolem, v jednom procesí.

Nové Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z osmdesátkového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkanej, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lap steel nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smetáš.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Myslíme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba pomřel. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel.

konečná, prosím vystupovat, přátelé. Konečná, motoráček dál už nejede. Jdem hledat zlato, stojí to za to, kdo z nás to ví, kde leží v srdci

0: Takové je tedy nové album Žalmanova spolu a Tomáš Porad něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik, jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky do...

světlo hřeje prázdno v těle, prodlouží den a třeba někde u vína pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo, měl jsem stovky domovů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak... Posílám
6: ano,
5: všem.
6: Já
5: a
6: posílám taky dálku, ano, Kateřině. Kateřina Macháčková. A zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru, aby se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach? No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy se, jak si předpokládáte tady. Já jsem ten, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, aby se mi lezl špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček.
3: Ne,
2: já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady v brašničce na... Ježíš, já tady, milospane, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu, na mou duši, já jsem instalatér. Milospane, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se. Vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospane, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kam je vám kohoutek, vidíte to? Kikiriki kohoutek, jo, kap. No, podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte Francouza. Já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se. Nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady pohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si pan, se mě po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: Ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý v telefonní čísle, tak jsem se snažila někoho, nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě to, se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky. Jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Patrika Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brno z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a praje vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, ano. Dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský.
4: No
3: jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient, rozumíš, co ty si počneš, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocný.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě se něj zbohatlí, ty pozor. Chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním stavu.
9: Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Tak
9: vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuju některý nemocen, nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokud.

0: jsem zatajil dech a on stichnul, říkal si, a sedí, tak nic. Za chvilku, tak já zase, ticho, nic. Říkal si, a já, hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým měsíci pojítala, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malu umlátím a mě píská průduška.
1: Ano.
0: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem, hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm. A já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že nejvyšší to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
2: Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
0: A teď slyším, jak ten Novotný říká, lidi přichází vizuální komik, Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jako by něco jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam to, že zalipovat 39 dírek. Nežádná legrace.
1: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
0: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty už byly na
1: slipy taky proděravělý.
0: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
1: Jak to?
0: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka.
4: Ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidují proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme
4: a já
3: tady měli
4: to udám
3: jako
4: takhle do hrsti a jo.
3: A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No,
4: pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No, já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léků.
3: Jak?
4: Říkala,
3: tom,
4: tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co
4: ne. Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení a jo. že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pirolka, proto jsme měli humor na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete oni, přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak, tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak to tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tady v éteru v této chvíli? Dobrý den přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževs, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám
3: děkuji.
4: Taky, Patriku.
3: Mějte
4: ano,
3: se vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuji za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolné, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte,
8: no,
7: paní tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukáž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
7: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako, jo?
8: No, no.
7: A ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
8: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No.
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: To tak nějaká je blbej form. No, skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset tomu říct, člověče. Já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit?
8: No,
7: já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. A teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takovej doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo?
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, a ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: Ale to bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli, už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci už neměli schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, starý doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo. Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejný zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6., ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No, ale budeme mít roční, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce,
3: no,
1: a tím to jde.
3: To bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká? Kterou dáme k přemýšlení?
4: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
4: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
4: ano.
3: Ne.
5: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
6: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně. No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
5: O to více zvěře.
6: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
5: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a moc jsem se divil, jak je to velký zvíře.
6: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
5: Možná, že to byl ten samý.
6: Kdo ví, jestli takhle...
5: Přespultoval z Tábora.
6: Nekmita.
5: Na Děčínsko.
6: No tak, když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartované takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáh, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
4: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
4: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
4: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
4: No.
3: 731 800 900 volejte,
4: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já nejsi země.
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádko ani jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu. Že jo?
5: Na večírcích jste si četli a tak. Ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. A já když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se optal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já Já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Skončila zeměživitelka, i letos ji navštívili desítky tisíc lidí. České volejbalistky s předstihem postoupily do play-off mistrovství Evropy v Brně. Na jihu Čech bude dneska většinou oblačno s teplotami kolem 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Odboráři budou dneska jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je třeba to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun. To Středula vítá.
3: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
2: Svazy po úpravě systému volaly dlouhodobě, změnu vítají i zástupci zaměstnavatelů. Vláda by se k návrhu měla vrátit v pondělí při jednáních o rozpočtu na příští rok. V Českých Budějovicích včera skončila mezinárodní výstava Zeměživitelka. Na 52. ročníku se představilo 6 000 vystavovatelů. Návštěvníky zajímala technika, zvířata i moderní technologie.
4: Tady bylo nádherný, spousta mašin. Je to hezký.
5: Říká 72-letý Pavel Matouš. Návštěvníky zaujaly i moderní technologie, například aplikace Agata, která dokáže zemědělcům v práci hodně pomoct. Doplňuje Ondřej Hale ze společnosti AG Data.
6: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě, soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
5: S letošním ročníkem výstavy byl spokojený i předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin.
7: O dobrém průběhu celého Agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli turnikety našeho výstaviště.
5: Příští Zeměživitelka začne 26. srpna. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
2: Muž z Českobudějovicka uvěřil falešným investičním poradcům, přišel skoro o 3 miliony korun. Několik měsíců posílal peníze na účty podvodníků a část hotovosti předával kurýrům. Jak informovala policejní mluvčí Lenka Krauzová, při poslední předávce měl odevzdat dalších 800 tisíc korun, obrátil se ale na policii. Na schůzku tak přijeli kriminalisti a zásahová jednotka. 21-letý podvodník skončil ve vazbě.
1: Sport.
2: České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Trenér Janis Atanasopoulos ocenil to, jak tým zareagoval na ztrátu druhého setu.
8: Po druhém setu jsme měli rychlou poradu, holky se pak na hřiště vrátily motivované a agresivní. Šli jsme bod od bodu a byli trpěliví. A taky jsme si zápas začali trochu víc užívat a trochu víc se usmívat. Vyhrát jsme si zasloužili.
2: Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky čtvrtečním zápasem proti Bulharsku.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska většinou oblačný, na horách se budou místy vyskytovat přehánky, jinde je čekáme jen ojediněle. Výjimečně se můžou vyskytnout taky bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 22 a 25 stupni, na horách od 19 do 22 stupňů. Vítr vane slabý proměnlivý a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pět hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to ve středu 26. srpna. Tak dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

Divoký byl dohrává 8:15 po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je středa 26. srpna, do konce roku nám zbývá 127 dní. Zajímavostí, že právě tento den, v tento den padly ve významných bitvách hned dva čeští králové, a to Přemysl Otakar II. A také Jan Lucemburský. A svátek dnes mají Luďkové. Luděk je původně česká odvozená domácká podoba českých jmen Ludomíra a Ludoslav a také německého jména Ludvík, které se později pak osamostatnilo. Význam jména je slavný válečník. Luděk je také domácká podoba dvou slovanských jmen Ludomír a Ludoslav a význam je jenž lidu přináší mír a také slavící lid. Luďkům k svátku všechno nejlepší. V roce 1278 zvítězil Rudolf Habsburský v bitvě na Moravském poli nad českým králem Přemyslem Otakarem II., který v bitvě přišel o život. Vzpomeňme také rok 1992, to předseda vlády České republiky, tehdejší tedy Václav Klaus, a předseda vlády Slovenské republiky Vladimír Mečiar podepsali v brněnské vile Tugendhat dohodu o rozdělení Československa. Mělo se tak stát a stalo se tak od 1. ledna roku 1993. 26. srpna roku 1278 tedy zemřel Přemysl Otakar II., český král, který padl v bitvě na Moravském poli. V roce 1346 zemřel Jan Lucemburský, český král, který padl v bitvě u Kresčaku, a společně se svým králem v bitvě padl také i Jindřich II. Z Rožmberka. V roce 1968 zemřel Martin Fritsch, filmový scénárista, herec, režisér a pedagog, bylo mu 66 let. V roce 2008 zemřel Michal Dočolomanský, slovenský herec, zpěvák, moderátor a imitátor. Bylo mu rovněž 66 let. A ještě vzpomeňme rok 2022. To zemřela ve věku 75 let zpěvačka, textařka, moderátorka a herečka Hana Zagorová. 26. srpna roku 1910 se narodila Matka Teresa, albánsko-indická katolická řeholnice, misionářka a humanitární pracovnice, také nositelka Nobelovy ceny za mír. V roce 1925 se v Daticích narodil Milan Codr, publicista a spisovatel literatury faktu. 78. narozeniny dnes má Magda Vašáriová, slovenská herečka, diplomatka a politička. 71. narozeniny má Jiří Pehe, politolog a spisovatel. No a vám, kteří také máte dnes výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám a hlavně hodně zdraví. Teď už nás čeká píseň, kterou zaspívá Kenny Rogers a také Dolly Parton. A právě ta včera v 80 letech rovněž zemřela. Tak užijte ten dnešní den. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Je 17:45 a k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zataženo, kránu převážně oblačno, na horách místy a jinde jenom ojedinělé přehánky. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 12 stupni Celsia, na horách bylo mezi 13 až 10 stupni. Přes den nás čeká převážně oblačno, na horách místy, jinde ojedinělé se budou vyskytovat přehánky a ojedinělé mohou být i bouřky. Později odpoledne pak budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vád by měl slabý, proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou většinou dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se hned na SMSky, které nám posíláte. V Kamenici nad Lipou je skoro zataženo a 13 stupňů a bez větří, píše a pohodovou středu přeje Věra. Věro, děkujeme. A pak ještě přišla před okamžikem také zpráva ze Zduchovic, kde je zataženo 13 stupňů a bez větří. Pěkný den přeje všem ze Zduchovic Josef. Josefe, i za vaši SMSku děkujeme. A přejeme také hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Váží tuny vznikají celé měsíce a mají vydržet stovky let. Přitom o výsledném zvuku můžou rozhodovat pouhé gramy bronzu. Jak se v jedné innsbruské dílně už přes 400 let rodí zvony, tak o tom bude řeč za chvilku. Ale ještě předtím bude zpívat Anaka píseň, která se jmenuje Kovboj.

0: Na jejich zvony hrají přední evropské orchestry, znějí v kostelních nebo z kostelní zvěží po celém světě a ty menší zvonečky cinkají na krku kravám na alpských pastvinách. Grassmayerovi z Innsbrucku je odlevají nepřetržitě od roku 1599. Jejich rodinná dílna přežila 30letou válku, napoleonské tažení a také dvě světové války. Ani 400letí zkušeností přitom pořád nestačí k tomu, aby předem přesně věděli, jak bude další zvon znít.
1: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
2: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
1: Na bronzovém plášti vystupují reliéfy světců, různé drobné ornamenty a taky české nápisy. Tohle všechno nejdřív vznikne z vosku, potom se to otiskne do hliněné formy a nakonec do bronzu. A dokonce ani háčky a čárky, tedy prý pro rakouské zvonaře, nepředstavují žádnou speciální výzvu.
2: Čeština je pro nás ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
1: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten jediný harmonický celek.
2: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
1: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
2: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
1: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce. Z Innsbrucku Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Máme pro vás právě připravené Petra Pitra.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Poslanci budou dneska ráno znovu projednávat návrh na změny rozpočtových pravidel. Debatu přerušili po 11 hodinách. Novelu zákona k veřejným rozpočtům vrátil poslancům prezident Petr Pavel a ti se jí tak museli znovu zabývat. Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Nový přímý autobusový spoj propojí Hlavu a České Budějovice. Jezdit začne od pondělí 31. srpna a zastavovat bude mimo jiné v Pelhřimově, Kamenici nad Lipou a v Jindřichově. Hradci. V pracovních dnech mají spoje z Jihlavy výjíždět v 5.40 ráno, v neděli ve 3:45. Spojení prodlouží ustávající linku mezi Českými Budějovicemi a Humpolcem. Jihočeský hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Deníku N. Kuba řekl, že jeho nominace souvisí s hejtmanským postem. V minulosti ale jihočeští hejtmani v dozorčí radě Budvaru nezasedali. Fotbalisti Hluboké nad Vltavou podlehli ve druhém kole českého poháru MOL Cupu Viktorii Žižkov 0-2. Dneska čeká zápas Písecké hráče, kteří na svém hřišti od 17.30 přivítají Pardubice. Táborsko se ve stejném čase představí na trávníku pražské Admiry. Jih Čech bude dneska většinou oblačný s ojedinělými přeháňkami, později odpoledne budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Teploty vystoupají na 25 a na horách na 22 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. V seriálu Jeden rodič na všechno se za chvilku budeme věnovat samoživitelům mužům. S jakými reakcemi se setkává Vojtěch z Královéhradeckého kraje, který má v péči 6letého syna? O tom bude řeč za chvilku v reportáži. Ale teď bude zpívat ještě předtím Janek Ledecký.

0: Dnes vás v seriálu Jeden rodič na všechno seznámíme s tátou samoživitelem. Jmenuje se Vojtěch, žije v Královéhradeckém kraji a sám se stará o malého syna. Jak říká v reportáži, kdo si náročnou situací neprojde, nepochopí, o co jde.
1: Vojtěchu, vám je 33 let, jste samoživitelem jak dlouho?
2: Já jsem samoživitelem od roku 2021, to znamená zhruba 5 let. Partnerka opustila naši domácnost, nebyl tam úplně zájem z její strany se o syna starat, takže jsem to samozřejmě jako milující rodič dělal přirozeně prostě sám.
1: A synovi tehdy byl zhruba rok a půl?
2: Rok a půl, ano. Tak nějak jsem do toho prostě vpadnul. Najednou bylo mojí povinností mít v pořádku domácnost, vyprat prádlo, abychom měli v čem jít do práce, do školky, naučit se vařit, aby prostě synovi nic nechybělo. Synovi jsem našel jesličky, kam nastoupil. Potřeboval jsem si především udržet práci, takže to tempo prostě bylo a vlastně je jako neuvěřitelně náročný.
1: Šestiletý Jáchym za námi teď přišel s razítkem.
2: Chceš se posadit tady?
1: Co to je? Červené razítko, které dělá nálepky.
3: Já.
1: Už zaznělo to tvoje jméno, ale můžu se přece jenom zeptat ještě jednou, jak se jmenuješ?
3: Jáchym.
1: Jáchym, Jáša, jaké ještě jsou varianty?
2: Ještě Jášík, ale tak, jak říkáte, no.
1: A jaké máš prázdniny?
3: Dovolený.
1: A co rád děláš? Sportuješ třeba?
3: Jezdím na kole.
1: A co děláte s tátou?
3: Hrajeme si.
2: My si rádi zajdeme do bazénu, občas si tady zahrajeme florbal před barákem.
3: Jo.
2: Syn hraje aktivně, to znamená, my dvakrát týdně dojíždíme na tréninky, o víkendech potom na turnaje.
1: Máš nějaké oblíbené knížky?
3: Jo, já nevím.
1: Táta pomůže?
2: Máme takové různé pohádky, že? Před spaním čtem.
1: Ty se pořád usmíváš?
3: Jo.
1: A když bychom se bavili o tom, jak žijete s taťkou, tak třeba spolu vaříte? Připravujete něco k jídlu?
3: Špagety se sýrem a s omáčkou.
2: Jo, je to dobrý pomocník. Jáša, Jášík. Ty jsi domů? Tak jo.
1: Syn si teď jde hrát, k nějakým víkendům společným dochází, váš syn vídá mámu?
2: Ano, vesměs jednou za 14 dnů na víkend ho mamince vozím, ale poslední dobou je to velice jako nepravidelný.
1: Nějaké téma jako výživné?
2: Nepobírám, o syna se starám z vlastních zdrojů, z vlastních úspor. Přiznám se, že kdyby ta situace byla jiná, že bych si vůbec nevěděl rady, jak to zvládnout, protože i tak je to vlastně poměrně dost náročné všechno to ufinancovat.
1: Vy bydlíte se synem v malé obci v Královéhradeckém kraji, co vlastně reakce okolí na to, že jste na dítě sám?
2: V mém případě ta reakce je většinou spojená s jakýmsi obdivem, dotazy, jak se to dá vlastně zvládnout, jak to zvládám. Mám pocit, že u těch mužů je to opravdu hodně, hodně nezvyklý.
1: Co je pro vás nejsložitější?
2: Já myslím, že to je to skloubení s tím každodenním životem a péčí o toho syna. Že tam není samozřejmě na 100% ten prostor na to, jak já bych se mu chtěl věnovat. Je to tak náročný, že opravdu si myslím, že kdo si tím neprojde, tak nepochopí, o co jde. A samozřejmě i ta tíha té odpovědnosti, protože prostě by se o syna neměl pořádně asi kdo postarat, kdyby se něco stalo.
1: Podrobněji o solo rodičích píšeme na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zataženo, kránu převážně oblačno, na horách místy, jinde ojediněle přehánky a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 10 stupni Celsia. Přes den nás čeká převážně oblačno. Na horách místy, jinde ojediněle se budou vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty přes den 22 až 25, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vát by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra ve čtvrtek bude převažovat polojasná obloha, k večeru pak začne od jeho západu přibývat oblačnosti, související s blížící se zvlněnou studenou frontou. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 16 až 12 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 26 až 30 stupňů Celsia. A zítra by měl vát slabý, během dne mírný, jihovýchodní až východní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Tipy pro volný čas.
1: 4 minuty po 6:15 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Do prvorepublikové plovárny ve Volyni dnes přijede nezávislý soubor Loutky bez hranic s představením, které se jmenuje Tři medvědi a drzá Máša. To představení začne v 15 hodin. Večerní procházka za historií Prachatic s hranými obrazy začne v 19 hodin. Vyjde od Dolní brány. V zoologické zahradě Hluboká je dnes dřevosochařské sympózium. V panské zahradě ve Strakonicích si od 18 hodin můžete poslechnout jamování s kapelou Pauza. Na malém nádvoří Třeboňského zámku od 18 hodin vystoupí skupina historického šermu Bratři z růže a také soubor historického tance Campanello. Petr Kalandra Memory Band zahraje od 18 hodin na náměstí v Horní Plané. Kukuřičné panenky se od 8 do 10:30 dopoledne můžete naučit vyrábět v dačické knihovně. Ještě jedna pozvánka. Světový den divokých psů připomene právě dnes, psi si připomenou v zoologické zahradě Dvorec u Borován. Celý den, tedy od 9 do 18 hodin, máte jedinečnou možnost poznat, jak výjimečně spolupracují, jak jsou inteligentní a také jak pečují o svou smečku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Uživatelé by si měli ověřit svoje hesla. Na 200 zpěváků a tanečníků dneska odehraje první letošní představení Prodané nevěsty na návsi v Jihočeských Holašovicích. Hlavní tah obcílnáře na Strakonicku bude ještě letos kompletně osvětlený. Dnešní teploty na jihu Čech se dostanou k 25 stupňům. Příjemné středeční ráno vám přeje Petra Pitra. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje svoje weby. Doména gov.cz má podle Digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidi totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z Digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
5: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
4: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Stát začal s přesunem na novou doménu datových schránek na konci června a podle Digitální informační agentury už ji používá skoro 20% uživatelů. Smetanová opera Prodaná nevěsta dneska opět zaplní náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Celkem jsou pro diváky připravená 3 vystoupení. Pro Jihočeské divadlo jde o vrchol sezóny, říká režisér představení Tomáš Ondřej Pilař.
6: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících.
4: Nové veřejné osvětlení začne na konci roku sloužit chodcům Velnářích na Strakonicku. Vedení radnice začalo s budováním posledního 300 metrů dlouhého úseku podél hlavního průtahu obcí. Nový systém sled svítidly nahradí staré sodíkové výbojky. Podle nezávislého starosty Josefa Hanze bude přestavba osvětlení stát necelé 2 miliony korun.
7: My tam musíme dát nový sloupy veřejných osvětlení, na ně se dá moderní LED koncovka se světlem. Akce je koordinována ze společností EGD, protože oni si z těch starých sloupů se to vedení sundá a dá se do země.
3: Počasí.
4: Jih Čech bude dneska většinou oblačný, na horách se budou místy vyskytovat přehánky, jinde je čekáme jen ojediněle a výjimečně se můžou taky vyskytnout bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Z
0: Zeměživitelka skončila. Přehlídka moderních technologií, zvířat také a také zemědělské techniky přilákala na Agrosalon také letos desítky tisíc návštěvníků. Jaký byl ten 52. ročník největší zemědělské výstavy, shrneme s naší reportérkou za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 6. hodině ve středu 26. srpna. Dobré ráno a hezký den přeze studia Luboš Voráček.

0: Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích včera skončila. Nejmodernější stroje, také zvířata, také dobré jídlo přilákali i letos 10 000 návštěvníků všech generací, kteří se mohli dokonce seznámit s Agátou, tedy umělou inteligencí, která je pro zemědělce velkým pomocníkem.
1: Plánujete příští sezónu? Agáta připraví varianty osevního plánu a ke každé spočítá předpokládané náklady.
2: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě. To znamená, pokud jí položíte otázku, co se dnes dělo na farmě, ona vám udělá soupis toho, kde jezdili stroje, jaký řidič pracoval, co se dělo ve skladech.
3: Aplikaci Agátu, první umělou inteligenci vyvinutou přímo pro potřeby moderního zemědělství, mi představuje obchodní ředitel společnosti AG Data Ondřej Hale.
2: Současně dokáže vyhodnotit provozní hospodaření podniku, dokáže díky svým schopnostem uspořit náklady na například osiva, hnojiva, postříky.
4: Tak pojď Jáchyme dovnitř, já ti ukážu, jak to funguje tady.
3: Šestiletý Jáchym z Nové Vsi na Vysočině se právě jde podívat do kabiny jednoho z nejmodernějších traktorů, který na výstavě je. Ukáže mu ho prodejce Matěj Bayer.
5: Ten traktor všechno umí.
4: Umí to jezdit samo, má to GPS navigaci, tahat všechno možný nářadí.
5: Umím i zařadit u zetola dvojku.
4: Šikovnej, je vidět, že už si v tom někdy seděl, čověče.
5: S dědou Jaldou jezdím.
3: Na Jáchyma čeká jeho maminka
6: Věra Houtková.
3: Vás taky zajímá technika?
6: Já bych se ráda podívala někam jinam, ale mám doma 3 chlapy v chalupě, takže nemám nárok. Musím se podřídit. Stroje a jídlo, nic jiného nezajímá.
3: Mezi 1000 návštěvníky je také 72letý
7: Pavel Matouš z Krasoňovic. Byl jsem tady moc krát. Jo, poprvé ve 23 s velkou partou. Pro mě největší zážitek byly ty první výstavy po revoluci. To už jsem byl jako léta v zemědělské praxi, už jsem pracoval jako agronom a viděli jsme úplně nový stroje, byli jsme z toho úplně odvázaní.
3: Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin hodnotí letošní ročník výstavy Země živitelka velmi pozitivně.
8: Máme velmi kladné ohlasy od vystavovatelů a o dobrém průběhu celého agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli turnikety našeho výstaviště.
3: Příští ročník agrosalonu Země živitelka začne 26. srpna. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 6:45, tak máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zataženo, kránu převážené.

0: 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMS také z Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě je oblačno a 12 stupňů. A klidno, jak píše a hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu také přejeme hezký den. A mám tu také SMS z Trhových Svinů, kde je oblačné ráno, 13 stupňů. Pěkný den všem i do rádia přeje a zdraví Boža. S Božou jsem se potkal v Trhových Svinech o víkendu, tak děkuji naší pravidelné pisatelce a přeji dobré ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Eva Farná rozpívala 6 minut po 6:45. No a až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové fotograf Robert Vano. Dozvíte se například také to, jestli si dokázal kdysi představit, že ve své práci dostane se tak daleko a že bude fotit světové známé osobnosti.
1: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Ale oni nehledají kamarádi, jo? Oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo? A kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po 4. nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
0: Celý rozhovor s Robertem Vanem odvysíláme po 13. hodině.

0: nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte. Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 6:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Odboráři se dneska budou zabývat úpravou tabulkových platů. Na začátku týdne vláda představila jim a zaměstnavatelům návrh změn. Jestli na ně odborové svazy přistoupí, by mělo být jasné zítra. Součástí návrhu je třeba to, že by nejnižší tarif odpovídal minimální mzdě. Od ledna by tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové dosáhli na 24 900 korun. Archeologové našli při průzkumu u Českých Budějovic zhruba 4000 kusů munice z druhé světové války. Objevili taky pancéřové pěsti, kulomety a palubní kanóny. Protože část munice obsahovala bílý fosfor, zasahovali na místě policejní pyrotechnici. Ti nakonec všechnu nalezenou munici z bezpečnostních důvodů zničili. Hrad Kámen na Pelhřimovsku bude po tříletých rozsáhlých opravách od soboty znovu otevřený. První den bude pro návštěvníky přístupný zadarmo. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motocyklů. Slovinský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. V Andoře vyhrál horskou čtvrtou etapu letošního ročníku. Po 50-kilometrovém sólovém úniku porazil nejbližší konkurenty o 2 minuty a 39 vteřin a celkově vede skoro o 3,5 minuty. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. Na lídra Pogačara ztrácí téměř 10 minut. Jih Čech bude dneska většinou oblačný, přechodně polojasný, lokálně hlavně v Pošumaví s přeháňkami. Teploty vystoupají k 26 a na horách k 22 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na nehodu pozor v Prachaticích, na náměstí Přátelství se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 6:30, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné středeční ráno. Čertovu stěnu dnes tedy obdivujeme jako jednu z nejkrásnějších scenérií na Vltavě. Pro plavení dřeva ze Šumavy ale tehdy bývala pořádnou překážkou. Jak ji chtěli tedy obejít jednak rybníkář Štěpánek Netolický a také o 200 let později pak inženýr Josef Rosenauer? A proč jejich smělé plány nakonec tedy zůstaly pouze na papíře? I to uslyšíte v dnešního České vlastivědě, kterou připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ji nabídnem, ale ze všeho nejdříve bude zpívat Hana Zagorová. Mimochodem, dnes jsou to 4 roky, co ve věku 75 let právě Hana Zagorová opustila tento svět. Tak můžeme zazpomínat s písní Já se vznáším.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V jihočeské vlastivědě uslyšíte návod, jak obeplout čertovu stěnu. Bohužel návod jen teoretický. Kdo by neznal čertovu stěnu a čertovy proudy na Vltavě nad Vyšším Brodem? Dnes toto místo obdivujeme jako jednu z nejkrásnějších přírodních scenérií, ale před staletími se na ní lidé dívali trochu se strachem, jako na dílo temných sil. Skála bývá ve starých mapách označována také jako čertova kazatelna. Místo zároveň tvořilo i překážku pro plavbu dříví ze Šumavy. Kolem roku 1530 se známý stavitel rybníků Štěpánek Netolický snažil vymyslet řešení, jak uspůsobit kamenité koryto Vltavy pro splavování delších kmenů. Nešlo by to tenkrát jinak, než odstraněním asi 300 velkých balvanů a stavbou dřevěného koryta mezi nimi, kudy by voda mohla volně proudit. Příliš nákladný podnik ale zůstal nerealizován. O 2,5 století později si s tímto problémem lámal hlavu jiný technicky nadaný odborník, inženýr Josef Rosenauer, tvůrce známého Schwarzenbergského plavebního kanálu. Předložil dokonce 2 varianty, kudy obejít, respektive obeplout, čertovu stěnu. První počítala s využitím přírodního koryta Vltavy v úseku čertových proudů, do něhož by byl vložen vyzděný kanál o délce přes 7 kilometrů. Druhý návrh spočíval ve vyhloubení koryta ve svazích nad čertovou stěnou, tedy prakticky ve stejné trase, kudy později vedl náhon na vodní elektrárnu a dnešní vltavská cyklostezka. Všechno zůstalo ale jen na papíře, stejně jako mladší projekty z 19. století. Ale nám se zachovala krása divokého údolí.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme v jižních Čechách většinou velkou oblačnost a ojediněle se vyskytují slabé přehánky. Teploty máme mezi 12 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 15 stupňů Celsia a neslabý jižní vítr 1 metr za sekundu. Tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáně vlásí 11 stupňů a slabý jeho západní vítr 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude převažovat oblačno, přechodně bude i polojasno. Zejména odpoledne se lokálně vytvoří přehánky, a to zejména v Pošumaví. S malou pravděpodobností se může vytvořit i bouřka. Přehánky večer ustanou a teploty dnes budou mezi 23 a 26 stupni v těch odpoledních maximech, na horách 19 až 22 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: Pane Gregore, jaké jsou teplotní rekordy k 26. srpnu?
2: Ta maximální hodnota je z roku 2011 34,3 stupně a ta minimální 2,8 stupně z roku 1980. Průměr pro dnešní den 17,6 stupně. Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 10 minut a zapadne pak 4 minuty před 8 hodinou večerní.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude oblačno až polojasno, převážně s oblačností vysokého patra. Kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty nám klesnou na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10 a bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno nebo skoro jasno. Večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Zítra nás čeká oteplení, ty odpolední maxima budou mezi 26 a 29 stupně Celsia, na horách 24 až 27. Bude vát ráno slabý, během nemírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž kvůli těm vyšším odpoledním teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Tak za to děkuji pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Smetanova opera Prodaná nevěsta právě dnes opět zaplní návěc v Holešovicích. V roli Kecela se navíc letos ještě divákům představí také basbaritonista Adam Plachetka. Podrobnosti přidáme k tomu za chvilku, teď je tu Tomáš Linka.

0: Kulisy selského baroka Holešovické návsi znovu rozehraje příběh Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Celý prostor se na tři večery promění na otevřenou scénu. Už šestým rokem je zaplní bezmála 200 zpěváků a tanečníků Jihočeského divadla.
1: V samotném srdci Holešovické návsi se teď odehrávají poslední zkoušky Smetanovy prodanky. Příběh o nevěstě, kterou ženich prodá sám sobě, budou diváci sledovat v autentických prostorách usedlostí z 19. století.
2: A mimochodem ty štíty, které jsou datované, tak jsou datované přesně do období, kdy Smetana Prodanou nevěstu psal.
1: Zmiňuje režisér Tomáš Ondřej Pilař. Kromě architektury připomínají Smetanovou dobu taky kostýmy účinkujících, které jsou věrnou kopií blatských krojů. Stojí za nimi výtvarnice Dana Haklová. Při jejich vytváření spolupracovala s etnografy z několika jihočeských muzeí.
2: Bylo možné doslova okopírovat některé výšivky, některé střihy a ornamentika štítů, které stojí zde všude kolem, je identická s ornamenty, které jsou použity právě na těchto krojích. Samozřejmě zde je přítomná i typická blatská výšivka rybí šupinou a samozřejmě nemůžou chybět ani takzvané legendární blatské pleny, což jsou obrovské šátky, které nosily vdané ženy.
3: Rozmyslí si, Mařenko, rozmyslí.
1: Při úvodním představení se divákům v roli Kecala úplně poprvé představí basbaritonista Adam Plachetka.
4: Pro mě je to první Kecal. Já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, když se to amplifikuje. A tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady. Já jsem v Holešovicích asi vůbec poprvé. Ta atmosféra místní je nádherná a je super, že se podařilo přivést kulturu takhle přesně tam, kam patří.
1: V tradičním blatském kroji pak v roli Mařenky vystoupí sopranistka Kateřina Kněžíková.
5: V Holešovicích to je, myslím, za odměnu. To je taková krásná scenérie. Bylo to pro mě úžasné zase setkání s tím místem, ale je to vlastně docela komplikované, protože orchestr nemáme před sebou, celý orchestr je na straně a musíme dávat velký pozor na to, abychom byli teda rytmicky spolu.
1: Prodanou nevěstu hraje Jihočeské divadlo v Holešovicích už šestým rokem a jak sám režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, jde o pomyslný vrchol celé sezóny.
2: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Zde na návsi v Holešovicích stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících. Jsou to sbor, orchestr, dětský sbor, balet a samozřejmě sóla.
1: Na každé představení přijede sem do Holešovic bezmála 1000 diváků. Ta letošní už jsou kompletně vyprodaná. Z Holešovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Příští týden zahájí provoz přímá autobusová linka z Jihlavy do Českých Budějovic. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Parton. České volejbalistky s předstihem postoupily do play-off mistrovství Evropy v Brně. Maximální teploty na jihu Čech budou dneska kolem 24 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Nový přímý autobusový spoj propojí Jihlavu a České Budějovice. Jezdit začne od pondělí 31. srpna a zastavovat bude mimo jiné v Pelhřimově, Kamenici nad Lipou a v Jindřichově Hradci. V pracovních dnech mají spoje z Jihlavy výjíždět v 5.40 ráno, v neděli ve 3:15. Spojení prodlouží už stávající linku mezi Českými Budějovicemi a Humpolcem, vysvětluje mluvčí společnosti IKOM Transport Martin Havran.
2: Prodloužením linky tak chceme nejen propojit obě krajská města, ale zároveň tím reagujeme na požadavky našich cestujících z Humpolce a Pelhřimova, kteří mají zájem o obnovení námi dříve již provozovaného časného ranního spoje do Českých Budějovic.
1: Zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton, bylo jí 80 let. Informaci potvrdil její synovec Brian Seaver.
3: Dolly Parton během své kariéry napsala přes 3000 písní. Ve svých skladbách jako Jolene nebo I Will Always Love You se věnovala tématům lásky a zlomeného srdce. Zazářila ale i před kamerou. V 80. letech debutovala v celovečerním filmu Od 9 do 5. Po boku své kmotřenky zpěvačky Miley Cyrus si pak zahrála v Disney seriálu Hannah Montana. Pozdější roky zpěvačka zasvětila filantropii. V rámci své nadace Dollywood Foundation se soustředila na podporu gramotnosti a boj proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Za své úsilí získala v roce 2022 Carnegieho medaili. Anabelio, Český rozhlas.
1: Kompletní přeměna čeká kulturní dům ve Stráškovicích na Českobudějovicku. Vedení obce začalo s rekonstrukcí části budovy, která dostane přístavbu a patrovou nástavbu nad restaurací. Opravy vyjdou na 32 milionů korun a hotovo bude na konci příštího roku. Většinu nákladů pokryje dotace z Jihočeského kraje a Ministerstva životního prostředí. Sport. České volejbalistky postoupily do osmifinále evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním utkání základní skupiny. Trenér Janis Atanasopoulos ocenil to, jak tým zareagoval na ztrátu druhého setu.
4: Po druhém setu jsme měli rychlou poradu, holky se pak na hřiště vrátily motivované a agresivní. Šli jsme bod od bodu a byli trpěliví. A taky jsme si zápas začali trochu víc užívat a trochu víc se usmívat. Vyhrát jsme si zasloužili.
1: Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky čtvrtečním zápasem proti Bulharsku.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Jih Čech bude dneska většinou oblačný, přechodně polojasný, odpoledne se lokálně a hlavně v Pošumaví objeví přehánky. S malou pravděpodobností se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 26 stupni, na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policie stále řeší nehodu dvou osobních aut v Prachaticích na náměstí Přátelství a další nehodu máme hlášenou na silnici mezi obcemi Slavňovice a Řepeč u Opařan na Táborsku. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Mravenci jsou pro fungování lesa mnohem důležitější, než si možná uvědomujeme. Vědci teď ale chtějí zjistit, jak se mravenčí populace v Evropě mění a co stojí za jejich úbytkem. Podrobnosti přidá náš ranní host krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 a čtvrt minuty po 7 hodině ve středu 26. srpna. Dobré ráno a hezký prázdninový den přeze studia Luboš Voráček.

0: Dobré ráno, je středa 26. srpna, poslední týden letních prázdnin. Možná se ještě chystáte na pár dní někam vyjet a tak máte před sebou ještě nějaké to balení. Jak to u vás vypadá, když se celá rodina chystá opustit domov? U Jana Flašky, autora dnešního rozhlasového sloupku, to vypadá nějak takhle.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Občas zaslechnu v rádiu rozhovor s dobrodruhem, co se prosekal amazonskou džunglí, obletěl Kamčatku na Rogalu, žil půl roku s lidožrouty a holýma rukama bojoval s německými úřady. A ptám se přitom, jak asi vypadal jogurt v jeho ledničce poté, co se vrátil domů. Za dobu, co zůstal opuštěný v kelímku, si musel vyvinout vlastní vědomí a získat nadvládu nad celou kuchyní. Odjet z domova totiž není jen tak. V naší rodině trvá balení zhruba stejně dlouho jako následný pobyt mimo domov. Když se chystáme jenom na týden, tak i déle. Je třeba zabalit všechno, co by během naší nepřítomnosti zahynulo. Psa, dceru, morče a syna. Rostliny zatím necháváme doma, i když sehnat někoho na zalévání je rok od roku těžší a občas to vyžaduje metody výslovně zakázané ženevskou dohodou. Balení probíhá tak, že moje žena rotuje po bytě se šíleným výrazem a plní tašky vším pro přežití na severním pólu i vnitru sopky. Já během toho sedím u stolu a jím meloun s párkem a šlehačkou, aby se za dobu naší nepřítomnosti neskazily. Dcera si k oblečení přibalí 8 druhů pleťových masek, vlasové tonikum, šampon s kondicionérem a kompletní arzenál make-upu, včetně varianty pro případ jaderné zimy. Syn sází na minimalismus, zbalí se za 3 minuty, do batohu si hodí jedny trenýrky, herní ovladač a pytlík čipsů. Na buržoazní vymoženosti typu zubní kartáček, boty nebo kalhoty už mu místo nezbývá. Nejrozuměji se chovají zvířata. Pes vroste do své cestovní tašky a morče předstírá, že je jen chlupatý kámen. Když se konečně vypotácíme k autu, vypadáme jako uprchlíci z oblasti zasažené katastrofou, přestože jedeme jen na chatu. V takovou chvíli mě pokaždé zalije obdiv k těm rozhlasovým dobrodruhům. Ani se vším, co sebou táhneme, bych se nikdy nedokázal vydat do míst, kde vás může sežrat kajman nebo kmenový náčelník. I když během balení občas uvažuju o tom, že bych tam poslal svou rodinu. Ale uznejte, skutečná odvaha není vyrazit s batohem do džungle. Odvaha je nevrátit se v půli cesty zpátky domů zkontrolovat, jestli jste nezapomněli vytáhnout ze zásuvky žehličku.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme převážně oblačno, přechodně i polojasno, odpoledne pak se lokálně, zejména v Pošumaví, vytvoří přehánky. S malou pravděpodobností se může objevit také bouřka. Přehánky pak večer ustanou. Nejvyšší teploty 23 až 26 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia a vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná, ta nejnižší zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávě, všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMSka také z Velešína, kde je oblačno 12 stupňů. Dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Brloze je oblačno až zataženo, klidno a

0: Den před začátkem prázdnin se několik rodičů z Písku dozvědělo, že anglická dětská skupina, kam jejich ratolesti chodili od nového školního roku, nebude pokračovat. Zápisy do městských mateřských škol už přitom v tu dobu byly dávno uzavřené. Rodiče se ale rozhodli jednat rychle a nakonec si založili vlastní bilingvní dětskou skupinku. Se spoluzakladatelkami Nelou Mondekovou a Lucí Konečnou si v našem vysílání popovídáme ve středu 26. srpna po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8,5 minuty před 7:30 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Do prvorepublikové plovárny ve Volyni dnes přijde nezávislý soubor Loutky bez hranic s představením Tři medvědi a Drzá Máša. Představení začne v 15 hodin. Večerní procházka za historií Prachatic s hranými obrazy začne v 19 hodin a bude se vycházet od Dolní brány. V zoologické zahradě Hluboká je dřevosochařské sympozium. V Panské zahradě ve Strakonicích si od 18 hodin můžete poslechnout jamování s kapelou Pauza. Na malém nádvoří Třeboňského zámku od 18 hodin vystoupí skupina historického šermu Bratři z Růže a také soubor historického tance Campanello. Petr Kalandra Memory Band bude hrát od 18 hodin na náměstí v Horní Plané. Kukuřičné panenky si od 8 do půl 11 dopoledne můžete vyrobit a naučit se je vyrábět v Dačické knihovně. Ještě jedna pozvánka. Světový den divokých psů připomene právě dnes zoologická zahrada Dvorec u Borovan. Od 9 do 18 hodin, tedy celý den, tak máte jedinečnou možnost poznat, jak výjimečně tyto divocí psy spolupracují, jak jsou inteligentní a také, jak pečují o svou smečku.

0: Kylie Minogue teď vystřídá Petra Pitra, která připravila zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Poslanci budou dneska ráno znovu projednávat návrh na změny rozpočtových pravidel. Debatu přerušili po 11 hodinách. Novelu zákona k veřejným rozpočtům vrátil poslancům prezident Petr Pavel a ti se jí tak museli znovu zabývat. Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. V Českých Budějovicích včera skončila mezinárodní výstava Země živitelka, na které se představilo 6 tisíc vystavovatelů. Agrosalon navštívilo skoro 124,5 tisíce lidí. Letošní 52. ročník se zaměřil na inovace. Během veletrhu se odborníci i návštěvníci seznámili s nejnovějšími stroji, samostatně fungujícími technologiemi, drony nebo umělou inteligencí. Jihočeský hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Deníku N Kuba řekl, že jeho nominace souvisí s hejtmanským postem. V minulosti ale jeho čeští hejtmani v dozorčí radě Budvaru nezasedali. Fotbalisti Hluboké nad Vltavou podlehli ve druhém kole českého poháru MOL Cupu Viktorii Žižkov 0-2. Dneska čeká zápas písecké hráče, kteří na svém hřišti od 17:30 přivítají Pardubice. Táborsko se ve stejném čase představí na trávníku pražské Admiry. Jih Čech bude dneska většinou oblačný, přechodně polojasný, lokálně hlavně v Pošumaví s přeháňkami. Teploty vystoupají k 26 a na horách k 22 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na nehodu pozor na silnici mezi obcemi Slavňovice a Řepeč na Táborsku. Osobní auto tam sjelo mimo vozovku. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké středeční ráno. Chodíte rádi na procházky, ale chtěli byste také na nich dělat něco více, než se pouze kochat a procházet krajinou? Stačí si tedy sebou vzít chytrý telefon a můžete se stát vědcem. Pomůžete tak při průzkumu lesních mravenců. Detaily přidáme za chvilku. Teď ještě bude zpívat Lenka Filipová se svou dcerou Leny.

0: Mravenci jsou pro fungování lesa mnohem důležitější, než si možná vůbec uvědomujeme. Vědci teď chtějí zjistit, jak se jejich populace v Evropě mění a co stojí za jejich úbytkem. Do výzkumu se přitom ale může zapojit opravdu každý, veřejnost a také může pomoct vědcům právě přímo v terénu. O projektu Monit Ant a také významu lesních mravenců si teď budu krátce povídat s Jiřím Tůmou z Biologického centra Akademie věd, který je s námi ve spojení. Pane Tůmo, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: A dobré ráno i vám.
0: Tak proč jsou právě lesní mravenci tak důležití pro fungování tedy celého ekosystému?
1: No, protože těch ekosystémových funkcí, jak jim říkáme, poskytují lesní mravenci opravdu mnoho. A jsou to velmi důležití predátoři i mrachožrouti. Právě že tím svým počtem a organizací dokáží významně regulovat třeba i ty takzvané škůdce v hospodářských lesích. A jako mrachožrouti působí tím, že třeba vrací právě ty živiny rychle zpět do oběhu toho lesa. A důležitá jsou i ta jejich hnízda samotná, protože tam probíhá velice rychlý rozklad organické hmoty a v tom lese fungují v podstatě jako takové komposty a právě ty rychle dostupné živiny pak mohou využít ty rostoucí stromy kolem, takže celý ten koloběh jako zrychlují, řekněme.
0: No a co tedy dnes víme o jejich úbytku a jaké jsou podle vás tedy jeho hlavní příčiny úbytku mravenců?
1: Jako mluvit o úbytku vlastně nemůžeme úplně přesně, protože to je právě ten problém, který v tom současném projektu i řešíme. My sice v mnoha zemích se provádí sčítání mravenčích populací, ale ty dlouhodobé trendy jejich populací by vyžadovaly detailní a opakovaná měření v rámci desítek let, na což prostě nemáme kapacitu. Takže my vlastně víme, co na lesní mravence má negativní vliv a obecně řekněme. Třeba jako nešetrné lesní hospodaření a z našich měření potom vyplývá, že třeba přemnožení prasete divokého je veliký problém pro ty populace, protože ta divoká prasata prostě to mraveniště jako významně rozhrabou a například potom nejsou schopná přežít zimu. Takže takové ty dlouhodobé vzkazky, že jsou hlavním problémem, já nevím, straka poudí a datlovití ptáci, tak nejspíš nebude tak významný jako například ta divoká prasata a třeba to nešetrné hospodaření v našich lesích. Ale když se potom lidi mi říkají, že třeba z nějakého lesa ubývají mravenci a přitom se tam nic významného neděje, tak často je to i tak, že ten les prostě přirozeně stárne. Na začátku je nějak rozvolněný, nějaký jako prosvětlený třeba, ale postupně se začíná zahušťovat. A ty mravenci jsou schopni se třeba přemístit na okraj toho lesa, ale jenom do určité míry, takže třeba z některého místa úplně vymizí. A my si říkáme, tady se děje něco hodně špatného, ale to třeba může být i přirozené stěhování těch hnízd. Takže to tak může vypadat.
0: Takže mravenci se tedy stěhují za sluncem, rozumím tomu dobře?
1: Mají rádi ty otevřená prosluněná místa, naopak právě když v tom lese se hospodaří nějakým jako rozumným způsobem a třeba i způsobem, který těm mravencům vyloženě pomáhá, například to násečné hospodaření a vytváření jako menších světlin, tak to je pro ně výhodné. Naopak takový ty hodně zakmeněný porosty a i ty mlaziny, které jsou úplně tmavý, tak tam opravdu jako mravence nenacházíme, to tam se jim velice nedaří.
0: No pane Tůmo, jak se můžeme do projektu Monit Ant zapojit my, obyčejní lidé, a co přesně můžeme při svých výletech sledovat?
1: Tak zapojit se do projektu může úplně každý. My za českou stranu, v tom projektu je asi 7-8 států tak evropských, tak my trošku se snažíme, aby i to Česká republika, tím jak jsme jako menší země, byla pokrytá trošku víc, tak jsme právě chtěli zapojit veřejnost. A zapojit se může, jak říkám, úplně každý. Stačí mít chytrý telefon a navštívit nejlépe stránku monitant.de. Nebojte se toho DE, je to i v češtině celé. A tam najdete úplně všechny informace o projektu a navíc právě náš formulář nebo takovou jako aplikaci, kterou stačí si prostě stáhnout do mobilu a pokud půjdete kamkoliv na procházku, nemusí to být jenom les, protože lesní mravenci nežijí úplně striktně jenom v lese. A právě o těch, co žijou třeba na zahradách a mimo les, nemáme tolik informací jako o těch velikých koloniích, o kterých lidé ví, jako třeba u nás tady na Kleti. Tak i ty jednotlivé hnízda, nevím, u příkopu, řeknu, na zahradě, jsou pro nás velice důležité. A právě tou jednoduchou aplikací, kde opravdu stačí zadat, a ten formulář na všechno vás navede, stačí zadat vlastně GPS pozici a nějak o přibližnou velikost toho hnízda a vyfotit nám ho hlavně, tak to nám v tom sčítání jako pomůže dokonce i na té evropské úrovni. Ještě bych možná upozornil, že navíc teďka na těch našich stránkách Biologického centra Akademie věd anebo na našem Instagramu, tak teďka probíhá dokonce soutěž. Takže když byste se chtěli stát tím nejlepším mapovatelem, tak můžete třeba vyhrát i formikárium a místo rybiček mít doma teďka živou kolonii mravenců, což vřele doporučuji.
0: To říká Jiří Tuma z Biologického centra Akademie věd. Pane Tumo, díky za rozhovor, také díky za to, že pomáháte přírodě.
1: Já vám také děkuju.
0: Mějte se hezky, hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Aktuálně na jihu Čech převládá velká oblačnost a teploty jsou mezi 13 a 16 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 16 stupňů, vane jihovýchodní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 12 stupňů a skoro zataženou oblohu.
1: Jak to aktuálně vypadá se stavem vody na jihočeských tocích?
2: Vody v jižních Čechách v řekách málo. Na Vltavě na Soumarském mostě 40 cm je zakázáno splouvání. Vyšší Brod hlásí 64 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice je nesízná, na Pilaři 104 cm a v Bechyni 78 cm. No a nesízná je také Otava v Katovicích, kde je 35 cm vody. Teplota vody včera na Lipně je 21,5 stupně Celsia.
1: Jaké počasí očekáváte dnes přes den?
2: Bude převažovat oblačno, přechodně bude i polojasno. Odpoledne se lokálně, a to zejména v Pošumaví, vytvoří přehánky s malou pravděpodobností i bouřka. Ty přehánky pak večer ustanou. Dnešní maximální teploty 23 až 26 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude oblačno až polojasno, převážně s vysokou oblačností a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty nám klesnou na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10 a bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno nebo skoro jasno, večer bude pak od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Zítřejší maximální teploty budou výš než dnes, mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách 24 až 27 a bude vát ráno slabý, během dne mírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Biozátěž zítra kvůli vyšším teplotám na dvojce, tedy střední zátěž.
1: A v pátek?
2: V pátek nás ovlivní studená fronta od západu, ale zpočátku ještě bude velmi teplo a i slunečno, bude převažovat polojasná obloha, ale odpoledne bude oblačnosti přibývat a později se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, a to i silné. Páteční minima 19 až 15 stupňů a maxima mezi 28 a 32 stupni Celsia. Bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Pane Gregore, děkuji pro tuto chvíli, no a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Co všechno víte o žížalách? Své znalosti můžete už za chvilku porovnat s Martinem Písaříkem při dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, která bude patřit právě žížalám. Ale ještě předtím Věra Martinová.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Některé bioplynové stanice zřejmě skončí, změní se podmínky podpory. Na 200 zpěváků a tanečníků dneska odehraje první letošní představení Prodané nevěsty na návsi v Holašovicích. Zahrádkáři na Vysočině teď ve velkém sklízí cukety, pomohl déšť. Jih Čech bude dneska většinou oblačný s lokálními přeháňkami. Hezké ráno vám přeje Petra Pitra. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V Česku je jich přes 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně.
4: Každý den skrmíme 22 tun zbytků, kukuřice a senáž.
5: Pro zemědělské družstvo Agro Libo-Měřice je bioplynová stanice klíčová. I kdyby zaplatilo přestavbu, stejně podle předsedy Jiřího Brzáčka plyn do sítě nedostane.
6: Předotlak je někde 7 kilometrů od sebe přes hlavní silnici, přes lesy.
5: Nový systém podpory znamená posun od kukuřice směrem ke zpracování bioodpadů. Ne všechny podniky to zvládnou, dodává Jan Štambaský z České bioplynové asociace.
7: Musí dojít ke změně substrátové skladby bioplynové stanice. A to prostě vždycky nejde.
5: Na transformaci sítě získala Česká republika 90 miliard korun. Přechod na biometan by měla stihnout do konce roku 2030. Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Smetanová Prodaná nevěsta dneska opět zaplní náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Celkem jsou pro diváky připravená 3 vystoupení. Pro Jihočeské divadlo jde o vrchol sezóny, říká režisér představení Tomáš Ondřej Pilař.
8: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících.
2: Zahrádkáři na Vysočině teď ve velkém sklízí cukety. Podle pěstitelů začaly víc plodit po posledních deštích. Jejich sezóna skončí až na podzim. Přebytky zahrádkáři často rozdávají.
9: Kolik jste letos měla cuket?
10: No zatím teda jako moc ne, protože jak bylo velký sucho, ale teď jak vidíte, tak mi rodí dost. Někdy je rozdám, jako třeba sestře nebo kamarádkám do práce.
11: Popisuje svou úrodu na zahradě paní Jana z Větrného Jeníkova. Podle mluvčí Zelenářské unie Čech a Moravy Alice Kouřilové nejsou na Vysočině velké plantáže.
12: Nemáme žádného velkého pěstitele z řad našich členů. Tím pádem zůstává vlastně zásobení cuketami na zahrádkářích jako samozásobitelích.
11: Velcí pěstitelé cuket jsou podle Alice Kouřilové v Polabí a na jihu Moravy. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska většinou oblačný, přechodně polojasný, odpoledne se lokálně, hlavně v Pošumaví, objeví přeháňky a s malou pravděpodobností se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 23 a 26 stupni, na horách od 19 do 22 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor si stále dávejte na silnici mezi obcemi Slavňovice a Řepeč na Táborsku. Policie tam řeší vážnou nehodu osobního auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Je 8 hodin, k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to ve středu 26. srpna. Dobré ráno, hezký letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Sehnat bydlení těsně před začátkem akademického roku je pro spoustu vysokoškoláků pořádně tvrdý oříšek. Většina univerzitních kolejí už má tedy plné kapacity a lepší nabídky pod nájmů jsou už rozhodně rozebrané. Situaci studentů přiblížíme za chvilku, ale ze všeho nejdřív je tady Lucie.

0: Do začátku výuky na většině českých univerzit zbývá už jenom několik týdnů. Přesto nemá spousta studentů stále ještě zajištěné ubytování. Buď na ně nezbylo místo tedy na koleji, a nebo se jim nedaří sehnat podnájem. Bydlení těsně před začátkem akademického roku schání studenti také v Českých Budějovicích.
1: Je to docela výzva, je to boj v tom, že je tam ta nejistota, je to docela hodně stresující.
2: Student pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jakub Jupa z Plzně schání podnájem v širším centru Českých Budějovic. S nabídkami na webových portálech ale většinou není spokojený.
1: Některý majitelé požadují docela velký kauce, s tím, že jakoby student nemůžete pracovat úplně naplno, tak to vyžaduje hodně trpělivosti a taky docela jako nějakou finanční přípravu. Na druhou stranu to asi lepší, než v nějakých větších městech, jako třeba Praha nebo Brno.
2: Podle svých slov často narážel na nabídky, při kterých mělo v jednom bytě bydlet víc studentů, a to za vysoké částky.
1: Je tam problém spíš v tom, že se z toho stává takový biznis, že ty studenty se snaží ubytovat co nejmenších prostor, aby byly třeba v pěti nebo ve čtyřech na bytě a každý platí třeba 6-7 tisíc. A to potom je znát.
2: Student Jakub Jupa se také snažil získat místo na koleji Jihočeské univerzity. To se mu ale nepodařilo.
1: Já jsem šel do toho trošku později, já jsem se žádal o ubytování, to znamená, že ty pozdější žádosti ty taky jako schvalují, nicméně už čekám třetí týden, než mi napíšu. Tak zase taková nejistota, člověk jako neví.
2: Jak potvrzuje mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová, zájem o místo na jedné z pěti kolejí je každoročně poměrně vysoký. Jinak tomu není ani letos.
3: Při ukončení toho prvního kola žádostí na konci července jsme evidovali 2160 žádostí a míst na kolejích je 1970. To znamená, že už teď víme, že zhruba 200 uchazečům nebudeme moct vyhovět.
2: Studenty neodradilo ani navýšení ceny kolejného, doplňuje mluvčí Kadlecová.
3: Je to v průměru o 20 korun na lůžko na noc, to znamená, že na jednolůžkovém pokoji v buňkovém systému je to 240 korun za noc a nejlevnější ubytování na vícelůžkovém pokoji může mít student za 145 korun na noc.
2: Podle ní je hlavním kritériem přidělení lůžka na koleji místo trvalého bydliště žádajícího studenta.
3: Znamená to tedy, že obecně řečeno, kdo bydlí dál, má větší šanci než uchazeči, kteří bydlí blíž, a také se eviduje to, jaké mají dopravní spojení, dopravní dostupnost na Jihočeskou univerzitu.
2: Náklady na ubytování v podnájmu se podle dat portálu S-Reality meziročně navýšily ve všech univerzitních městech, vysvětluje za portál Kristýna Hořovská.
4: Meziročně si studenti o 4% připlatí. České Budějovice nejsou výjimkou. Ve všech univerzitních městech se meziročně cena pokoje ve sdíleném bytě zvýšila. Největšího zdražení doznali ve větších sdílených bytech ve městech Pardubice a Ostrava.
2: Samostatný pokoj v Českých Budějovicích vyšel podle portálu v průměru na 6750 korun měsíčně. To je přibližně o 5000 korun méně než Praze, kde je průměrná cena nejvyšší v celém Česku. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě 15 minut. Máme pro vás informace o počasí. Dnes očekáváme převážně oblačno, přechodně i polojasno. Odpoledne se lokálně, ale to zejména v Pošumaví, vytvoří přehánky. S malou pravděpodobností se také může objevit i bouřka, ale přehánky pak večer ustanou. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách pak 19 až 22 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rostylové podmínky dnes budou většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A ještě se podíváme na SMSky. Přišla také zpráva z Větřní, kde je 15 stupňů, píší Zuzka Honza. Děkujeme za tu zprávu. A v Týně nad Vltavou je po ránu polojasno, klidno a 17 stupňů, píše a všechny zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věro, i vám děkujeme za zprávu a přejeme hezkou středu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Řidičům se bude lépe jezdit z Písku do Plzně. Stavaři tam totiž u Blatné opravili kus silnice. Podrobnosti připravila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 20 končí v tomto týdnu po necelých 2 měsících oprava víc než 2kilometrového úseku hlavního tahu mezi Plzní a Pískem. Celá akce probíhala jak v intravilánu města, kde jsme kromě povrchu vozovky opravovali a upravovali i sjezdy a jednotlivé pozemky, tak v extravilánu, a to až k odbočce na Pacelice.
0: A ještě jedna dobrá zpráva. Na hlavním silničním tahu 1/20 by už za 2 měsíce mělo skončit také další omezení na úrovni Pištína u Českých Budějovic.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Novelu zákona, která má posílit ochranu sportovního prostředí, chce koalice předložit v září. Nové veřejné osvětlení začne na konci roku sloužit chodcům v Velnářích na Strakonicku. Vedení radnice začalo s budováním posledního 300 metrů dlouhého úseku podél hlavního průtahu obcí. Nový systém sled svítidly nahradí staré sodíkové výbojky. Hrad Kámen na Pelhřimovsku bude po tříletých rozsáhlých opravách od soboty znovu otevřený. První den bude pro návštěvníky přístupný zadarmo. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motocyklů. Slovinský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. V Andoře vyhrál horskou čtvrtou etapu letošního ročníku. Po 50-kilometrovém sólovém úniku porazil nejbližší konkurenty o 2 minuty a 39 vteřin a celkově vede skoro o 3,5 minuty. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. Jih Čech bude dneska většinou oblačný, přechodně polojasný, lokálně hlavně v Pošumaví s přeháňkami. Teploty vystoupají k 26 a na horách k 22 stupňům. Vítr je slabý a biozátěž nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: S menším omezením počítejte na silnici 39 v Přísečné u Českého Krumlova. Silničáři tam opravují svodidla. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl deváté a k tomu 2 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké středeční ráno. Rudhálová opustila tehdejší Československo jedním z transportů, který zachránil stovky dětí před nacistickým pronásledováním. Tehdy jí bylo 13 let. Její životní osudy a také další osudy Vintnových dětí připomene od září nový projekt v Českém Krumlově. Budeme o něm za chvilku mluvit více, teď bude zpívat Petr Novák.

0: Českokrumlovská rodačka Ruth Hálová byla jednou ze 669 československých dětí zachráněných před druhou světovou válkou. U příležitosti 100. výročí jejího narození si Český Krumlov připravil rozsáhlý projekt a ten připomene osudy Ruth Hálové a také dalších Vintových dětí a také českokrumlovskou židovskou komunitu. Projekt Síla odvahy a laskavosti, příběh Ruth Hálové, připravili tři autorky. Zdenka Mrázková a také Tereza a Zuzana Kubalovi. A právě Zuzana Kubalová je teď s námi ve spojení ve vysílání. Paní Kubalová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, děkuji.
0: Tak Ruth Hálová za sebou měla mimořádný životní

0: po místech, která jsou spojena právě se skutečnými lidskými příběhy, kteří vlastně během druhé světové války se zde odehráli. Jedním ze zastavení je například, ať vás můžu nalákat, dům, kde Ruth Halová se svou rodinou žila před nuceným odchodem z města. Další místa vám ale prozrazovat nebudu, protože stezka je připravena ohledně tak, že vlastně postupně objevujete ty místa, takže je to takové tajemnější.
1: Dobře, tak vy stejně neprozrazujte. No, on ten projekt bude končit 25. října, teď v září začíná, začátkem září. 25. října bude končit, ale vy jste vytvořili také některé trvalé připomínky právě života Ruth Halové a československých kindertransportů. Které to jsou?
0: Ano, právě tohle pro nás bylo od počátku hodně důležitý. Nechtěli jsme, aby skončil projekt pouze jenom vzpomínkama, samozřejmě za ty budeme moc rádi, ale chtěli jsme ponechat v Českém Krumlově i něco trvalého. První připomínkou bude pietní umělecké dílo v zahradě synagogy Český Krumlov, které bude věnované Vintnovým dětem, jejich rodičům a lidem, kteří se podíleli na jejich záchraně. O konkrétní podobě bych vám ale úplně prozrazovat také nechtěla. Co však prozradit mohu, je, že dílo bude odhaleno v rámci slavnostního zahájení, a to právě 9.9., kde celý projekt začíná, a to čestným hostem z Velké Británie a paní Kocourkovou.
1: A paní, druhou vypovídejte.
0: Ještě jsem chtěla zmínit druhou připomínku, protože jich tady máme víc, a to lavičku Ruth Halové. To se zase jedná o kopii z fotoateliéru Seidl lavičky, na které byla Ruth fotografována jako malá dívka, ale po téměř 80 letech se na stejné místo vrátila a znovu vlastně byla fotografována. Takže je to takový symbol návratu Ruth do rodného Českého Krumlova.
1: Je to obrovská akce. Kde najdeme informace právě o těch akcích pro veřejnost, souhrnné informace?
0: Určitě. Podrobnější informace o celém projektu najdete na našich webových stránkách, a to www.silaodvahy.cz. Po případě vlastně město Český Krumlov má kalendář akcí, kde jsou všechny akce taky podrobně popsané.
1: Tak to říká jedna z autorek projektu Síla odvahy a laskavosti, příběh Ruth Halové, Zuzana Kubalová. Paní Kubalová, díky za vyčerpávající odpověď, díky za to, že jste to připravila, že otevřete a připomenete právě tyto osudy a konkrétně tedy také osudy Ruth Halové. A držím palce, ať i do budoucna můžete pracovat na tom, co vás baví, a děláte to dobře.
0: Moc děkuji. Omlouvám se za vyčerpávající otázky, bohužel je to opravdu obsáhlé a chtěla jsem říct co nejvíc, abych vás nalákala, a zároveň tedy moc děkuji a všechny bych moc ráda pozvala, aby se přijeli do Českého Krumlova osobně podívat, co všechno jsme připravili, a věřím, že si každý tu část svého projektu najde, co ho zaujme.
1: Děkujeme za pozvánku a nashledanou v Českém Krumlově.
0: Nashledanou, děkuji.

0: počasí.
1: Minutu po 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech polojasno až oblačno a teploty mezi 15 a 17 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu, dokonce 17,5 stupně, vane východní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1018 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 14,5 stupně a slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Bude převažovat oblačno, ale hlavně teď dopoledne bude přechodně i polojasno. Odpoledne lokálně, a to zejména v Pošumaví, se nám vytvoří přeháňky s malou pravděpodobností i bouřka. Ty přeháňky pak večer ustanou. Dnešní odpolední maxima 23 až 26 stupňů, na horách 19 až 22 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Bio zátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci bude oblačno až polojasno, převážně s vysokou oblačností, a kránu se jen ojediněle vytvoří mlhy. Noční minima 15 až 12 stupňů, na horách 13 až 10 a bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno nebo skoro jasno, takže většinou slunečný den, a večer bude od jeho západu oblačnosti částečně přibývat. Zítřejší odpolední maxima 26 až 29 stupňů, takže se nám poměrně dost oteplí, a na horách 24 až 27. Bude vát ráno slabý, během nemírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na dvojce střední zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte pak na poslední prázdninový pátek?
2: V pátek nás ovlivní studená fronta od západu, ale zpočátku bude převážně polojasno. A odpoledne pak bude přibývat oblačnosti, později na většinu území dorazí přeháňky nebo déšť, místy i bouřky, a ty bouřky mohou být i silné. Páteční ranní minima 19 až 15 stupňů, odpolední maxima 28 až 32 stupňů a bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který se k večeru bude měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: A můžeme se ještě podívat na sobotu?
2: V sobotu bude zpočátku ještě s tou studenou frontou velká oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami, ale již během noci budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Během dne pak budeme mít polojasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale zejména na horách může být přechodně až oblačno. Večer bude opět oblačnosti částečně přibývat. Sobotní ranní minima 16 až 12 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlá babička, to je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Mekyš Birka dospíval 7 minut, 6,5 minuty před 9 hodinou. To už také, ale se mnou ve studiu sedí Matěj Vodička. Matěj, vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno, Luboši, tobě i všem posluchačům.
0: Čeká nás jeho české dopoledne a to právě bude šéfovat Matěj, takže ví, co nás čeká. Co nás čeká?
1: Je to hodně, opravdu. Jako vždycky, každopádně. Po 9 hodině si poslechneme třeba reportáž o aktuálním výzkumu, respektive novém monitoringu ptačí chřipky. Poslechneme si třeba pravidelný seriál, rubriku Místa v srdci, který připravuje kolegyně Mirka Nezvalová. Nebude chybět taky jeho česká vlastivěda. No a připomeneme s americkou country legendu, zpěvačku Dolly Parton, která včera umřela ve věku 80 let. A ve 9:45 nás pak čeká pravidelný, stále ještě letní seriál Zámecké léto, který už se chýlí, stejně jako celé letní prázdniny, ke svému konci. Po 10. hodině se například spojíme s regionálním stopařem Petrem Kubátem, přidáme tipy pro volný čas, poslechneme si třeba taky Babské rady dnes o sekané, to jsem docela zvědav, to je oblíbená pochoutka. No a po 11. hodině už přivítám ve studiu dopolední hosta, respektive dopolední hosty, dvě dámy, bude to Nela Mundeková a Lucie Konečná, zakladatelky nové anglické dětské skupiny v Písku. Je to docela zajímavý příběh, protože tyto dámy spolu s ostatními se rozhodly založit si vlastní anglickou dětskou skupinu, protože ta stará, do které jejich děti chodili, nečekaně, dá se říct, letos v červnu, vlastně těsně před koncem školního roku skončila a dámy, vlastně i pánové, respektive celé rodiny, byly tak vystaveny problému, kam se svými dětmi, no a ten problém vyřešili právě tak, že si založili vlastní dětskou skupinu.
0: Čeká nás to hodně v rámci jeho české dopoledne a u všeho bude Matěj Vodička. Matěj, díky za pozvánku.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: No, Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost, přeji hezký, trošku bude slunečno, takže slunečný den, teplý letní den, prázdninový a budu se těšit naslyšenou pak ve 12 hodin při písničkách pro radost.

0: right?
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Příští týden zahájí provoz přímá autobusová linka z Jihlavy do Českých Budějovic. Na dětském hřišti v Jestřebicích na Písecku jsou nové herní prvky. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou k 26 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Odboráři budou dneska jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je třeba to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun. To Středula vítá.
3: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
1: Svazy po úpravě systému volali dlouhodobě, změnu vítají i zástupci zaměstnavatelů. Vláda by se k návrhu měla vrátit v pondělí při jednáních o rozpočtu na příští rok. Nový přímý autobusový spoj propojí Jihlavu a České Budějovice. Jezdit začne od pondělí 31. srpna a zastavovat bude mimo jiné v Pelhřimově, Kamenici nad Lipou a v Jindřichově Hradci. V pracovních dnech mají spoje z Jihlavy výjíždět v 5.40 ráno, v neděli ve 3:15. Spojení prodlouží ustávající linku mezi Českými Budějovicemi a Humpolcem, vysvětluje mluvčí společnosti IKOM Transport Martin Havran.
4: Prodloužením linky tak chceme nejen propojit obě krajská města, ale zároveň tím reagujeme na požadavky našich cestujících z Humpolce a Pelhřimova, kteří mají zájem o obnovení námi dříve již provozovaného časného ranního spoje do Českých Budějovic.
1: Bernardice na Písecku dovybavili dětské hřiště v místní části Jestřebice. Součástí investice za 600 tisíc korun jsou herní prvky, přístřešek a taky plot. Informace doplňuje starosta Pavel Souhrada z ODS.
5: Protože to hřiště je umístěno vedle celkem frekventované silnice a přidali jsme ještě ke stávajícím prvkům dva, to je vádlová houpačka a altán. Tak, aby se tam mohli maminky sednout. Mají tam dvě lavičky, stůl.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech bude dneska obloha většinou oblačná, přechodně polojasná, odpoledne se lokálně, hlavně v Pošumaví, objeví přehánky a s malou pravděpodobností se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 26 stupni, na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S komplikacemi počítejte na silnici číslo 3 u Kamenného újezdu na Českobudějovicku se srazil autobus se stavebním strojem. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: O zprávách v 9 hodin tradičně začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je středa 26. srpna a krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Dnešek je významným dnem naší historie, možná to mnozí z vás, milí posluchači, tušíte, co chci připomenout. Přesně před 34 lety tehdejší český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar podepsali v brněnské Vile tu Gemhad dohodu o zániku Československa od 1. ledna roku 1993. Na webových stránkách několika stanic Českého rozhlasu najdete o této historické události mnoho rozhovorů, autentických vzpomínek a pohledů na tuto klíčovou událost našich novodobých dějin. Pojďme však už teď z historie zpátky do současnosti. Ve 8:45 nabídneme náš pravidelný letní seriál Zámecké léto, který se stejně jako celé letní prázdniny pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Připomeneme si zpěvačku Dolly Parton, která včera ve věku 80 let zemřela. No a čeká nás taky jihočeská vlastivěda Zdeňka Zajíčka nebo Místa v srdci s Mirkou Nezvalovou. Ze všeho nejdřív se ale vydáme do světa výzkumu. V peří a trusu divokých kachem a hlavně ve vodě, ve které plavou, budou odborníci nově hledat virus ptačí chřipky. A to ještě předtím, než se v blízkých chovech objeví první příznaky této nemoci. Jak bude tento pilotní monitoring v Česku vypadat, tak to uslyšíte už za chvíli hned po písnice. Zvu vás poslechu a ještě jednou přeji dobré jihočeské dopoledne.

0: 8 minut po 9. hodině posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Odhalit ptačí chřipku dříve, než bude nutné nechat utratit celý drůbeží chov. To je cílem nové metody českých odborníků. Na vybraných místech budou od září sledovat divoké kachny a husy, které jsou hlavními přenašeči. Stejně jako člověk mají v sobě virus ještě předtím, než se objeví první příznaky. Experti proto budou pravidelně analyzovat peří a trus kachen. No a taky vodu v rybnících.
1: V ruce mám teď klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu, včetně potenciálně virů ptačí chřipky.
2: Vypadá jako děrovaný váleček o zhruba 10, možná 15 cm.
1: A když s tím trošku zaklepeme, tak nám zevnitř vypadne balíček gázy, uvnitř kterého je zavřené právě to granulaktivní uhlí.
2: Ten děrovaný váleček, co drží Vojtěch Kouba z Vysoké školy chemicko-technologické, má zároveň na sobě plovák polystyrenový, který bude jako jediný vidět na hladině.
1: Na kterých se zdržuje volně žijící ptactvo, jelikož například ty kachny jsou rezervoárem právě těch virů ptačí chřipky. A tím, že nakažení ptáci vylučují ten virus ještě předtím, než uhynou, víme, že virus ptačí chřipky ve vodě najdeme.
3: Základom je pre nás sorbent aktívne uhlie, ktoré si tu nasypeme.
2: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Boková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
3: Pridáme inaktivovaný vírus vtáčej chrypky.
2: To znamená, že není nebezpečný pro práci v laboratoři?
3: Ano, je to vlastně vírus usmrtěný, ale zároveň ho víme detekovat. Použijeme zkoumavky a přístroj zapněme.
2: Teď se začaly zkoumavky točit a třást.
3: Tento experiment bude trvat 14 dní s tím, že ho budeme premeriavať, či se tam ten vírus zachytává, ako to funguje.
2: A to už je parketa pro Jonáše Trču a vidím, že vy máte na očích i ochranné brýle.
4: Ano, teď do baňky, ve které už je připravené uhlí na svoji modifikaci, pomalu přilévám koncentrovanou kyselinu dusičnou, která změní vlastnosti celého aktivního uhlí na míru virů ptačí chřipky.
2: Takto připravený materiál pak bude ve zmíněném válečku, tedy pasivním vzorkovači, plout od září na vybraných lokalitách.
1: Rybník Velký a Malý Tisí a dál například Benešovsko nebo Nové Hrady.
2: Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a zároveň odeberou vzorky peří a trusu volně žijícího ptactva.
1: U nich jsme ale zjistili relativně nízkou míru pozitivity. Proto, abychom identifikovali ten zdroj nákazy, potřebujeme sebrat vyšší desítky vzorků za jeden odběr a je to relativně méně efektivní od tohoto směsného vzorkování. To znamená, že na sorbentu máme nějaký průměr vlastně toho, co se v té vodě vyskytovalo za celou tu dobu, například toho týdne, dvou týdnů.
2: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až ve chvíli, kdy se v chovu objeví první příznaky nemoci.
5: Jednak je to zvýšený úhyn, když překoná úhyn 2% populace, a druhý ukazatel je nespecifický, když třeba dojde k poklesu snášky nebo k snížení příjmu potravy a vody.
2: A když se ptačí chřipka potvrdí, musí se vyvíjet celý chov. A to bývá v posledních letech stále častější. Díky kontrolám nádrží by se tomu mohlo předejít.
5: Kdybychom našli pozitivitu v těch vzorcích blízkosti chovu drůbeže, tak ty ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům klinických projevů.
2: Pokud se monitoring virů ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

byli brontosauři v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, které posloucháte přesně v 9 hodin a 14 minut. Třeboňsko mě přitahuje nádhernou přírodou, dobrou kuchyní a památkami, říká spisovatelka Dagmar Beňaková. Právě jí patří dnešní vydání rubriky Místa v srdci, které si poslechneme už za chvíli.

0: Putovat při dovolených po stopách historie. To je životní téma Dagmar Beňakové, která je autorkou 5 knih o životě císařovny Sisi. Její nejnovější kniha Rebelka Erži představuje temperamentní a krásnou císařovninu vnučku. V současné době Dagmar Beňakovou můžete potkat v Třeboni, kde mimo jiné pátrá i po stopách posledního následníka trůnu, který byl zastřelen v Sarajevu. Mimochodem, odjel tam ze svého sídla v Chlumu u Třeboně. Pro náš pravidelný seriál Místa srdci Dagmar Beňakovou k mikrofonu pozvala Mirka Nezvalová.
1: Místa v srdci.
2: Do Třeboně jezdíváme každé léto a milujeme to tady, milujeme celé jižní Čechy a odtud se dají podnikat i výlety třeba do Rakouska, také po stopách císařovny Sisi. Teďko v pondělí jsme zrovna vyrazili do Bad Ischl, kde je slavná císařská vila a navštívili jsme tuto vilu i s parkem a šli jsme takzvaně po stopách císařovny Sisi a dokonce jsme měli možnost se i vykoupat v Traunském jezeře a bylo opravdu nádherné počasí, takže jsme si to nesmírně užili.
3: Čím vás to Třeboňsko tak přitahuje?
2: Rozhodně je to nádhernou přírodou, vynikající gastronomií a úžasnými památkami. Třeboňský zámek milujeme, zámek Jindřichův Hradec, samozřejmě celou řadu dalších památek v okolí.
3: Přede mnou je kniha, která je vaše poslední, což jsou osudy vnučky císařovny Sisi. Ta kniha se jmenuje Rebelka Erži. O čem to je?
2: Je o divoké, neskrotné vnučce císařovny Sisi a císaře Františka Josefa I., dceři korunního prince Rudolfa. Ona byla podobně extravagantní a krásná jako její babička Sisi a vášnivá jako její otec korunní princ Rudolf a zažila život plný zvratů a byla skutečně ženou silné vůle a to, co chtěla, tak si vždycky prosadila.
3: Jak se vám daří jít po takových stopách? Protože v Chlumu u Třeboně právě z tohoto místa Ferdinande Este odjel se svou manželkou na poslední jízdu do Sarajeva, kde podlehl atentátu se svou manželkou a vlastně tak začala první světová válka.
2: Tématem mé příští knihy, která se jmenuje Habsburské stopy v českých zemích, je právě téma všech Habsburků, kteří navštívili nebo pobývali na českém území a mezi nimi tam bude kapitola věnovaná právě Františku Ferdinandovi d'Este, který měl silný vztah k našemu území. Jednak vlastnil zámek Konopiště a jednak právě zámek Chlum u Třeboně.
3: Vy pochopitelně po těch všech místech putujete. Myslíte si, že by lidé měli jít po stopách takových památek?
2: Určitě výlety do historie nesmírně obohacují a já právě v těch knihách se snažím lidem zprostředkovat jak cesty do minulosti, tak i cesty napříč jak naší zemí, tak i zahraničními státy a ukázat jim krásná místa, turisticky atraktivní, která mohou navštívit a objevit tam zajímavé věci.
3: Jak jste se vůbec dostala k takové historii?
2: Tak s císařovnou Sisi mám takzvaně úzký vztah už od dětství. Když mi bylo 12 let, tak jsme se s rodiči vypravili na autobusový zájezd po Evropě a v lázeňském městečku Merano v severní Itálii jsem poprvé spatřila bílou mramorovou sochu sedící císařovny a držela v rukou živou

0: růži a byl to pro mě tak silný zážitek, že mě pak zajímalo, kdo ta žena vlastně byla, jaká byla, a shodou okolností v televizi dávali právě ten romantický třídílný seriál s Romy Schneiderovou v hlavní roli Sisi a mě zajímalo, jestli byla Sisi opravdu takovou pohádkovou princeznou nebo jaká ve skutečnosti byla, a pak jsem začala sbírat knihy o ní a také od svých vysokoškolských studií pátrat v archivech a po knihovnách, sbírat primární prameny a pak jsem začala všechny své zážitky sepisovat. Putovali jsme nejprve s mými rodiči, potom s přáteli a posléze s manželem a s dcerou také po jejich stopách a všechny ty své zážitky jsem sepsala. A tak vzniklo celkem 5 knih s tématikou císařovna Sisi. A protože císařovna byla velkou cestovatelkou, ve Vídni ji přezdívali Kaiserin Reiserin, čili císařovna cestovatelka, tak vznikly ještě další 2 díly toulek. Ten druhý se jmenuje Za sluncem po stopách císařovny Sisi a zavádí nás na jih k moři. A tam je celá řada míst, která Sisi přirostla k srdci, stejně jako mě. Například ostrov Korfu, je tam i Madeira, francouzská riviéra a celá řada míst ve Středomoří. Sisi navštívila dokonce i severní Afriku a Blízký východ, což se málo ví. A konečně třetí kniha Na západ po stopách císařovny Sisi. Ta se věnuje britským ostrovům a také Nizozemí, kde skládala básně, Belgii, kde poznala snoubenku svého jediného syna, korunního prince Rudolfa. A kniha končí ve Švýcarsku, kde bohužel nalezla smrt rukou anarchisty.
1: Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že váš každý cestovatelský sen musí směřovat jedině po stopách tohoto rodu císařovny Sisi a těch, kteří žili okolo ní.
0: Je pravda, že velice ráda cestuji po jejich stopách a letos jsme se například podívali k moři na ostrov Korfu, který už jsem zmínila. Její vila se aktuálně opravuje, ale zahrada je přístupná a není vila pod lešením, takže můžu každému doporučit návštěvu. Samozřejmě, jak říkám, interiér je zavřený, ale ten exteriér a to místo stojí za to. A cestovatelské sny, ano, máte pravdu, například Portugalsko, kam také zamířila Sisi do Lisabonu a opravdu ona procestovala celou tu Evropu, takže když si vyberu nějaké krásné místo, tak je velmi velká pravděpodobnost, že tam Sisi také byla.
1: Říká doktorka Dagmar Beňaková, autorka knih o císařovně Sisi, ale také té poslední o její vnučce Rebelka Erži. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: Tak to byla Místa v srdci Dagmar Beňakové. Jeho české dopoledne Českého rozhlasu posloucháte v 9 hodin a 25 minut, tedy necelých 5 minut před 9:30. A já jenom na závěr dodám, že tuto sobotu, tedy 29. srpna, vás na svá oblíbená místa pozve hokejový útočník Lukáš Pech.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Kapela Jelen doznívá v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. V Táboře vznikla už v roce 1866 první česká střední hospodářská škola. A nebyla to jen budova s učebnami. Patřila k ní botanická zahrada, pokusná pole, chmelnice a později i vlastní meteorologická stanice. Jak se z táborské školy stalo významné centrum hospodářského vzdělávání, tak to uslyšíte v dnešní Jihočeské vlastivědě, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Hned po písnice.

0: V Jihočeské vlastivědě se vypravíme do hospodářské školy v Táboře. Vyšší hospodářská a hospodářsko-průmyslová škola zemská. Tak zněl přesný název ústavu, který byl v roce 1866 otevřen v Táboře. Jednalo se o první školu v českých zemích, která nabízela středoškolské vzdělání v hospodářském směru. Od začátku tam studovala řada studentů nejenom z Čech, ale také z jihoevropských slovanských zemí anebo třeba Poláků, kteří se pak mnohdy stali významnými odborníky. Součástí areálu byla botanická zahrada, rozlehlý školní statek zahrnující pokusná pole, pastviny nebo chmelnice a od roku 1890 měli k dispozici také vlastní meteorologickou stanici. Název ústavu se během let různě proměňoval. V letech 1900 až 1919 fungoval jako Královská česká hospodářská akademie s vysokoškolskou organizací, později opět jako střední škola. Sídlem školy se roku 1904 stala velkorysá novostavba v novorenesančním stylu, která si uchovala řadu původních stavebních prvků a představuje tak hodnotnou architekturu veřejné budovy z počátku minulého století. Objekt, dodnes sloužící svému účelu, je společně s přiléhající botanickou zahradou chráněn jako kulturní památka.
1: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
2: Necelé 4 minuty po 9:30 stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Zemřela královna country Dolly Parton, bylo jí 80 let. Její hity Jolene nebo I Will Always Love You ji proslavili po celém světě. Stejně jako její obří blondětá paruka a výrazné poprsí. Zpěvačku připomeneme za chvíli.

0: Zemřela královna amerického country a herečka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Za svou kariéru natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy. Až do vysokého věku aktivně vystupovala na koncertech. Proslavila se například písní Jolene. Ve světě byla známá i pro svůj vzhled, o který pečovala s pomocí plastických chirurgů. Její začátky ale byly skromné. Na svět přišla jako čtvrtá z 12 sourozenců.
1: I grew up way up in, we call it up in the holler, in the Great Smoky Mountains of East Tennessee.
2: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak ji pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash.
3: Johnny byl tehdy vysoký a hubený a tenkrát jsem si poprvé ve svém životě uvědomila, co je to sex appeal. Bylo mi 13 a říkala jsem si, ty jo.
2: Vystoupení, na které mi Johnny Cash představili, hodně pomohlo. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Hitů během své kariéry vytvořila Dolly Parton více. Kromě country se později věnovala i bluegrassu. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. They arrive promptly at 9, because if they're not on time, they know they'll get the sack. Po celý svůj život Dolly Parton aktivně pečovala o svůj vzhled a podstoupila celou řadu plastických operací. O těch přitom mluvila velmi otevřeně, občas i s lehkou sebeironií.
3: Musím vydělávat peníze, protože by vás překvapilo, jak drahé je vypadat takhle levně.
2: Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojný, Český rozhlas.
0: Den před začátkem prázdnin se několik rodičů z Písku dozvědělo, že anglická dětská skupina, kam jejich ratolesti chodili, od nového školního roku nebude pokračovat. Zápisy do městských mateřských škol už přitom v tu dobu byly dávno uzavřené. Rodiče se ale rozhodli jednat rychle a nakonec si založili vlastní bilingvní dětskou skupinku. Se spoluzakladatelkami Nelou Mondekovou a Lucí Konečnou si v našem vysílání popovídáme ve středu 26. srpna. Po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze zámeckého léta Pavel Kudrna. Je to ale zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to jak na houpačce, nahoru, dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti ustříhají metr před nástupem do školy. I my ustříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré zchátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Sylan se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v první místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a v přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: K čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, jestli nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací tón, nebo je tam ticho. Ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž. No a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci. Připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku. A už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky. Tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí. Být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste, nebo třeba perete jako
1: ne, nebyl jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v Kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl, nebo ne?
1: Ne, nebyl, ale rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vy budete mít už tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Štembergové.
0: Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Šternberkové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně ano. Kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat. Já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před 10:00 se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Některé bioplynové stanice zřejmě skončí, změní se podmínky podpory. Oprava kulturního domu ve Strážkovicích na Českobudějovicku potrvá do konce příštího roku. Zahrádkáři na Vysočině teď ve velkém sklízí cukety, pomohl déšť. Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné s lokálními přeháňkami a s teplotami kolem 24 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Petra Pitra. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V Česku je jich přes 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně.
3: Každý den skrmíme 22 tun zbytků, kukuřice a senáž.
4: Pro zemědělské družstvo Agro Libomněřice je bioplynová stanice klíčová. I kdyby zaplatilo přestavbu, stejně podle předsedy Jiřího Vrzáčka plyn do sítě nedostane.
5: Předotlak je někde 7 kilometrů, poté přes hlavní silnici, přes lesy.
4: Nový systém podpory znamená posun od kukuřice směrem ke zpracování bioodpadů. Ne všechny podniky to zvládnou, dodává Jan Štambaský z České bioplynové asociace.
6: Musí dojít ke změně substrátové skladby bioplynové stanice. A to prostě vždycky nejde.
4: Na transformaci sítě získala Česká republika 90 miliard korun. Přechod na biometan by měla stihnout do konce roku 2030. Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Kompletní přeměna čeká kulturní dům ve Strážkovicích na Českobudějovicku. Vedení obce začalo s rekonstrukcí části budovy, která dostane přístavbu a patrovou nástavbu nad restaurací. Opravy vyjdou na 32 miliony korun. Hotovo bude na konci příštího roku. Většinu nákladů pokryje dotace z Jihočeského kraje a ministerstva životního prostředí. Pokračuje nezávislá starostka Hana Halamová.
7: Budou se měnit okna, bude se zateplovat celý objekt, bude se dávat fotovoltaika na střechu, řešit rekuperace. Jeho součástí je i hasičárna, která byla postavená před 6 lety. Jedná se úplně o snížení energetické náročnosti.
2: Zahrádkáři na Vysočině teď ve velkém sklízí cukety. Podle pěstitelů začaly víc plodit po posledních deštích. Jejich sezóna skončí až na podzim. Přebytky zahrádkáři často rozdávají.
8: Kolik jste letos měla cuket?
9: No zatím teda jako moc ne, protože jak bylo velký sucho, ale teď jak vidíte, tak mi rodí dost. Někdy je rozdám jako třeba sestře nebo kamarádkám do práce.
2: Popisuje svou úrodu na zahradě paní Jana z Větrného Jeníkova. Podle mluvčí Zelenářské unie Čech a Moravy Alice Kouřilové nejsou na Vysočině velké plantáže.
10: Nemáme žádného velkého pěstitele z řad našich členů. Tím pádem zůstává vlastně zásobení cuketami na zahrádkářích jako samozásobitelích.
2: Velcí pěstitelé cuket jsou podle Alice Kouřilové v Polabí a na jihu Moravy. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude dneska obloha většinou oblačná, přechodně polojasná, odpoledne se lokálně, hlavně v Pošumaví, objeví přehánky a s malou pravděpodobností se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou dneska mezi 23 a 26 stupni, na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici číslo 3 u Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Policie tam řeší srážku autobusu se stavebním strojem. Projíždějte místem opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: I po zprávách v 10 hodin stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho dnešního České dopoledne. U jehož poslechu vás ještě jednou vítá od mikrofonu zdraví a krásnou středu 26. srpna přeje Matěj Vodička. Bezmála 30 let čelila tváří v tvář těm nejhorším zločinům a podílela se úzce na jejich objasňování. Jana Špulková patřila k nejzkušenějším operativcům mezi jeho českými policisty. Věnovala se úzce zločinům páchaným na dětech nebo mládeži, nebo dětmi a mládeží. Nyní je už ve výslužbě a rozhodla se své zážitky předávat druhým a otevřeně. Mluví o případech, které ji profesně i lidsky zasáhly nejvíce. No a právě nejen o nich jsme si s Janou Špulkovou povídali v našem vysílání tento týden, kdy byla naším hostem. Rozhovor si vy můžete poslechnout na našem webu budejovice.rozhlas.cz. Najdete tam i všechny další záznamy rozhovorů s našimi dopoledními hosty. A když už jsme u těch dopoledních hostů, tak ty přivítám ve studiu i dnes, ale to bude až po 11. hodině. Ještě předtím si poslechneme třeba pravidelné babské rady. Nabídneme vám taky další díl seriálu Jeden rodič na všechno. No a přidáme dnešní tipy pro volný čas. A už za chvilku se vypravíme do historické kovárny v Nových Hradech na Českobudějovicku, která stojí jen pár metrů od místního hradu. Je tam náš regionální stopař, no a my se s ním spojíme hned po písnice, kterou obstará Palo Habera a skupina Tým. Tak si na to počkejte. Dobré dopoledne a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Když se v Nových Hradech vydáte z náměstí směrem k hradu, minete nenápadný dům, kolem kterého se ale po staletí chodilo za jedním z nejdůležitějších řemeslníků ve městě, tedy za kovářem. Dnes je z kovárny turistická atrakce a vypravil se do ní i náš regionální stopař Petr Kubát, který je teď se mnou ve spojení. Petře, zdravím, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Tak ta Novohradská kovárna stojí v Komenského ulici opravdu jenom kousek od hradu a první písemná zmínka je o ní z roku 1719. Tehdy vlastnil kovář Ferdinand Grössinger a je taky docela dobře možné, že právě v té době byla kovárna postavená. Její poloha nebyla náhodná, ona tudy vedla cesta k hradu a zároveň dnes už zanikla odbočka cesty od Svinenské brány do města. Kovář tak byl přesně tam, kde ho lidi potřebovali. Potřebovali ho po cestní sedláci, ale i lidi jedoucí s koňmi a povozy. Novohradský hrad byl navíc centrem rozsáhlého panství, za Rožmberku patřilo Novohradsko k jejich významným državám a od roku 1620 zdejší panství drželi Bukvojové. Kovář na venkově a v menším městě zdaleka nevyráběl jenom podkovy, on opravoval vozy, zemědělské nářadí, koval hřebíky, skoby, panty, zámky nebo různé součásti stavev. Zkrátka bez něj se prakticky neobešlo hospodářství ani doprava.
1: No a dokdy byla kovárna v držení rodiny Grössingerů?
2: Docela dlouho. To řemeslo se tady dědilo z otce na syna. Ještě roku 1879 je tady uváděný August Grössinger jako podkovář a zároveň ranhojič. To možná dneska působí trošku zvláštně, tahle kombinace, ale kovář býval ještě v 19. století díky své praktické znalosti práce s tělem koně člověkem, na kterého se lidi obraceli i v dalších situacích, nebo když měli třeba nějaké zdravotní problémy. Po druhé světové válce byla rodina Grössingerových odsunutá a kovárna sloužila už jenom k bydlení. Posledním majitelem byl malíř Vladislav Karba, jehož tvorba byla inspirována krajinou Novohradska. Po jeho smrti koupilo v roce 2000 bývalou kovárnu město Nové Hrady a postaralo se o její celkovou rekonstrukci. Většina prvků stavby byla restaurována, doplněna a vrácena zpět na původní místo. Jenom málo částí je nových a ty jsou provedené jako materiálové a tvarové repliky těch původních.
1: No, jak zpívá Petr Spálený, kdybych já byl kovářem. Mimochodem v Nových Hradech je i koželužna, ale zpátky k té kovárně, Petře, co tam tedy teď návštěvníci uvidí?
2: Novohradskou kovárnu má aktuálně v pronájmu spolek Rožmberg a ve spolupráci s uměleckým kovářem Danielem Černým a celou řadou dalších dobrovolníků tady dělají kovářská setkání a různé akce pro veřejnost. Probíhají tady taky ukázky kovářské práce, vánoční a velikonoční setkání, různé akce a řemeslné kurzy. Teď ještě v hlavní sezóně je kovárna otevřená denně a jak mi řekl průvodce Tadeáš Brousek, tak na prohlídce lidi uvidí funkční kovárnu, včetně kovářského náčení a výhně. No a součástí prohlídky, jak jsem si taky prošel, je obytný interiér, který ukazuje život v 19. století.
1: Do Novohradské kovárny jsme se v Jihočeském dopoledni vypravili za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. Vypravte se tam i vy, pokud budete mít čas. Petře, díky moc za všechny informace. Naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, písni

0: Tipy pro volný čas.
1: Přesně 9 minut zbývá do 10:30, stále je s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. No a teď je ta vhodná doba na to, abychom vám představili nějaké tipy pro volný čas. Do prvorepublikové plovárny ve Volyni dneska přijede nezávislý soubor Loutky bez hranic s představením Tři medvědi a drzá Máša. Začíná v 15 hodin. Večerní procházka za historií Prachatic s hranými obrazy začíná dnes v 19 hodin. Vyjde od Dolní brány. V Zoo Hluboká se můžete podívat na dřevo sochařské sympózium a v Panské zahradě ve Strakonicích si dnes od 18 hodin můžete poslechnout jamování s kapelou Pauza. Na malém nádvoří Třeboňského zámku dnes od 18 hodin vystoupí skupina historického šermu Bratři z růže a taky soubor historického tance Campanello. No a Světový den divokých psů připomene dnes Zoo Dvorec u Borova na Českém Budějovicku. Od 9 do 18 hodin tak máte možnost poznat, jak výjimečně spolupracují, jak jsou inteligentní nebo jak pečují o svou smečku. Ať už každopádně vyrazíte kamkoliv, milí posluchači, užijte si to a mějte příjemný den.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

10:26, takový čas ukazují hodiny tady v našem studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Zeptám se, milí posluchači, máte rádi písničky Petra Kalandry a ASPM nebo Smarsias? Pokud ano, můžete je dneska slyšet naživo a venku. Na koncert vás pozvu už za chvíli.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Dětské šaty, Nebeská brána nebo Slunce a déšť, to jsou písničky, které dnes od 18 hodin na náměstí v Horní Plané zahraje Petr Kalandra Memory Band. Tato skupina vznikla v roce 2005 jako podsta zesnulému muzikantovi Petru Kalandrovi. Já mám právě teď na telefonní lince kytaristu a zpěváka kapely Míru Kuželku, který je teď ve spojení s námi. Míro, přeji pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, zdravím všechny posluchače.
1: Díky za váš čas. Vy jste jako jediný z kapely se znal s Petrem Kalandrou osobně. Jak na něj vzpomínáte?
2: Asi jenom v dobrým, jako jo. Tak jako znali jsme se, hráli jsme, jako měli jsme několik společných koncertů, ne že by jsem s ním hrál jako přímo jako v kapele, ale vždycky jsme se potkali a byli jsme na jednom pódiu a musím říct, že pro mě to setkání bylo vždycky velmi inspirativní a nikdy jsem netušil, že bychom jednoho dne mohli vytvořit takovýhle vzpomínkový band. To vzniklo vlastně až po 10 letech po jeho smrti, kdy tak nějak náhodou na kstu vlastně Rédla jsem se potkal s muzikantama a slovo dalo slovo a vznikla kapela, no, takže jako a od té doby jezdíme už 20. rokem a musím říct, že ten Petr Kalandra nejenom, že nechal odkaz v nás, jako v muzikantech, ale i v mnoha lidech, který potkáváme napříč republikou.
1: Já jsem se tedy s Petrem Kalandrou osobně nikdy nepoznal, ale jsem taky velký fanoušek jeho hudby. Mimochodem lidé, kteří ho dobře znali, tak říkají, že rád vyprávěl takové historky, které nevždy třeba úplně byly pravdivé, ale vždycky dokázali velmi strhnout ty posluchače. Každopádně, jaký repertoár jste si dneska v podvečer na náměstí do Horní Plané u Lipna pro diváky nachystali?
2: Já si myslím, že dneska si přijdou hodně na svý, protože teď máme tady tu letní sezonu nasekanou samýma těma největšíma hitama, takže se lidi budou zpívat vlastně myslím už od první písničky. Do toho tam máme zasazený písničky, které jsou méně známý, které vlastně spíš jako ty lidi pohladí, no a pak tam máme jednu takovou specialitku, kterou a doufám, že se to podaří v Horní Plané, že vytvoříme hornoplanenský velký sbor.
1: No tak budeme se těšit. Já mám třeba hodně rád písničku Postavím si dům z obilí. Tu taky dneska zahrajete?
2: Bude. No bude. Tak. Takže si myslím, že pokud si uděláte čas, tak si můžete zaspívat s náma.
1: A které písničky chtějí fanoušci Petra Kalandry slyšet nejvíc?
2: Asi nejvíc frčí prostě Dětský šaty, Solnej sloup, Břímně, Skladník, ono to je úplně jedno. Pak křiče ještě Nebeská brána a tak, protože ten Petr Kalandra měl vlastně nasazenou tu laťku hodně vysoko v těch hitech. To znamená, on vlastně těm lidem přines český ty písničky, ty, který znali jenom z rádia, jestli to měli z toho rádia Luxemburg nebo prostě pokoutně na těch kazetkách, tak on jim najednou přinesl v češtině, což byl velký přínos pro a obohacení pro tu kulturu vlastně těch bídníků a bídníků tady u nás, tak jako tam to prostě mělo takovou tu největší štávu. A je to asi jedno, kterou tu písničku zahrajem, protože ten Petr to dal a šel, to znamená, že lidi je mají v sobě a znají. Jsou to písničky, které hrají u táboráku a jsou to písničky, které přibírají různý kapely a hraje se to na všech možných zábavách, v hospodách a na bejdanech. Prostě pořád a ty písničky žijou a z toho máme velkou radost.
1: Je to tak, třeba Dětské šaty původně od Neila Younga Heart of Gold nebo Břímně od skupiny The Band, písnička The Wait, obě dvě písničky s krásnými českými texty právě od Petra Kalandry. Každopádně, Míro, pověste na závěr, kde vás na Jihočech můžeme do konce roku ještě slyšet, právě abychom si mohli zaspívat třeba ty zmíněné hity Petra Kalandry.
2: Tak kromě toho dnešního dne, tak jako tím, co to uteklo, tak jsme byli minulý týden, to jsme byli kousíček Krásetín, což je taky kousíček od Krumlova.
1: Je to tak?
2: Ale pak nás co nás čeká tam? Já když tady kouknu na náš program, tak budeme 16.10. v Highway v Českých Budějovicích, které jezdíme velmi rádi, tam je to prostě jako už takový rodinej klub, kam prostě, kde to máme vždycky vyprodaný a jsme tam maximálně šťastní, budeme ve Strunkovicích nad Blanicí, tak jinak nevím, jinak to tam máme samý dálky. Ale myslím si, že když si lidi najdou na naše stránky, jestli můžu říct, kalandramemory.cz, tak tam si o nás dočtou všechno a najdou si nás a myslím si, že se mají na co těšit.
1: To byla velmi podstatná informace. Petr Kalandra, Memory Band, dnes zahrají v Horním Plané na Českokrumlovsku a na koncert nás pozval v našem vysílání kytarista a zpěvák kapely Míra Kuželka. Míro, díky moc a ať se nejenom ten dnešní koncert vydaří. Naslyšenou.
2: Taky, já děkuji moc, zdravím všechny posluchače a musím říct, že když tam dneska přijdou, aspoň ty, který teď poslouchají, tak máme vyprodáno a příště děláme O2 Arenu. Díky moc.
1: Tak držíme palce. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Divoký horský tymián, písnička Pavla Žalmana Lhonky doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. V seriálu Jeden rodič na všechno se dnes budeme věnovat samoživitelům mužům. S jakými reakcemi se setkává Vojtěch z Královéhradeckého kraje, který má v péči 6letého syna, tak nejen to uslyšíte už za chvíli v reportáži.

0: Dnes mám v rozhlasovém seriálu Jeden rodič na všechno. Dnes vás v tomto seriálu seznámíme s tátou samoživitelem. Jmenuje se Vojtěch, žije v Královéhradeckém kraji a sám se stará o malého syna. Jak řekne v reportáži, kdo si náročnou situací neprojde, nepochopí, o co jde.
1: Vojtěchu, vám je 33 let, jste samoživitelem jak dlouho?
2: Já jsem samoživitelem od roku 2021, to znamená zhruba 5 let. Partnerka opustila naši domácnost, nebyl tam úplně zájem z její strany se o syna starat, takže jsem to samozřejmě jako milující rodič dělal přirozeně prostě sám.
1: A synovi tehdy byl zhruba rok a půl?
2: Rok a půl, ano. Tak nějak jsem do toho prostě vpadnul. Najednou bylo mojí povinností mít v pořádku domácnost, vyprat prádlo, abychom měli v čem jít do práce, do školky, naučit se vařit, aby prostě synovi nic nechybělo. Synovi jsem našel jesličky, kam nastoupil. Potřeboval jsem si především udržet práci, takže to tempo prostě bylo a vlastně je jako neuvěřitelně náročný.
1: Šestiletý Jáchym za námi teď přišel s razítkem.
2: Chceš se posadit tady?
1: Co to je? Červené razítko, které dělá nálepky?
3: Já.
1: Už zaznělo to tvoje jméno, ale můžu se přece jenom zeptat ještě jednou, jak se jmenuješ?
3: Jáchym.
1: Jáchym, Jáša, jaké ještě jsou varianty?
2: Ještě Jášík, ale tak, jak říkáte, no.
1: A jaké máš prázdniny?
3: Dovolej.
1: A co rád děláš? Sportuješ třeba?
3: Jezdím na kole.
1: A co děláte s tátou?
3: Hrajeme si.
2: My si rádi zajdeme do bazénu, občas si tady zahrajeme florbal před barákem. Syn hraje aktivně, to znamená, my dvakrát týdně dojíždíme na tréninky, o víkendech potom na turnaje.
1: Máš nějaké oblíbené knížky?
3: Jo, já nevím.
1: Táta pomůže?
2: Máme takové různé pohádky, že? Před spaním čtem.
1: Ty se pořád usmíváš?
3: Jo.
1: A když bychom se bavili o tom, jak žijete s taťkou, tak třeba spolu vaříte? Připravujete něco k jídlu?
3: Špagety se sýrem a s omáčkou.
2: Jo, je to dobrý pomocník. Jáša, Jášík. Chceš jít domů? Tak jo.
1: Syn si teď jde hrát. K nějakým víkendům společným dochází. Váš syn vídá mámu.
2: Ano, ano, vesměs si jednou za 14 dnů na víkend ho mamince vozím, ale poslední dobou je to velice jako nepravidelný.
1: Nějaké téma jako výživné?
2: Nepobírám, o syna se starám z vlastních zdrojů, z vlastních úspor. Přiznám se, že kdyby ta situace byla jiná, že bych si vůbec nevěděl rady, jak to zvládnout, protože i tak je to vlastně poměrně dost náročné všechno to ufinancovat.
1: Vybydlíte se synem v malé obci v Královéhradeckém kraji, co vlastně reakce okolí na to, že jste na dítě sám?
2: V mém případě ta reakce je většinou spojená s jakýmsi obdivem, dotazy, jak se to dá vlastně zvládnout, jak to zvládám. Mám pocit, že u těch mužů je to opravdu hodně, hodně nezvyklý.
1: Co je pro vás nejsložitější?
2: Já myslím, že to je to skloubení s tím každodenním životem a péčí o toho syna. Že tam není samozřejmě na 100% ten prostor na to, jak já bych se mu chtěl věnovat. Je to tak náročný, že opravdu si myslím, že kdo si tím neprojde, tak nepochopí, o co jde. A samozřejmě i ta tíha té odpovědnosti, protože prostě by se o syna neměl pořádně asi kdo postarat, kdyby se něco stalo.
1: Podrobněji o solo rodičích píšeme na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Tři minuty po 11:15 stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku? Tak nejen to prozradí dnešní babské rady Jarky Vykoupilové, které přidají i další osvědčené triky.

0: Pražské rady.
1: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso, kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku, zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu na sekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: 6,5 minuty nám zbývá do 11. hodiny, kdy v Jihočeském dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice přijdou na řadu další zprávy s Petrou Pitrou. Dovedete si, milí posluchači, představit, že by vašim dětem zavřeli mateřskou školu a dozvěděli jste se to jen den před začátkem letních prázdnin? Tak přesně to se stalo Nele Mondekové a Lucii Konečné z Písku. Obě dámy za pomoci dalších tenhle problém vyřešili zdánlivě jednoduše. Založili si vlastní anglickou dětskou skupinu. No a obě zmíněné dámy budou našimi dnešními hosty. K rozhovoru vás srdečně zvu po 11. hodině a ještě jednou přeji krásné středeční jihočeské dopoledne.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Koleje Jihočeské univerzity jsou i přes zdražení kompletně obsazené. 200 zpěváků a tanečníků dneska odehraje první letošní představení Prodané nevěsty na návsi v Holašovicích. Zadlužení Čechů dále roste. Teploty na jihu Čech se odpoledne dostanou k 26 stupňům. Příjemné středeční dopoledne vám přeje Petra Pitra. Hodně vysokoškoláků nemá jisté studentské bydlení v Českých Budějovicích. Podnájem ubytů ve městě navíc podle dat realitních kanceláří podražil. Studenti neseženou místo ani na kolejích Jihočeské univerzity. Právě tam letos opět evidují převis o 200 žadatelů na necelé 2000 lůžek.
3: Já jsem šel do toho trošku pozdě, já jsem se žádal o ubytování, nicméně už čekám třetí týden, než mi napíšou. Budějovice jako mají menší kapacitu, to bydlení, samozřejmě čím menší město, tak menší dostupnost.
4: Vysvětluje student pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jakub Jupa z Plzně. Podle mluvčí univerzity Edity Kadlecové je zájem o koleje vysoký i přes letošní zdražení.
5: Je to v průměru o 20 korun na lůžko na noc, na jednolůžkovém pokoji je to 240 korun za noc a nejlevnější ubytování na vícelůžkovém pokoji za 145 korun.
4: Podle dat portálu S-Reality v Českých Budějovicích meziročně podražilo i nájemní bydlení, a to v průměru o 5%. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Smetanova Prodaná nevěsta dneska opět zaplní náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Celý prostor se na tři večery promění na operní scénu. Vůbec poprvé se v roli Kecala letos divákům představí basbaritonista Adam Plachetka.
6: Pro mě je to první Kecal, já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady.
7: Říká operní zpěvák Adam Plachetka, který dnes vystoupí v prostorách selského baroka po boku Kateřiny Kněžíkové. Režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, že představení Smetanovy opery je pro Jihočeské divadlo pomyslným vrcholem sezóny.
8: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr.
7: Pro diváky jsou v tomto roce připravená celkem tři představení. Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou vystoupí na Holašovické návsi, ale pouze dnes. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
2: Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidi nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplacené úvěry na bydlení.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude dneska většinou oblačno, přechodně polojasno, odpoledne se lokálně a hlavně v Pošumaví objeví přehánky. S malou pravděpodobností se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 26 stupni, na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr vane slabý, proměnlivý a biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Mezi Kostelcem nad Vltavou a Kovářovem na Písecku se srazila dvě osobní auta. Další nehodu máme ve Smilovicích u Týna nad Vltavou. Tam policie řeší srážku osobního auta s motorkářem. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
9: V Písku letos skončila anglická dětská skupinka. Že nebude od září pokračovat, se ovšem rodiče dozvěděli den před začátkem letních prázdnin. Nakonec se rozhodli pro možná zdánlivě nejsložitější věc – založit si novou anglickou dětskou skupinu. Co konkrétně k tomuto kroku vedlo, jak bude nová skupinka fungovat a proč prosazují rodiče bilingvní výchovu dětí, zeptám se na to už za chvíli spoluzakladatelek zmíněné skupiny Nelly Mondekové a Lucie Konečné. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou dobré jihočeské dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Nela Mondeková a Lucie Konečná jsou našimi dnešními hosty. Dámy, díky za váš čas, vítejte ve vysílání, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
3: Dobré dopoledne.
1: Už jsem se obou dam ptal, protože přijeli z Písku, jaká byla cesta, tak údajně byla dobrá. To je docela důležitá informace i pro naše posluchače. Já už jsem tady v úvodu zmiňoval v krátkosti a ve stručnosti ten váš příběh, který je zajímavý především tím, že se jednak odehrál vlastně relativně nedávno, ale zároveň i vy osobně jste byli nuceni jednat opravdu hodně rychle. Tak na úvod jenom dodám, že jste byli mezi rodiči, kteří měli své děti v písecké bilingvní anglické dětské skupině, která ale těsně před koncem školního roku oznámila, že po prázdninách už fungovat nebude. Je to tak? Kdo by to chtěl jako první okomentovat? Lucie Konečná asi.
2: Je to tak. Den před koncem školního roku jsme dostali e-mail ve 9:45 večer, že od konce srpna už školka nebude pokračovat a dělejte si, co chcete vlastně s dětičkama, protože už to bylo po zápisech do školek a hlavně na Písecku neexistuje žádná další anglická dětská skupina nebo školka. Takže my jsme stáli s manželem tehdy před rozhodnutím velmi rychlým. Buď se teda narychlo odstěhujeme někam do Říčan, kde teda anglická dětská skupina je, nebo do Budějovic, a nebo si založíme vlastní a během vlastně noci a rána jsme měli hotový 100 stránkový plán se vším, co budeme potřebovat, a pustili jsme se do nové anglické dětské skupiny.
1: No, předpokládám, že stejně tak jako pro Lucii Klímovou to byl šok velký i pro vás, Nelo.
3: Je to tak a já jsem moc vděčná, že můžu pokračovat jako pečující osoba pro novou anglickou školku.
1: Rozumím tomu správně, že vy jste tedy byla součástí té původní dětské anglické skupinky?
3: Přesně tak. Moje dcera tam docházela taky, takže vlastně se to mě to dotklo jako rodiče, tak zároveň i jako pečující osoby.
1: A můžete možná posluchačům prozradit, z jakého důvodu došlo k tomu konci a tak rychle vlastně?
3: Myslím si, že to bylo z ekonomických důvodů, z finančních důvodů, už to paní ředitelce nedávalo smysl.
1: Jak jsme zmiňovali, a vy jste to taky zmiňovala, nebo obě jste to zmiňovali, že to zásadní, co vás vedlo k založení nové anglické dětské skupiny, byl fakt, že vlastně to výše zmíněné se odehrálo zhruba 3 měsíce po tom, co se uzavřely ty zápisy do píseckých mateřských škol. Pokud ale vím, tak v těch píseckých městských školkách místo bylo, je to tak?
2: Jo, letos vzali vlastně všechny děti, které se hlásily, dokonce i dvouleťáky, ale i kdyby se to odehrálo dřív, tak pořád my a další rodiče bychom měli problém, protože řada rodičů se přestěhovala do Písku právě z toho důvodu, že máme anglickou dětskou skupinu. Tam jako to hrálo velké rozhodnutí v několika rodinách a máme... Pro nás osobně to bylo taky důvod, proč zůstáváme v Písku a nestěhujeme se někam jinam. My totiž žijeme často částečně v zahraničí nebo i hodně cestujeme a hlavně chceme, aby náš syn rozuměl anglicky.
1: No, na to jsem se chtěl právě zeptat, co vedlo k založení vlastně té bilingvní anglické školky. Proč je pro vás to vzdělání v cizím jazyce, pro vaše dítě Lucie, tak podstatné?
2: Pro nás je to důležité hlavně proto, aby se naše děti nestyděly mluvit anglicky, a vlastně když se učí takhle od útlého věku, oni se vlastně neučí, oni v tom žijou, oni si v tom hrají, tak oni to mají jako přirozenou součást svého života. Já když teď po 5 měsících, co vlastně můj syn dvouletý chodil do anglické dětské skupiny, na něj promluvím česky, odpoví česky, a když se ho zeptám anglicky, tak mi odpoví po 5 měsících anglicky. Ty děti to baví a mají podle mě potom otevřený vlastně možnosti do celého světa. Ať už bude chtít dělat cokoliv v tom svém životě, tak bude mít fakt jako otevřený ty vrátka. A to nemyslím jenom na nějaké jako školy, ale myslím tím i do života, protože pojďme si přiznat, že řada nebo většina lidí se učí anglicky na škole, na základce, na střední, na výšce. Ale pak, když se jich zeptáte ve 30, ve 40, tak často vám řeknu, no já jsem se učil, ale já už jako to neumím. Já se stydím mluvit, já vlastně nerozumím základy. A to je podle mě obrovská škoda a to tyhle ty děti nemají.
1: Mě to právě, pardon, že vám skáču do řeči, ale mě to právě hodně zaujalo, protože jsem si vzpomněl, je to teda hodně dávno už a ty vzpomínky nejsou úplně tak konkrétní, ale vzpomněl jsem si, když jsem chodil do školky, vlastně bych si vůbec nedovedl představit, že by tam probíhala tehdy na začátku 90. let nějaká výuka v angličtině, ale možná, Nelo, vy jste chtěla něco říct.
3: Tak... Jo, přesně tak, jak Luci říká, s tím souhlasím, protože ty děti vlastně budou mít velkou výhodu v tom, že až půjdou třeba do zahraničí, tak to pro ně bude přirozený. Vůbec se nebudou cítit, nebudou mít strach ten jazyk používat a nebudou vlastně se cítit nervózní, že třeba udělají nějakou chybu, což je za mě hodně důležitý a přesně jak zmiňujete, když se podívám zpátky vlastně do školní lavice, kde jsem seděla vystresovaná nad angličtinou, tak musím říct, že ty pokroky, co malí děti dělají a jak vlastně fungují v angličtině, je neuvěřitelný. Každý den ty pokroky jsou vidět. Rodiče právě taky nám zmiňují třeba i vlastně zajímavý, že když jdou na návštěvu třeba k babičkám, který tyhle ty vlastně jazyk úplně je minul, angličtina, tak je to pro ně tak zajímavý a snaží se vlastně i s tím dítětem porozumět více i v tom anglickém jazyce a třeba se i něco studují a vlastně už vlastně ten jazyk ani nikdy ne vlastně nepoužívali.
1: Lucie Konečná chtěla ještě něco dodat.
2: Já si pamatuju, jak se mi vyprávěla, že vlastně se dorozumí ty děti i za ty rodiče i v zahraničí, že někteří ano. Ty starší už pětiletý.
3: Pětiletý, šestiletý děti, přesně jak Lucie říká, mám právě z praxe zkušenost, kdy jeden chlapeček odletěl vlastně na dovolenou s rodičema a objednával jim pití, objednával jim prostě zmrzlinu, tak to bylo takový zajímavý, že oni ty dětičky jsou hrozně rádi, když jsou in charge, když mají nějaký úkol, teď to musí splnit svý angličtině. A vlastně jim to přijde úplně přirozený a vlastně pomůžou i rodičům, kteří se třeba trošku stydí, jestli neudělají chybu při objednání pití nebo zmrzliny.
2: Já říkám babičce, jako mý mamince, že Jonášek jednou bude mluvit za ní, ještě ať mu dá 2-3 roky a už se nemusí moje mamka stresovat, protože ta se taky celý život snaží naučit anglicky, ale jak vyrůstala prostě v té době, kdy to bylo úplně jiný, tak je to pro ní velmi stresující, takže můj syn jednou bude mluvit za ní.
1: No, je zajímavé, že třeba moje rodiče to mají taky vlastně podobně. Celý život se učí tu angličtinu. My každopádně ještě asi bychom se měli taky zeptat, a to především vás, Nelo, jak je to specifické pro vás jako pro učitelku? Samozřejmě těch specifik tam bude hodně, jak pro ty děti, ale pro vás jako pro učitelku, jak na to jdete, tak říkajíc, když máte prostě malé děti, které třeba sotva ani neumí česky, ale vy se snažíte je učit ještě ten jiný cizí jazyk.
3: Chápu, že to může být zajímavé, že ty děti to začínají mluvit česky, ale vlastně je to úplně stejný, jako když mluvíte s dětma vlastně česky. Učíte je úplně stejně obrázkama, nápodobou, vlastně rutinou, to, co většinou ve školce děláme, jak se vítáme, jak máme různé vlastně písničky třeba na úklid, takže vlastně v angličtině slyší všechno, nebudeme k umyvadlu, umýt se ruce, takže oni se učí nápodobou. Vlastně doslova řeknu let's wash our hands a oni jdou s náma a vlastně vidí, že jdu si umýt ruce a na základě toho oni vás kopírují a přirozeně si to zapamatovávají a fungují takhle denně. Takže bych řekla, že i s těma menšíma dětma, vlastně jsem na dceru, mluvili jsme od malička, na mou dceru jsme mluvili dvoujazyčně, česky i anglicky, od útlýho věku, od miminka, knížkama, různýma říkankama, pohádkama, vyprávěli jsme si, ukazovali jsme si v angličtině a je zajímavé, jak ty děti to pochytí a jak přirozeně vlastně hrou a nápodobou si to
1: osvojí.
3: Ano, přesně tak, děkuju.
1: Nela Mondeková, Lucie Konečná, zakladatelky nové dětské skupiny V Písku, jsou našimi dnešními dopoledními hosty.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mimochodem, já jsem se doslechl, že pokud mám tedy správné informace, tak od září by v Českých Budějovicích měla začít fungovat nová soukromá bilingní základní škola. Ale je to vlastně základní škola, která je třeba určená pro děti cizinců, protože tady v Českých Budějovicích je mnoho cizinců, mnoho těch, kteří tu pracují. Ale co mě právě osobně zaujalo, když jsme se domlouvali s Lucí Konečnou na tom dnešním rozhovoru, tak já jsem si říkal, no přece ta školka musí být určená právě pro děti nějakých cizinců, ale vy jste mi, Lucie, říkala, že to tak není, že ten koncept vlastně a ta úvaha je úplně odlišná. Prostě naučit to dítě tu angličtinu.

0: angličtině nebo je dvojazyčná.
1: Styděla jste se za svou angličtinu donedávna? Třeba i vy? Můžeme začít nejprve u vás, Lucie?
0: Můžeme. Já jsem měla vždycky ze všech předmětů velmi dobré známky, takže jsem byla velmi plný student, takový ten šprtík, ale samozřejmě, když jsem odjela do zahraničí, já jsem byla rok v Kanadě a potom jsem byla ještě v Mexiku a v dalších zemích, takže jsem cestovala podle mě docela dost, tak ty první měsíce byly extrémně těžký a pamatuju si, že my jsme tam začínali nejdřív jako uklízečky s manželem, ale nám se nechtělo uklízet, takže já jsem musela víc té své komfortní zóny a pak jsem tam byla jako průvodce v horách a bylo to pro mě opravdu, musím říct, že to bylo psychicky náročné a věřím, že tohle je přesně to, co můj syn nebude mít, protože on prostě tím jazykem žije.
1: A i vy, Nelo, jste to měla podobně třeba? Byla jste někde v cizině?
2: Já jsem to měla podobně, protože vlastně u mě bylo zásadní, když jsem po škole odcestovala do Ameriky, kde jsem se starala o děti, o 4 děti vlastně, a doteďka na to vzpomínám, taky jsem procestovala kus světa. Takže musím říct, že ten jazyk, vlastně to, co nás učili ve škole, tak v praxi vypadalo trošku jinak. A měla jsem z začátku velké problémy, třeba když tam byly i různé jako přízvuky a tak, takže jsem tomu úplně nerozuměla a z začátku jsem vlastně byla hozená do vody a opravdu jsem byla nucena naučit se lépe anglicky a mluvit. A musím říct, že ta zkušenost je neuvěřitelná, že když opravdu odcestujete, tak nemáte na výběr a musíte se přizpůsobit. A naučí vás to, hodně vás to naučí.
0: A to mají ty děti vlastně v té školce, protože oni nemají na výběr, ale já bych chtěla dodat, že tím, že my tam máme české děti, tak máme výhodu v tom, že tam máme sice rodilého mluvčího, ale máme tam vlastně i učitelky, které mluví anglicky i česky, a když to dítě je smutné nebo se něčeho bojí, tak dokážou ho uklidnit česky a v začátku vy vlastně vždycky, že říkáte to anglicky a pak česky, takže to dítě vlastně není ve stresu, což pro mě bylo extrémně důležitý z toho důvodu, že my, jak jsme hodně v zahraničí, tak my jsme byli několik měsíců v Portugalsku a tam jsme měli anglickou chůvu. A můj syn ji nenáviděl, takže já jsem byla opravdu ve stresu, jak to bude zvládat, ale tím, že oni mu rozumí česky a dokážou ho uklidnit, tak zvládnu vlastně ve 2 letech tu adaptaci úplně skvěle.
1: No, vy jste, pardon?
2: Lépe než tabulkově.
1: No, vy jste zmínila, Lucie, že jste byla v té Kanadě a vám se shodou okolností podařilo taky sehnat nebo domluvit rodilou mluvčí z Kanady do vaší anglické dětské skupiny. Tak jak se tohle povedlo?
0: Já jsem se hrozně bála toho, jak náročné to bude, protože na rodilou mluvčí jsem měla vysoké standardy. Ještě tam byly vysoké standardy tady od Nelly a od učitelek, protože vy samozřejmě nemůžete vzít jenom nějakého rodilého mluvčího, protože on se bude starat zaprý o dětičky a musí ještě sedět do toho týmu, protože oni tam tráví spoustu času spolu a ten tým musí fungovat dohromady.
1: A ještě navíc o hodně malé dětičky.
0: Ano, přesně tak. Takže my jsme měli nějaký seznam, který tady dali dohromady Nela, protože už pracovala
2: v předchozí
0: školce. Možná to chceš asi říct ty, klidně, jak to probíhalo.
2: Mm-hmm. Tak abych navázala, tak vlastně já jsem v předchozí školce pracovala 3 roky, kde jsem potkala zmiňovanou rodilou mluvčí a měla jsem vlastně s ní na starost 2 třídičky, kde jsme 3 roky společně, než jsem odešla na mateřskou, pracovali a fungovali, takže jsem věděla, že se na ní velice dobře můžeme spolehnout a že budeme sehraný tým. Zároveň je zajímavé, že náš tým dosavadních učitelek vlastně nevzniknul přes inzerát, ale vznikl na základě toho, že se známe a že víme, že se na sebe můžeme spolehnout. Takže bych chtěla říct, že jsem hrozně vděčná, že Medí se k nám od září přidá, protože s dětma úžasná, a zároveň tak kolegyně Luci, která mi vždycky byla oporou a vždycky jsme zvládli s dětičkama i vlastně vždycky jsme zvládli, aby dětičky byly spokojený i rodiče a mohli se na nás kdykoliv na cokoliv kdykoliv zeptat a byli jsme tady pro ně. Takže tím bych chtěla říct, že jsem velmi vděčná, že náš tým bude zachovaný a že budeme dál takhle pokračovat.
1: Vy jste zmínila to jméno, Medi.
0: Mm-hmm. Medi je z Kanady. Samozřejmě moje nadšení vyletělo úplně do vesmíru, protože Medi je z Kanady.

0: A ještě z té části, kde my jsme byli, a bylo to opravdu štěstí, že máme zrovna jí, protože schánět rodilou mluvčí v jižních Čechách, ještě do Písku, kde vlastně není tolik cizinců, je opravdu náročné a ještě máte požadavky, aby to uměla s dětma. My jsme i si vyzkoušeli s těma našima dětičkama, že jsme měli takový hrací jeden den nebo
1: adaptační hrací den.
0: A můj Janáš schvaluje, takže já jsem spokojená.
2: No ještě než se vám podařilo sehnat médií, tak se vám podařilo především sehnat ty prostory, což vzhledem k časové tísni, kterou jste měli, asi nebylo úplně jednoduché, je to tak?
0: My jsme si mysleli, že prostory budou to nejjednodušší, že nejhorší budou papíry, právě rodilá mluvčí, protože sehnat... My jsme doteď neměli vlastně rodilou mluvčí v anglické skupince, takže do Little Kids jsme chtěli rodilou mluvčí, ale nakonec se ukázalo, že nejtěžší jsou prostory. My jsme měli zájem přejít, být vlastně v těch prostorech, kde teď byla anglická dětská skupinka, protože to bylo jenom v pronájmu.
2: Ta původní.
0: A hlavně jsme chtěli, aby ty děti měly tu kontinuitu, protože pořád všechno, co děláme, tak to děláme hlavně pro ty děti, aby neměly narušený vlastně tu adaptaci, protože teď už jsou všechny zvyklé. Takže jsme chtěli, aby přešly ty dětičky a vlastně akorát bychom upravili ty prostory. Takže jsme se skontaktovali s paní ředitelkou, ale ta odmítla s náma vlastně spolupracovat a předat nám je, i když jí tam končí nájem, ale až na konci září. Naštěstí v Písku opravdu jsou hodně dobří lidé, kteří stojí o to, aby tam fungovala anglická dětská skupinka a anglický program, takže jsme se domluvili s Creativity Parkem, kde bude adaptační program do té doby, než si převezmeme ty prostory. A je pravda, že schánět jako jakékoliv jiné prostory takhle narychlo je nemožné, ale když jste na malém městě a všichni vám fandí, tak to jde trošku jednodušeji.
2: Zakladatelky nové písecké anglické dětské skupiny Nela Mondeková a Lucie Konečná jsou našimi dnešními hosty, nejsou dnes v Písku a nebudou tam ani za chvíli, kdy se k rozhovoru vrátíme po krátké písnice.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Celá minuta zbývá do 11:30 v dnešním jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Si povídáme o nové anglické dětské skupince v Písku, a to přímo se zakladatelkami Nelou Mondekovou a Lucí Konečnou. Já teď mám jeden konkrétní dotaz na paní Mondekovou. Dočetl jsem se, že vy jste přímo lektorkou kroužku English Mini Disco, což mě docela zaujalo. Vysvětlila byste posluchačům, co si pod tím mají představit?
2: Pokusím se to vysvětlit. Asi bych to přiblížila tím, že když poletíte do zahraničí, tak tam vznikají animační programy pro děti, kde přesně vlastně na základě playlistů jsou pohybově hudební aktivity pro děti, a tenhle nápad jsme se rozhodli aplikovat k nám do Čech právě do kroužku Mini English Disco, kde vlastně já si připravuju playlist pro dětičky na základě oblíbených písniček jejich věku, například oblíbený je Baby Shark, a na základě těch písniček sestavím takovou choreografii, kde vlastně s dětičkama s různými pomůckami a věcmi děláme vlastně taneční vystoupení, takže je to taková zábavná hravá forma, kde i se děti můžou těšit právě na angličtinu přirozenou cestou, a zároveň i hry, které jsou velice oblíbené a utvrzují ten kolektiv.
1: No, mě by právě zajímalo, co děti poslouchají, ale třeba přiznám se, že Baby Shark to vůbec neznám.
2: Je zajímavé, že hodně těch písniček jsou přespívané do češtiny, což překvapilo mě, když jsem si dělala research o tom, co malé děti zajímá. Takže Baby Shark je jedna z velice oblíbených písniček, a pak určitě přes YouTube Super Simple Songs, tam jsou, to je výborná pomůcka, když chcete udělat třeba i přímo nějakou rutinu, jako je přivítání se, rozloučení se, tak tyhle ty písničky většinou používám, protože jsou hravé a zábavné pro děti.
1: My se vlastně tímhle způsobem dostáváme k tomu, jak přesně ta výuka probíhá, jak by zhruba měla fungovat v té nové dětské skupině.
2: Určitě by to mělo být hravé a zábavné pro děti. Vždycky se budeme snažit snažíme se, aby v měsíci jsme plnili i výlety. Je hrozně zajímavé, že naši dvouletáci zvládnou třeba výlet do Strakonic, kdy jsme šli do kukuřičného bludiště a opravdu nachodili 8 kilometrů a zvládli to bez problému. Jsme flexibilní i s tím, že rádi si vezmeme kočárek, když některé děti už to třeba neujdou, a vlastně větší děti se cítí zodpovědní za ten kočárek a připadají si hrozně důležitý. Takže se mi líbí, že jim vždycky vlastně v tom měsíci dokážeme i přiblížit dané téma, které v té dětské skupině bereme. Takže se s kolegyněmi snažíme vždycky připravit nějaký program a na základě toho to třeba i opestřit výletem, aby si to zažili i v praxi.
1: Já jsem z generace, která ještě zažila jesle, pak vím, před pár lety jsem zaznamenal vlastně tu velkou diskuzi o těch takzvaných dvouletáčcích, ale vaše dětská skupina je určená, alespoň to máte na webu, dětem od 1 roku do 6 let, to znamená opravdu od 1 roku, to jsou skoro miminka, ne ještě?
2: Jako určitě přijímáme i dětičky od 1 roku, stává se nám přesně v praxi, že chodí třeba od těch 2 let, ale moje dcera, vlastně jelikož já jsem nechtěla zůstávat na mateřské, tak jsem s dcerou šla do školky poprvé, když jí byl vlastně rok, a musím říct, že fungovala velice hezky, že se naučila právě, jak fungovat ve skupině, a ty dětičky se o ní moc hezky staraly a hrozně se nám líbí vlastně, když máme mix dětiček od 1 do 6 let, protože od 1 roku do 6 let, protože oni se učí vzájemně. Velké děti pomáhají malým dětem. Zároveň i když třeba nemají sourozence, tak si to tam v té dětské skupince můžou nacítit, jaký to je mít sourozence, a malé děti se od nich hrozně učí, od těch starších.
3: Jestli můžu doplnit, mě to vlastně trošku stresovalo, protože Janášek tam, když tam přišel, tak byl zrovna nejmenší, tam byl 2leták, zrovna tam nebyl žádný roční chlapeček nebo holčička, a on je ještě vzrůstově strašně malinký, protože byl nedonošený. Takže já jsem se toho hrozně bála, ale vlastně ty dětičky, neskutečný, že oni fakt jako se mu snaží pomáhat a těší se na ně, že pro ně je to vlastně trošku jako takový to miminko z jejich pohledu, protože je ještě malý. A on začal chodit do školky a začal neskutečně jako spořádaně jíst. To jsme viděli jako první, že se začal nahýbat na, vlastně nad jídlem. On jíst oproti, jako když já koukám kolem, tak on jí hrozně spořádaně. Takže on pak jako odkoukává od těch starších a přestal se bát těch dětí, když jsme třeba někde na pískovišti, těch větších, a normálně si s nima chce hrát, protože pro něj je to přirozený. Takže vlastně já to beru jako velkou výhodu, že tam je mix dětí, i když co jsem si potom já musela nastudovat, když jsme si rozhodli pro dětskou skupinku, že je opravdu důležité, aby s něma uměli pracovat ty pečující osoby, aby ty učitelky věděly, jak pracovat s tím, když máte různě staré děti, protože když pak to úplně nefunguje, tak nefunguje ani ta třídička, ale co jsem viděla, tak funguje skvěle.
1: Co mi přišlo taky docela zajímavé, že vy jste zaznamenali velký zájem o vlastně možnost dát dítě do vaší dětské skupiny, ale jak víme, tak těch dětí ubývá trochu, co si budeme povídat, je známo, že porodnost klesá, je na historickém minimu v naší zemi, tak přesto se to neprojevilo tedy na zájmu o vaši dětskou skupinu novou.
3: My jsme nečekali takový zájem, my jsme vlastně spustili sociální sítě, že bude nová anglická skupina v Písku, a vlastně hned v prvních dnech se nám začaly hlásit rodiče a i stylem, že nám psali, že pokud nebude místo letos, tak si chtějí zarezervovat vlastně už ten další rok. A co jsme se tak bavili, tak je to přesně z toho důvodu, že chtějí dát tomu dítěti lepší start do života a uvědomou si, že takhle malé dítě extrémně rychle nasává angličtinu. Často se nám i hlásí děti, kteří už chodí do státní školky a chtějí přejít, a je to kvůli tomu, že tady Nela a Lucka, který dělají v naší školce nebo dětské skupince, tak oni pořádají i anglické kempy pro děti příměstské, a ty rodiče vidí, jak jenom za ten týden to malé dítě udělá pokroky, a když to vidíte u toho svého dítěte, jak začne mluvit anglicky, tak na to, jako já se na to koukám vždycky úplně s vytřeštěnýma očima, co mi to ten dvouleťák jako říká, protože on sotva mluví česky, že jo. Takže když to jako vidíte u těch dětí, jak se rychle učí, tak chápu ty rodiče, že zvažují i ten přestup. A pak je tam ještě další věc, že náš vlastně program je, že to je velmi individuální. A to je to, co v dnešní době rodiče chtějí. Chtějí vlastně ten respektující přístup k tomu dítěti. A v naší skupince je to tak, že co dítě, to bytost. My nemáme škatulky, vlastně ten adaptační plán se skládá podle toho jednotlivého človíčka. Dítě není do ničeho nucený. Když nespinká, tak prostě nespinká. Když má nějaké omezení i jídla, když jsou rodiče vegetariáni, anebo prostě jenom nechtějí, aby něco dítě nejedlo, tak taky to je úplně v pořádku u nás. Plenky se hodně řeší, což je velký tlak na rodiče, aby to dítě bylo odplenkované v klasické školce, a je to pro rodiče je to extrémně stresující, a pro ty dětičky potom, když je nutíte do něčeho, na co nejsou ještě připravený, tak pak můžou mít nějaké problémy, tak to u nás taky není. My s plenkama nemáme problém. Takže i proto nejspíš, aspoň z těch rozhovorů, co jsme měli s těma rodiči, tak tohle to jsou ty nejčastější důvody, že už zažili to, nebo právě mají ambice, aby to dítě se nestydilo mluvit anglicky.
1: Já jsem si na závěr našeho dnešního rozhovoru nechal takové, troufnu si tvrdit, poselství pro posluchače. Poprosím vás obě každou o už stručnou odpověď. Mezi našimi posluchači jsou možná právě teď i tací, kteří své děti dávají zanedlouho do školek úplně poprvé. Co byste jim poradili? Jak mají své děti ideálně připravit? Lucie, poprosím nejdřív vás.
3: Já měla velmi dobrou radu od paní učitelky ve školce: věřte nám, my víme, co děláme. My víme, co potřebuje to dítě, věřte, že se o něj postaráme, protože pro nás rodiče je to často víc stresující než pro ty děti, a mě to vlastně hrozně uklidnilo, že vlastně když Junášek bude brečet, tak oni jsou na to připravený, protože to je vlastně jejich denní chléb.
1: No a jak to vidí sama učitelka, Nela?
2: Je to přesně tak, já souhlasím s tím, co řekla Lucka. Zároveň určitě je na místě, aby rodiče o tom s dětmi mluvili. Můžou si třeba pořídit i nějakou knížku, která přímo zobrazuje, jak probíhá den ve školce, je to hodně nápomocné. Tak je super, když mají možnost hlídání, než vlastně do školky vůbec nastoupí. A zároveň si myslím, že na emoce se připravit úplně nedá a ty jsou na místě, protože když 4 roky třeba trávíte s dítětem doma a najednou přijde ten velký den, kdy vlastně jdete do školky, tak je to, troufnu si říct, více náročné možná i pro tu maminku nebo tatínka, aby to zvládli a od toho jsme tady my. A přesně jak říká Lucka, my víme, co děláme a vždycky se snažíme i ty rodiče kontaktovat, napsat jim třeba zprávu, že už je všechno v pořádku, nebo poslat fotografii, protože vím, že i z pozice rodiče by mě to uklidnilo.
1: Nela Mondeková a Lucie Konečná byly dnešními dopoledními hosty Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas, přeji šťastnou cestu do Písku při návratu, no a hlavně ať se daří vaší nové dětské skupince. Naslyšenou.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Zachovejte nám ji ještě taky třeba za chvíli, kdy nabídnu pravidelný rozhlasový sloupek. Hezké dopoledne vám ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: A Matěj Vodička, taky Český rozhlas České Budějovice, jsou stále s vámi. Je středa 26. srpna, poslední týden letních prázdnin. Možná se ještě, milí posluchači, chystáte na pár dní někam vyrazit a tak máte před sebou ještě nějaké to balení. Jak to u vás vypadá, když se celá rodina chystá opustit domov? U Jana Flašky, autora dnešního rozhlasového sloupku, to vypadá možná nějak takhle.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Občas zaslechnu v rádiu rozhovor s dobrodruhem, co se prosekal amazonskou džunglí, obletěl Kamčatku na Rogalu, žil půl roku s lidožrouty a holýma rukama bojoval s německými úřady. A ptám se přitom, jak asi vypadal jogurt v jeho ledničce poté, co se vrátil domů. Za dobu, co zůstal opuštěný v kelímku, si musel vyvinout vlastní vědomí a získat nadvládu nad celou kuchyní. Odjet z domova totiž není jen tak. V naší rodině trvá balení zhruba stejně dlouho jako následný pobyt mimo domov. Když se chystáme jenom na týden, tak i déle. Je třeba zabalit všechno, co by během naší nepřítomnosti zahynulo. Psa, dceru, morče a syna. Rostliny zatím necháváme doma, i když sehnat někoho na zalévání je rok od roku těžší a občas to vyžaduje metody výslovně zakázané ženevskou dohodou. Balení probíhá tak, že moje žena rotuje po bytě se šíleným výrazem a plní tašky vším pro přežití na severním pólu i vnitru sopky. Já během toho sedím u stolu a jím meloun s párkem a šlehačkou, aby se za dobu naší nepřítomnosti neskazily. Dcera si k oblečení přibalí 8 druhů pleťových masek, vlasové tonikum, šampon s kondicionérem a kompletní arzenál make-upu, včetně varianty pro případ jaderné zimy. Syn sází na minimalismus, zbalí se za 3 minuty, do batohu si hodí jedny trenýrky, herní ovladač a pytlík chipsů. Na buržoazní vymoženosti typu zubní kartáček, boty nebo kalhoty už mu místo nezbývá. Nejrozuměji se chovají zvířata. Pes vroste do své cestovní tašky a morče předstírá, že je jen chlupatý kámen. Když se konečně vypotácíme k autu, vypadáme jako uprchlíci z oblasti zasažené katastrofou, přestože jedeme jen na chatu. V takovou chvíli mě pokaždé zalije obdiv k těm rozhlasovým dobrodruhům. Ani se vším, co sebou táhneme, bych se nikdy nedokázal vydat do míst, kde vás může sežrat kajman nebo kmenový náčelník. I když během balení občas uvažuji o tom, že bych tam poslal svou rodinu. Ale uznejte, skutečná odvaha není vyrazit s batohem do džungle. Odvaha je nevrátit se v půli cesty zpátky domů zkontrolovat, jestli jste nezapomněli vytáhnout ze zásuvky žehličku.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
2: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
1: Písničky pro radost a melodie podvečera.
3: Vaše splněná hudební přání.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Z Jenína na Strakonicku dnes uslyšíme jeden z nejstarších zvonů v regionu. Z věže kostela na Nebevzetí Panny Marie se rozezní svatý Jan, bronzový zvon z roku 1499. Jeho hlavní tón je B1, v průměru měří 92,5 cm a váží přibližně 580 kg. V Praze na Novém městě ho ulil zvonař Jan Konvář. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích letos přilákal přes 120 tisíc návštěvníků. Řidičům na Šumavě slouží opravená silnice od Gerlovy hutě ve směru na Novou Hůrku. Řecká pobřežní stráž zachránila u Kréty přes 200 migrantů. Zítra se na jih Čech vrátí letní teploty, bude až 29 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Přes 124 tisíce lidí navštívili letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o 8 tisíc míň než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
2: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
0: Silničáři opravili na Šumavě poblíž Železné Rudy část silnice v bývalém vojenském újezdu. Rekonstrukce se dočkal úsek od křižovatky u Gerlovy hutě směrem na Novou Hůrku. Podrobnosti k opravě dodává mluvčí zprávy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
3: Opravený úsek měří přibližně 1,5 kilometru. Práce spočívaly v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce nové ložní a obrusné vrstvy. Součástí stavby byla rovněž úprava sjezdů a rozjezdů a zpevnění krajnic.
0: Za opravu silnice zaplatil Plzeňský kraj 7,4 milionu korun. Řecká pobřežní stráž ráno zachránila u jižního pobřeží Kréty přes 200 migrantů, kteří pluli na třech člunech. Informovala o tom agentura DPA, podle které už včera záchranáři z moře vytáhli 80 lidí. Kréta zažívá v posledních týdnech větší migrační vlnu. Vláda proto na ostrově začala budovat druhé přijímací středisko pro běžence. Otevřít by se mělo do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné, přechodně polojasné s lokálními přeháňkami. S malou pravděpodobností se můžou vyskytnout taky bouřky. Teploty vystoupají k 26 a na horách k 22 stupňům. Večer přeháňky ustanou. V noci se pak ochladí na 15 až 12 stupňů. Čtvrtek bude polojasný nebo skoro jasný, ráno výjimečně mlhavý, večer začne od jeho západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty budou zítra opět letní, maxima se dostanou k 26 až k 29 stupňům a na horách k 27. Vítr bude ráno slabý, během dne zesílí na mírný východní nebo jihovýchodní. Biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Se zdržením stále počítejte ve Smilovicích u Týna nad Vltavou. Policie tam řeší nehodu osobního auta a motorkáře. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Je 12 hodin k tomu 5 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve středu 26. srpna roku 2026. Ve chvíli, kdy právě nyní začínají písničky pro radost. A těmi vás provede a hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček. Ta první dnešní gratulace bude v podání Jihočeské Podhoranky, i protože budeme hrát právě pro člena této hudební formace, pro Jiřího Kyselu, do Trhových Svinů, k 29. narozeninám. Ale vezmu to, jak píše Vláďa Janošek. Tak v Trhových Svinech právě dnes slaví své 29. narozeniny pan Jiří Kysela, člen kapely Jihočeská Podhoranka. Milý Jirko, všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu přejí kamarádi, muzikanti a zpěváci z kapely. Měj pěkný den a s námi pěkné písničky vyhrávej, píše Vláďa Janošek. Tak jenom doplním, že Jihočeská Podhoranka o uplynulém víkendu zahajovala už 28. ročník hudebního festivalu Karel Waldauf a teď nám tady zahájí dnešní písničky pro radost. O víkendu na Waldaufově to byla pěkná muzika a pěkná písnička nás čeká i teď. Pro Jiřího Kyselu do Trhových svinům 29. narozeninám bude hrát píseň Radujme se z toho světa.

Jihočeskou Podhoranku teď v písničkách pro radost vystřídá Vlachovka, aby zahrala do místa zvaného Rastory k 65. narozeninám pro pana Josefa Supa. Dnes slaví své narozeniny náš drahý tatínek, partner a dědeček pan Josef Sup. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a pohody. To přejí družka Mirka, dcera Zuzanka, také synové Kuba a Marťa a vnučka Kristýnka a ještě babička také přeje. Tak pro Josefa Supa k 65. narozeninám bude hrát Vlachovka Tisíce kvítků.

písničkách pro radost teď Vlachovku vystřídá Doubravanka, která mimo jiné také zahraje do Višňové a také do Kozárovic. A právě v Kozárovicích s přáním začnu. Tam má 70. narozeniny paní Marcela Šlapáková. A k nám přišel dopis a v něm se píše: dnešní den je slavnostní pro paní Marcelu Šlapákovou z Kozárovic, která slaví své krásné 70. narozeniny, i když na tento věk rozhodně nevypadá. Chtěl bych jí touto cestou popřát hodně štěstí, pevné zdraví, hodně radosti s vnoučaty a ještě spoustu nachozených kilometrů na procházkách se svým mužem Jardou. Za celé vedení obce přeje pan starosta. Tak do Kozárovic paní Marcele Šlapákové k 70. nám za okamžik bude hrát Doubravanka a bude hrát také do Višňové pro pana Antonína Tichého, rovněž k 70. narozeninám. Milý oslavenče, k vašemu životnímu jubileu vám přejeme hodně štěstí a hlavně pevné zdraví, přeje obec Višňová. Do Višňové k 70. pro pana Antonína Tichého a také do Kozárovic k 70. narozeninám pro paní Marcelu Šlapákovou teď tedy bude hrát Doubravanka, píseň Háječku tichý.

0: kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A v písničkách pro radost teď budeme přát do Hartmanic, ale také do Hvožďan u Vodňan. Ve Hvožďanech má 75. narozeniny paní Františka Dvořáková. A ještě přání. Všechno nejlepší k 75. narozeninám z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a radosti z každého nového dne. To s láskou přejí manžel Karel s dětmi, tedy Mirka, Kája a Pavel s rodinami. A letos ještě toto přání má o něco větší kouzlo, protože se k němu také připojuje i malý pravnouček Tobiášek. Paní Františce Dvořákové do Hvožďan za okamžik bude hrát píseň Škoda lásky a bude hrát také do Hartmanic, kde 75. narozeniny má paní Marie Váňová. Všechno nejlepší, paní Váňová, k vašim narozeninám, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let vám přejí zástupci obce. Do Hartmanic k 75. pro paní Marie Váňovou a také do Hvožďan u Vodňan k 75. narozeninám pro paní Františku Dvořákovou bude hrát píseň Škoda lásky v podání Svatavy Černé a Aleny Rychetské.

písničkách pro radost je připravena zahrát Budvarka do místa zvaného Chodčiny u Chýdova, kde 75. narozeniny má pan Karel Janura. Dnes slaví své krásné narozeniny pan Karel Janura z Chodčin u Chýnova. A tak vše nejlepší, hlavně zdraví a štěstí přeje manželka Alena a celá rodina. Pro pana Karla Januru k 75. narozeninám do Chodčin bude hrát Budvarka, Když tenkrát hrál.

Budvarka dohrála ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Mimochodem Budvarka před pár dny, v pondělí 24. oslavila na výstavišti v rámci Mezinárodního agrosalonu Země živitelka už 85 let svého fungování. Stalo se tak v Pivovarské zahradě a možná jste u té oslavy také byli. Ale teď pojďme za ještě starší kapelou, a to jsou Babouci, budou hrát do Hluboké nad Vltavou. Hluboké nad Vltavou, k 76. narozeninám pro paní Marii Kocourkovou. Drahá maminko, nedala si nám jen život, ale také nekonečnou lásku, péči a domov plný bezpečí. Děkujeme za tvoji nekonečnou trpělivost a za to, že držíš naši rodinu pohromadě. A hlavně za to, že to s námi všemi zvládáš. Přejeme ti ty nejkrásnější narozeniny. To přeje manžel Mirek a děti Markéta a Mirek s rodinami. Do Hluboké nad Vltavou k 76. narozeninám pro paní Marii Kocourkovou budou hrát Babouci píseň Slunko se k západu chýlí.

písničkách pro radost dohráli Babouci. Když už jsme u Babouků, tak ty mimochodem o víkendu na festivalu Karel Waldau v Trhových Svinech také velmi dobře zahráli a pobavili to početné publikum, které tam bylo, sedělo, zpívalo a tancovalo. Ale pojďme dál. Další přání je pro paní Marii Stejskalovou do Netřebic u Kaplice k 79. narozeninám a také pro paní Františku Dvořákovou do Hvožďan u Vodňan k 75. narozeninám. V tento den slaví své krásné životní jubileum dvě milované sestry, Marie a Františka. Ať zdraví, štěstí stále s vámi kráčí, každý nový den, ať radost se značí. Láska rodiny a přátel, ať vás hřeje, splněných přání a spokojených chvil, co nejvíce přeje rodina Dvořákova a Stejskalova. Pro paní Marii Stejskalovou do Netřebic u Kaplice k 79. narozeninám a pro paní Františku Dvořákovou do Hvožďan u Vodňan k 75. nám bude hrát Veselka společně s Bambíny di Praga.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
4: V písničkách pro radost 1:05 jsou připraveni zahrát Babouci, jednak do Zlivy, ale také do Černíče. V Černíči má narozeniny paní Růženka Forejtová a k nám přišel dopis, ve kterém se píše: prosím o zahrání písničky Mládenec se vrací od Babouků pro naší tetu Růženku. Teto, přejeme ti hodně zdravíčka a štěstíčka, píší Hanka a Pepa. Tak do Černíče pro paní Růženku Forejtovou za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání pro pana Václava Šťastného do Zlivy k 80. narozeninám. Rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží. Nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. Dobro ať tě provází ve štěstí i v nesnázi. Hlavně hodně zdraví přejí Maxíci. Pro Václava Šťastného do Zlivy k 80. a také do Černíče k narozeninám pro paní Růženku Forejtovou, teď tedy Babouci, budou hrát píseň Mládenec se vrací.

Babouci v písničkách pro radost dohráli a připravená je další kapela, která mimochodem také zahrála o víkendu na festivalu Karel Valdouf. A to jsou jeho čeští rodáci a ty budou hrát do Klučenic, ale také na Krasejovku. V Krasejovce 80. narozeniny má paní Marie Zemanová. Milá Maruško, přejeme ti k tvým 80. hodně zdraví, štěstí a pohody. Také mnoho elánů do dalších let ti přejí kamarádi z tanečních večerů ze Včelné. Tak na Krasejovku pro paní Marii Zemanovou za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání do Klučenic, kde rovněž 80. má paní Bohumila Rydvaldová. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám paní Rydvaldová a také pohody přeje za obecní úřad Klučenice pan starosta. Tak tedy do Klučenic k 80. pro paní Bohumilu Rydvaldovou a také na Krasejovku k 80. narozeninám pro paní Marii Zemanovou budou hrát jeho čeští rodáci píseň Gáji cestička.

Jihočeské rodáky teď v písničkách pro radost vystřídá veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála do obory u Malšic, kde 85. narozeniny má paní Ludmila Koutenská. A pro paní Koutenskou tady mám přání. Milá maminko, v den tvých narozenin jdeme k tobě s pozdravením. Zdvíháme oči nad oblohu, vznášíme vzroucné prosby k Bohu, aby po další dlouhé roky s jistotou vedl tvoje kroky. To ze srdce přejí děti Pepa s Karlou, Lidka s Jardou, Věrka s Martinem, k tomu 10 vnoučat a ještě 8 pravnoučat. Do obory u Malšic k 85. narozeninám paní Ludmile Koutenské bude hrát veselka Ladislava Kubeše píseň Krásná pasačka.

Veselku Ladislava Kubeše teď v písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vystřídá Iglovanka, která bude hrát na Holubovskou baštu k 85. narozeninám pro paní Věru Eliášovou. A přišel k nám dopis a v něm se píše, že právě dnes, 26. srpna roku 2026, oslaví své 85. narozeniny paní Věra Eliášová z Holubovské bašty u Českých Budějovic. Naší milé mamince, babičce a prababičce do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a radosti se svými nejbližšími. Poděkování za lásku a starostlivost zasílají dcery s rodinami. No a na Holubovskou baštu k 85. narozeninám pro paní Věru Eliášovou bude hrát Iglovanka píseň Chaloupky pod horama.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost je připravena zahrát malá muzika na uše Pepíka, Hradešický kostelíček, pro paní Růženu Forejtovou k dnešním 90. narozeninám do Černíče, potažmo do Hradešic. A k nám přišel dopis a v něm se píše: Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky Hradešický kostelíček pro naši maminku, babičku a prababičku. Vše nejlepší, hodně zdraví přejí děti, vnoučata a pravnoučata. Pro paní Růženu Forejtovou k 90. k těm dnešním 90. narozeninám bude tady hrát malá muzika na uše Pepíka, Hradešický kostelíček.

I ty dnešní písničky pro radost strašně rychle utekly. Jsme vlastně dostáváme se k samotnému závěru, ale ještě připomenu obsazenost našeho pořadu. Září se nám plní, dívám se na naše internetové stránky budějovice.rozhlas.cz. V sekci písničky pro radost je takový ten formulář, ten kalendář, podle kterého můžete objednávat a v něm také zjistíte, jak je obsazeno. Já teda koukám a vidím, že ještě v září volno. 8., 9., 10., pak od 15. až do 21. včetně, pak ještě 23, 24, 29 a 30. září. To jsou tedy volné termíny. Stačí se podívat na naše internetové stránky a tam to zjistíte a rovnou případně také můžete objednat, abyste udělali někomu radost. A teď ještě pozvánka za písničkou. Zítra bude veselo na Borku, v kulturním domě na Borku bude zítra od 18 hodin hrát Ševětínka. Další pozvánka je na sobotu, na pivní slavnosti. Pivní slavnosti budou v sobotu 29. srpna v Těmicích u Kamenice nad Lipou a bude u toho také Lipkovanka, která bude hrát od 14 hodin, o 2 hodin odpoledne. Další pozvánka je také na sobotu do Chýnova. V Chýnově bude už 19. mezinárodní koncert dechových hudeb z Jižních Čech a také z Moravy. O 2 hodin odpoledne budou hrát rakouští Motýlek, pak slovenská Drietomanka, pak se představí také Vlčnovjanka, která mimochodem také zahrála dobře na Valdaufovi. A potom ještě budou v Chýnově muzikanti z Jižních Čech, to bude plné odpoledne dechovky. To je tedy pozvánka na sobotu. A pak tu mám ještě jednu pozvánku na neděli, na léto s muzikou. V neděli v Dolní Hotě u Klatov na krytém parketu bude od 15 hodin hrát Doubravanka. A to je vše. Víc už se nám do této hodiny nevejde. Tak děkuji za vaši pozornost. Luboš Voráček zdraví všechny oslavence. Těm samozřejmě přeji hlavně hodně zdraví a pohody do dalších let.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Končí oprava hlavního silničního tahu v Blatné zhruba 2-kilometrovým úsekem. Ode dneška řidiči projedou bez větších omezení. V Českobudějovické základní škole Pohůrecká vznikne nová knihovna. Ministerstvo zemědělství chce od příštího roku podporovat šlechtění odolnějších odrůd chmele. A počasím odpoledne bude přechodně i polojasné, přehánky se vyskytnou jen místy. Jsou tu zprávy. Dobré odpoledne přeje Lukáš Pelikán. Oprava silnice 1/20 v Blatné na Strakonicku je hotová. Dělníci opravili víc než 2-kilometrový úsek od okružní křižovatky se silnicí 2. třídy číslo 173 až po odbočku na Pacelice. Komunikace už byla ve špatném technickém stavu a měla řadu trhlin. Práce trvaly zhruba 2 měsíce a ředitelství silnic a dálnic vyšly na zhruba 30 milionů korun. Moderní zázemí pro čtenáře všech věkových kategorií vznikne v areálu základní školy Pohůrecká v Českých Budějovicích. Město začne s výstavbou knihovny v září. Budova bude stát na místě současného nevyužívaného výměníku.
2: Součástí knihovny bude dětská čítárna a venkovní terasa určená k odpočinku, četbě nebo pořádání menších komunitních akcí. Objekt bude bezbariérový a energeticky úsporný. Výstavba potrvá do září příštího roku. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
0: Šlechtění nových odrůd chmele by se mělo více zaměřit na jejich odolnost vůči suchu a vysokým teplotám. Stát chce proto od příštího roku víc podporovat výzkum odolnějších odrůd plodin, včetně chmele, řekl ministr zemědělství Martin Šebestián, zvolený za SPD.
3: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy ten program i s Akademií věd a rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkumu.
0: Podle Šebestiána zároveň podporují budování závlah. Pěstitelé můžou získat dotace například na retenční nádrže. Aktuálně je pod závlahou jen zhruba 25% chmelnic. Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 260 milionů korun za kartelovou dohodu. Nepravomocně o tom rozhodl antimonopolní úřad. Ten potrestal i firmu Sherlock, která má zaplatit zhruba 18,5 milionů korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Obě firmy podle úřadu porušily zákon třeba při prodeji služeb v oblasti dopravy. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Českému rozhlasu řekla, že s rozhodnutím úřadu firma nesouhlasí a podá proti němu rozklad.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačné, přechodně i polojasné, místy s přehánkami. V Pošumaví může výjimečně vzniknout bouřka. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů. Čtvrtek bude polojasný nebo skoro jasný, večer začne od jeho západu částečně přibývat mraků. Teplotní maxima se dostanou na 26 až 29 stupňů, na horách až k 27. Zpočátku slabý vítr východních směrů zesílí na mírný a biozátěž se zvýší na 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda u Dasného na hlavním tahu 20 z Českých Budějovic do Písku brzdí provoz. Počítejte s kolonou, a to hlavně ve směru z Českých Budějovic. Srazila se tam 2 auta. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolikátá je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: ano. A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP dám. HDP je trošku
1: všichni ty AA, tak si a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a
0: Takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase ono nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: Uh-huh. No a když už tedy dojde na věc, takzvaně jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to

0: neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy jste hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, Jan, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, Vlasíku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slívka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říkají, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. Po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal. A on říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejdu.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak to není ani o tomhle, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... furt chci sedět sám, jo, to taky není možný ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom, protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž, a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat,
1: já se nic takového. Kouknu v televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou, a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu, emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoh, protože tenhle baťoh, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoh, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoh.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Novela upravující sestavování veřejných rozpočtů bude platit. Při přívalových povodních zemřelo na hranici Nepálu a Tibetu nejméně 17 lidí. Stovky dalších úřady pohřešují. 200 zpěváků a tanečníků dnes odehrají první letošní představení Prodané nevěsty na návsi v Holašovicích. Zítra se teploty přiblíží k tropické třicítce. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Novela upravující sestavování veřejných rozpočtů bude platit. Sněmovna dnes přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta Petra Pavla. Předloha umožní vládě kromě jiného o několik let déle než teď navyšovat obranné výdaje. Obdobně to bude nově platit pro strategické infrastrukturní stavby. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Obrátí se na ústavní soud. Nepálská správa cestovního ruchu pohřešuje po bleskových povodních na hranicích s Tibetem 384 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Jestli jsou mezi nimi případně i Češi, zjišťujeme. Při povodních a sesuvech půdy zemřelo podle stanice BBC nejméně 17 lidí. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média informují o značném počtu obětí a nepálští představitelé očekávají obrovské ztráty. Do zasažené oblasti míří záchranné týmy i armáda. Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká, popisuje mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
2: U spodního kovového opláštění hotelové restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
0: Kraj podle náměstka hejtmana Jiřího Ulvra ze starostů pro Liberecký kraj nechá kritická místa v nejbližších týdnech opravit. Zároveň připravuje kompletní opravu vysílače. Smetanova opera Prodaná nevěsta dnes v 17 hodin opět zaplní náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Celý prostor se na tři večery promění na operní scénu. Vůbec poprvé se v roli Kecala letos divákům představí basbaritonista Adam Plachetka.
3: Pro mě je to první Kecal, já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady.
4: Říká operní zpěvák Adama Plachetka, který dnes vystoupí v prostorách selského baroka po boku Kateřiny Kněžíkové. Režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, že představení Smetanovy opery je pro jihočeské divadlo pomyslným vrcholem sezóny.
5: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr.
4: Pro diváky jsou v tomto roce připravená celkem tři představení. Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou vystoupí na Holašovické návsi, ale pouze dnes. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Skupina historického šermu Bratři z růže a soubor historického tance Campanello vystoupí společně na malém nádvoří Třeboňského zámku. Šermířsko-divadelní program s názvem Tancem i mečem začne v 18 hodin a pokud bude pršet, přesune se do Schwarzenberského sálu. Uvádí to státní zámek Třeboň na svých internetových stránkách.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačné, přechodně i polojasné, místy s přehánkami. V Pošumaví může výjimečně vzniknout bouřka. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, ráno se výjimečně můžou tvořit mlhy. Čtvrtek bude polojasný nebo skoro jasný, večer začne od jihozápadu částečně přibývat mraků. Teplotní maxima se dostanou na 26 až 29 stupňů, na horách až k 27. Zpočátku slabý vítr východních směrů zesílí na mírný, biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Bechyni na Táborsku u autobusového nádraží se srazila dvě auta. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné a pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Zaměstnavatelé se nejspíš dočkají několika změn, které jim ulehčí administrativu. Vláda totiž tento týden schválila takzvaný podnikatelský balíček. Co obnáší, tak to vám prozradíme v této hodině. A také se vypravíme na okraj Veselí nad Lužnicí na Táborsku, a to s naším regionálním stopařem. Z písniček, které nestárnou, tady bude například Marie Rotrová. Hezký a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Do začátku výuky na většině českých univerzit zbývá už jenom několik týdnů. Přesto nemá spousta studentů stále zajištěné ubytování. Buď na ně nezbylo místo na koleji, anebo se jim nedaří sehnat podnájem. Bydlení těsně před začátkem akademického roku schání i studenti v Českých Budějovicích.
1: Je to docela výzva, je to boj v tom, že je tam ta nejistota, je to docela hodně stresující.
2: Student pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jakub Jupa z Plzně schání podnájem v širším centru Českých Budějovic. S nabídkami na webových portálech ale většinou není spokojený.
1: Některý majitelé požadují docela velký kauce, s tím, že jakoby student nemůžete pracovat úplně naplno, tak to vyžaduje hodně trpělivosti a taky docela jako nějakou finanční přípravu. Na druhou stranu to asi lepší, že v nějakých větších městech, jako třeba Praha nebo Brno.
2: Podle svých slov často narážel na nabídky, při kterých mělo v jednom bytě bydlet víc studentů, a to za vysoké částky.
1: Je tam problém spíš v tom, že se z toho stává takový biznis, že ty studenti se snaží ubytovat co nejmenších prostor, aby byly třeba v pěti nebo ve čtyřech na bytě a každý platí třeba 6-7 tisíc. A to potom je znát.
2: Student Jakub Jupa se také snažil získat místo na koleji Jihočeské univerzity. To se mu ale nepodařilo.
1: Já jsem šel do toho trošku později, já jsem se žádal o doubytování, to znamená, že ty pozdější žádosti ty taky jako schvalujou, nicméně už čekám třetí týden, než mi napíšu. Tak zase taková nejistota, člověk jako neví.
2: Jak potvrzuje mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová, zájem o místo na jedné z pěti kolejí je každoročně poměrně vysoký. Jinak tomu není ani letos.
3: Při ukončení toho prvního kola žádostí na konci července jsme evidovali 2160 žádostí a míst na kolejích je 1970. To znamená, že už teď víme, že zhruba 200 uchazečům nebudeme moct vyhovět.
2: Studenty neodradilo ani navýšení ceny kolejného. Doplňuje mluvčí Kadlecová.
3: Je to v průměru o 20 korun na lůžko na noc, to znamená, že na jednolůžkovém pokoji v buňkovém systému je to 240 korun za noc a nejlevnější ubytování na vícelůžkovém pokoji může mít student za 145 korun na noc.
2: Podle ní je hlavním kritériem přidělení lůžka na koleji místo trvalého bydliště žádajícího studenta.
3: Znamená to tedy, že obecně řečeno, kdo bydlí dál, má větší šanci než uchazeči, kteří bydlí blíž, a také se eviduje to, jaké mají dopravní spojení, dopravní dostupnost na Jihočeskou univerzitu.
2: Náklady na ubytování v podnájmu se podle dat portálu S-Reality meziročně navýšily ve všech univerzitních městech, vysvětluje za portál Kristýna Hořovská.
4: Meziročně si studenti o 4% připlatí. České Budějovice nejsou výjimkou. Ve všech univerzitních městech se meziročně cena pokoje ve sdíleném bytě zvýšila. Největšího zdražení doznali ve větších sdílených bytech ve městech Pardubice a Ostrava.
2: Samostatný pokoj v Českých Budějovicích vyšel podle portálu v průměru na 6750 korun měsíčně. To je přibližně o 5000 korun méně než Praze, kde je průměrná cena nejvyšší v celém Česku. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V Písku letos skončila anglická dětská skupina. Že nebude od září pokračovat, se ovšem rodiče dozvěděli den před začátkem letních prázdnin. Nakonec se rozhodli pro možná zdánlivě nejsložitější věc. Založili si vlastní novou anglickou dětskou skupinku. Spoluzakladatelky Nela Mondeková a Lucie Konečná byly dnes dopoledne hosty našeho vysílání. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou popsali nesnadnou situaci, která ale vedla k originálnímu kroku.
1: Kdo by to chtěl jako první okomentovat? Lucie Konečná asi.
2: Je to tak, den před koncem školního roku jsme dostali e-mail ve 9:45 večer, že od konce srpna už školka nebude pokračovat a dělejte si, co chcete vlastně s dětičkama, protože už to bylo po zápisech do školek a hlavně na Písecku neexistuje žádná další anglická dětská skupina nebo školka. Takže my jsme stáli s manželem tehdy před rozhodnutím velmi rychlým. Buď se teda narychlo odstěhujeme někam do Říčan, kde teda anglická dětská skupina je, nebo do Budějovic, a nebo si založíme vlastní a během vlastně noci a rána jsme měli hotový 100 plánkový plán se vším, co budeme potřebovat, a pustili jsme se do nové anglické dětské skupiny.
1: No, předpokládám, že stejně tak jako pro Lucii Klímovou to byl šok velký i pro vás, Nelo.
3: Je to tak a já jsem moc vděčná, že můžu pokračovat jako pečující osoba pro novou anglickou školku.
1: Rozumím tomu správně, že vy jste tedy byla součástí té původní dětské anglické skupinky?
3: Přesně tak. Moje dcera tam docházela taky, takže vlastně se to mě dotklo jako rodiče, tak zároveň i jako pečující osoby.
1: A můžete možná posluchačům prozradit, z jakého důvodu došlo k tomu konci a tak rychle vlastně?
3: Myslím si, že to bylo z ekonomických důvodů, z finančních důvodů, už to paní ředitelce nedávalo smysl.
1: Jak jsme zmiňovali, a vy jste to taky zmiňovala, nebo obě jste to zmiňovali, že to zásadní, co vás vedlo k založení nové anglické dětské skupiny, byl fakt, že vlastně to výše zmíněné se odehrálo zhruba 3 měsíce potom, co se uzavřely ty zápisy do píseckých mateřských škol. Pokud ale vím, tak v těch píseckých městských školkách místo bylo, je to tak?
2: Jo, letos vzali vlastně všechny děti, které se hlásily, dokonce i dvouleťáky, ale i kdyby se to odehrálo dřív, tak pořád my a další rodiče bychom měli problém, protože řada rodičů se přestěhovala do Písku právě z toho důvodu, že máme anglickou dětskou skupinu. Tam jako to hrálo velké rozhodnutí v několika rodinách a máme... Pro nás osobně to bylo taky důvod, proč zůstáváme v Písku a nestěhujeme se někam jinam. My totiž žijeme často částečně v zahraničí nebo i hodně cestujeme a hlavně chceme, aby náš syn rozuměl anglicky.
1: Mezi našimi posluchači jsou možná právě teď i tací, kteří své děti dávají zanedlouho do školek úplně poprvé. Co byste jim poradili? Jak mají své děti ideálně připravit? Lucie, poprosím nejdřív vás.
2: Já měla velmi dobrou radu od paní učitelky ve školce, věřte nám, my víme, co děláme. My víme, co potřebuje to dítě, věřte, že se o něj postaráme, protože pro nás rodiče je to často víc stresující než pro ty děti. A mě to vlastně hrozně uklidnilo, že vlastně když Jonášek bude brečet, tak oni jsou na to připravený, protože to je vlastně jejich denní chléb.
1: No a jak to vidí sama učitelka, Nela?
3: Je to přesně tak, já jsem

0: Souhlasím s tím, co řekla Lucka. Zároveň určitě je na místě, aby rodiče o tom s dětmi mluvili. Můžou si třeba pořídit i nějakou knížku, která přímo zobrazuje, jak probíhá den ve školce, je to hodně nápomocné. Tak je super, když mají možnost hlídání, než vlastně do školky vůbec nastoupí. A zároveň si myslím, že na emoce se připravit úplně nedá a ty jsou na místě, protože když 4 roky třeba trávíte s dítětem doma a najednou přijde ten velký den, kdy vlastně jdete do školky, tak je to, troufnu si říct, více náročné možná i pro tu maminku nebo tatínka, aby to zvládli, a od toho jsme tady my. A přesně jak říká Lucka, my víme, co děláme, a vždycky se snažíme i ty rodiče kontaktovat, napsat jim třeba zprávu, že už je všechno v pořádku, nebo poslat fotografii, protože vím, že i z pozice rodiče by mě to uklidnilo.
1: Celý rozhovor s Nelou Mondekovou a Lucí Konečnou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si v našem dopoledním vysílání popovídáme s Janou Doležalovou, učitelkou ze základní školy ve Vimperku, která se už přes 30 let věnuje výuce finanční gramotnosti. Na Lety si nás jako vždy po zprávách v 11 hodin.

0: Tady je Český rozhlas v České Budějovice. Snížit administrativní zátěž a tím pádem ulehčit podnikání v Česku. K tomu by měl pomoct takzvaný podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu. Celkem 11 opatření tento týden schválila vláda. Týkají se oblasti energetiky, trhu práce, digitalizace anebo životního prostředí.
1: Mezi 11 kroky je například lepší koordinace kontrol, které musí firmy podstupovat. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že se pracuje na přípravě a dokončení jednotného online portálu a dodává, jak by měl fungovat.
2: Bude všechno online ukládáno, myslím tím všechny kontroly, které by měly nastat nebo které nastanou, a umožní se skrze tento portál řídit nebo koordinovat všechny termíny kontrol, které budou nastaveny tak, aby nezatížily toho podnikatele, bude se to dávkovat.
1: Není výjimkou, že firmy dnes mají třeba až 15 různých kontrol měsíčně, potvrzuje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
3: Přijde potravinářská inspekce, do toho Česká inspekce životního prostředí, případně třeba i finanční úřad. Mnoho těch informací jsou stejné a právě protože jsou stejné, tak by bylo možné je uložit na jedno místo a ty kontrolní orgány už by si ty informace vyzobaly.
1: Právě Hospodářská komora společně se Svazem průmyslu a dopravy nebo Asociací malých a středních podniků a živnostníků na balíčku s Ministerstvem průmyslu a obchodu spolupracovali. Mělo by proto jít o ulehčení v oblastech, které podnikatele trápily nejvíc. Zdeněk Zajíček sice říká, že jde o pozitivní posun, nicméně stále upozorňuje na velké systémové nedostatky.
3: Čas od času sice uděláme takovýhle antibyrokratický balíček, ale my musíme nastolit nějaká systémová opatření proti nárůstu regulací a byrokracie. A to se zatím nedaří.
1: Balíček dál počítá s tím, že zanikne povinnost pro zaměstnavatele evidovat rizikové práce zvlášť a využijí místo toho stávající systém jednotného měsíčního hlášení. Nově zvládnou podnikatelé zaplatit zdravotní a sociální pojištění i daně z jednoho portálu. A také se mají zjednodušit vstupní pracovně lékařské prohlídky u zaměstnanců druhé pracovní kategorie, jako jsou třeba obráběči kovů. Nově je budou smět absolvovat u svého praktického lékaře. To vyhlíží například kamionový dopravce Flex Logistics.
4: Jsou to řidiči mezinárodní dopravy, takže jsou přes týden pryč a je to složitý to slagit. A pokud by tahle změna měla být i o tom, že se zruší i ta povinnost platit si k tomu toho závodního lékaře a opravdu by stačilo jenom, že se zaměstnanec dojde k praktikovi, tak za mě by to bylo ulehčení výrazný.
1: Říká jednatel firmy Roman Peterka. Na zavedení pravidel si budou muset podnikatelé ještě počkat. 11 opatření teď na svém jednání schválila vláda. Po ní musí podnikatelský balíček projít parlamentem. Například předseda opoziční ODS Martin Kupka už řekl, že jeho strana podpoří návrhy, které povedou k digitalizaci a odstraní duplicity. Podle ministra Karla Havlíčka je nejzazší termín pro zavedení těchto opatření září příštího roku.
2: Současně už připravujeme se svazy balíček číslo 2, který opět bude obsahovat přibližně 10 podobných opatření. Takže touto formou, touto cestou chceme jít.
1: Termín by byl do konce roku 2028. Zároveň i Hospodářská komora potvrdila spolupráci na druhém balíčku. Už teď vytipovala desítky možných opatření, která do něj zařadí. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Nyní si zahrajeme a už za chvíli se vypravíme na okraj Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Spojíme se s naším regionálním stopařem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Když se řekne komedie Rozmarné léto, většina lidí si vybaví herce Rudolfa Hrušínského a slavnou větu o poněkud nešťastném způsobu léta. Málo kdo ale ví, že filmové Krokovy Vary vznikly z velké části právě ve Veselí nad Lužnicí a jeho okolí. Dnes se tam vypravil náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já teď stojím na okraji Veselí nad Lužnicí, konkrétně v lokalitě, kde se říká Na Špici. Dívám se tady na soutok řeky Lužnice a Bechyňského potoka a právě tady vznikla v roce 1967 filmová Důrova plovárna a odehrála se tady taky část této komedie, velká část. Přímo tady třeba kouzelník Arnoštek v podání režiséra Jiřího Menzla přeskočil pomocí tyče řeku. Jiří Menzl si pro natáčení tohoto legendárního filmu podle novely Vladislava Vančury tohle místo nevybral náhodou. On potřeboval ospalé maloměsto řeku a hlavně místo, kde by mohly stát říční lázně Antonína Důry. No a víc mi popisuje filmový publicista Luboš Dvořák.
3: To místo Jiří Menzel pravděpodobně neobjevil sám, ale zřejmě mu pomohl také Rudolf Hrušínský, který byl chatařem v nedaleké Plané nad Lužnicí. Pro Rudolfa Hrušínského jezdil Jiří Menzel do Plané nad Lužnicí trabantem a vozil ho na tu natáčecí lokaci. Mimochodem Veselí nad Lužnicí a blízká osada Žíšov poskytli i další exteriéry, tak například ta slavná scéna, kdy lázeňský mistr přišívá Abému ucho, tak se natáčela tato scéna na faře přímo u kostela ve Veselí nad Lužnicí. Obyvatelé Žíšova na natáčení vzpomínají s velkou láskou, mnozí říkají, že se na to chodili z dálky dívat. Jeden komparzista nebo svědek, pan Novák se jmenoval, a v jeho restauraci se herci scházeli přímo v tom Žíšově, vzpomíná, že na natáčení vozil hercům teplé buřty.
2: No a já doplním, že dneska už byste tady tu plovárnu hledali marně, byla to opravdu jenom filmová stavba a po natáčení zmizela. Dneska to tady připomíná jenom cedule, která je na turistické trase a navíc se to tu i změnilo, hlavně řeka po povodních v roce 2002, kdy to koryto bylo upravené a Lužnice je tady dnes už podstatně širší než na těch Menzlových záběrech.
1: A natáčely se ve Veselí nad Lužnicí a okolí nějaké další filmy?
2: Ano, jak jsem zjistil, tak natáčeli třeba televizní pohádka Jiřího Stracha s názvem Svatojánský věneček z roku 2015, tak ta se natáčela mimo jiné právě v okolí Veselí nad Lužnicí a u řeky Nežárky. Část přírodních scén vznikala přímo na Nežárce u Krkavce poblíž Hamru a právě tam má být dokonce i to místo, kde ten hlavní hrdina Ondra na hladině spatří věneček. No a taky se v této lokalitě natáčel seriál Proč bychom se netopili z roku 2009.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, za 8 minut budou 3 hodiny odpoledne. Kulisy selského baroka Holašovické návsi na Českobudějovicku znovu rozehraje příběh Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Celý prostor se na 3 večery promění na otevřenou scénu. Už 6. rokem ji zaplní bezmála 200 zpěváků a tanečníků Jihočeského divadla.
1: V samotném srdci Holašovické návsi se teď odehrávají poslední zkoušky Smetanovy prodanky. Příběh o nevěstě, kterou ženich prodá sám sobě, budou diváci sledovat v autentických prostorách usedlostí z 19. století.
2: A mimochodem ty štíty, které jsou datované, tak jsou datované přesně do období, kdy Smetana prodanou nevěstu psal.
1: Zmiňuje režisér Tomáš Ondřej Pilař. Kromě architektury připomínají Smetanovu dobu taky kostýmy účinkujících, které jsou věrnou kopií blatských krojů. Stojí za nimi výtvarnice Dana Haklová. Při jejich vytváření spolupracovala s etnografy z několika jihočeských muzeí.
2: Bylo možné doslova okopírovat některé výšivky, některé střihy a ornamenty štítů, které stojí zde všude kolem, je identická s ornamenty, které jsou použity právě na těchto krojích. Samozřejmě zde je přítomná i typická blatská výšivka rybí šupinou a samozřejmě nemůžou chybět ani takzvané legendární blatské pleny, což jsou obrovské šátky, které nosily vdané ženy.
3: Rozmyslí si, Mařenko, rozmyslí.
1: Při úvodním představení se divákům v roli Kecala úplně poprvé představí basbaritonista Adam Plachetka.
4: Pro mě je to první Kecal, já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, když se to amplifikuje, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady. Já jsem v Holašovicích asi vůbec poprvé, ta atmosféra v místní je nádherná a je super, že se podařilo přivést kulturu takhle přesně tam, kam patří.
1: V tradičním blatském kroji pak v roli Mařenky vystoupí sopranistka Kateřina Kněžíková.
5: V Holašovicích to je, myslím, za odměnu. To je taková krásná scenérie. Bylo to pro mě úžasné zase setkání s tím místem, ale je to vlastně docela komplikované, protože orchestr nemáme před sebou, celý orchestr je na straně a musíme dávat velký pozor na to, abychom byli teda rytmicky spolu.
1: Prodanou nevěstu hraje Jihočeské divadlo v Holašovicích už 6. rokem a jak sám režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, jde o pomyslný vrchol celé sezóny.
2: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Zde na návsi v Holašovicích stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících. Jsou to sbor, orchestr, dětský sbor, balet a samozřejmě sóla.
1: Na každé představení přijede sem do Holašovic bezmála 1000 diváků. Ta letošní už jsou kompletně vyprodaná. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 80.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtům. Koleje Jihočeské univerzity jsou i přes zdražení kompletně obsazené. Obyvatelé Radenína na Táborsku budou na podzim hlasovat i v místním referendu. Noční teploty klesnou k 12 stupňům, pršet by už nemělo. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. České dráhy vedl od roku 2022. Hodně vysokoškoláků nemá jisté studentské bydlení v Českých Budějovicích. Podnájem ubytů ve městě navíc podle dat realitních kanceláří podražil. Studenti neseženou místo ani na kolejích Jihočeské univerzity. Právě tam letos opět evidují převis o 200 žadatelů na necelé 2000 lůžek.
4: Já jsem šel do toho trošku pozdě, já jsem se žádal o ubytování, nicméně už čekám třetí týden, než mi napíšou. Budějovice jako mají menší kapacitu, to bydlení, samozřejmě čím menší město, tak menší dostupnost.
5: Vysvětluje student pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jakub Jupa z Plzně. Podle mluvčí univerzity Edity Kadlecové je zájem o koleje vysoký i přes letošní zdražení.
6: Je to v průměru o 20 korun na lůžko na noc. Na jednolůžkovém pokoji je to 240 korun za noc a nejlevnější ubytování na vícelůžkovém pokoji za 145 korun.
5: Podle dat portálu S-Reality v Českých Budějovicích meziročně podražilo i nájemní bydlení, a to v průměru o 5%. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Spolu s podzimními volbami uspořádá Radenín na Táborsku místní referendum, rozhodlo o tom zastupitelstvo obce. Důvodem je zamezení výstavby větrných elektráren na území obce. Ty by v Radeníně mohly stát po vyhlášení akcelerační oblasti Chrbonín v okrese Tábor. Nesouhlas s větrnými elektrárnami vedení obce neřeší poprvé, řekl starosta Jan Fischer.
7: Řešila se tady kdysi nabídka nějakého investora, který měl zájem, tak se udělalo nějaké veřejné projednání, z toho něco vzniklo. Byla petice, ta petice ale nebyla podepsaná většinou obyvatel, takže potom teda petiční výbor chtěl udělat referendum a teď ho teda nějakým způsobem podal.
3: V podzimním referendu můžou hlasovat jen lidé s trvalým pobytem v Radeníně. Bude společně s volbami do zastupitelstev obcí 9. až 10. října.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude na jihu Čech převážně oblačné, přechodně i polojasné, místy s přehánkami. V Pošumaví může výjimečně vzniknout bouřka. Teploty se pohybují mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách mají maximálně 22. V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, ráno se výjimečně můžou tvořit mlhy. Čtvrtek bude polojasný nebo skoro jasný, večer začne od jihozápadu částečně přibývat mraků. Teplotní maxima se dostanou na 26 až 29 stupňů, na horách až k 27. Zpočátku slabý vítr východních směrů zesílí na mírný, biozátěž se zvýší na dvojku.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nová nehoda je u Radomyšle na Strakonicku. Na silnici 173 směrem do Rojic sjelo auto do stoky. Jezděte opatrně.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Jihočeský kraj hostí výjimečný softballový turnaj. Více řekneme už za malou chvíli. A v této hodině bude naše vysílání patřit také zámeckému létu. Na další z památek nás pozve jako vždy František Kinský. A z písniček, které nestárnou, se můžete těšit na Valdemara Matušku. Hezký poslech vám od mikrofonu stále přeje Michal Hovorka.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Nejenom Hluboká nad Vltavou je dějištěm prestižního evropského turnaje v softballu. Nejen pod ikonickým zámkem, ale také v Ledenicích nebo v Sezimově Ústí bojují až do soboty 29. srpna přední evropské týmy. V Supercupu nastupují kvalitní hráči a jeden z nich dokonce s vizitkou nejlepšího nadhazovače na světě.
1: Sportovní ředitelka pořadatelského klubu Eliška Tenklová popisuje kvalitu týmu, které se sešly na jihu Čech.
2: Je to klubový turnaj, to znamená, že tady máme kluby z celé Evropy. Hráči jsou z celého světa. Je to vlastně stejné, jako my máme třeba v extralize hráče z Venezuely, tak tady můžeme najít taky hráče z celého světa. A máme tady třeba jednoho z nejlepších nadhazovačů, Marco Diaz, který háže 142 km za hodinu. Takže určitě přijďte, bude se na co dívat.
3: Kvalitní softball v Jihočeském kraji celý týden.
2: Finále potom proběhne v Ledenicích. V sobotu, takže tam potom se můžeme přesunout a podívat se na to nejlepší, co nám turnaj nabízí.
1: Eliška Tenklová mluvila o přesunu do Ledenic. Celkově se turnaj hraje na třech místech, pokračuje předseda hlubockého klubu David Šťastný.
4: Tak na Hluboké budou dvě hřiště, bohužel nemáme ty ostatní tak dlouhé a tohle baseballové, na tom se softball úplně nedá hrát, ale díky tomu, že jsme Jihočeši a že si dokážeme pomáhat, tak další místo bude v Ledenicích a taky v Sezimově Ústí, kde jsou přece jenom více zaměřeny na ten softball.
1: Softballové zápasy se hrají celý týden až do zmiňovaného sobotního finále. Do něj by se moc rád probojoval se svým týmem i Vojtěch Šucha z nizozemského klubu Venep Flyers. Fanouškům vysvětluje, v čem je zásadní rozdíl mezi baseballem a softballem.
5: V softballem máme větší míč a nadazovač nám hází spodem, dělá takový kruh, zatímco v baseballu je míček menší, nadazovač hází vrchem, jak jsme všichni zvyklí. V baseballu je větší hřiště než v softballe, ale softball je větší sranda, no.
1: Říká Vojtěch Šucha, který na jich Čech dorazil s týmem Venep Flyers.
5: Softball je nejlepší sport. Všichni přijďte.
1: Z Hluboké nad Vltavou, Kamil Jáša, Český rozhlas.
6: Jihočeské odpoledne

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 25 minut po 15. hodině. Už jenom do konce týdne máte šanci zapojit se do soutěže zámeckého léta. Soutěžíme každý všední den krátce před 10. hodinou. A pokud nestihnete poslouchat dopoledne, máme pro vás každé odpoledne v tomto čase aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. Kam se vydáme dnes, tak to nám právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Vlaďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré zchátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě

0: je dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
1: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
0: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
1: Věc se má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
0: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Silent se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
1: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
0: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Štenberková.
1: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
0: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Štenberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobiášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
1: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
0: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
1: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
0: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Štenberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
1: K čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
0: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
1: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmanovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
0: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Jak už jsme vás informovali, zemřela královna amerického country a herečka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Za svou kariéru natočila 50 studiových alb a získala 11 cen Grammy. Až do vysokého věku aktivně vystupovala na koncertech. Proslavila se například písní Jolene. Ve světě byla známá i pro svůj vzhled, o který pečovala s pomocí plastických chirurgů. Její začátky ale byly skromné. Na svět přišla jako čtvrtá ze 12 sourozenců.
1: I grew up way up in, we call it up in the holler, in the Great Smoky Mountains of East Tennessee.
2: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak ji pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash.
3: Johnny byl tehdy vysoký a hubený a tenkrát jsem si poprvé ve svém životě uvědomila, co je to sex appeal. Bylo mi 13 a říkala jsem si, ty jo.
2: Vystoupení, na které mi Johnny Cash představili, hodně pomohlo. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Hitů během své kariéry vytvořila Dolly Parton více. Kromě country se později věnovala i bluegrassu. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. They arrive promptly at 9, because if they're not on time, they know they'll get the sack. Po celý svůj život Dolly Parton aktivně pečovala o svůj vzhled a podstoupila celou řadu plastických operací. O těch přitom mluvila velmi otevřeně, občas i s lehkou sebeironií.
3: Musím vydělávat peníze, protože by vás překvapilo, jak drahé je vypadat takhle levně.
2: Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojný, Český rozhlas.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Už teď víme, jak bude o víkendu. Co nás konkrétně čeká, tak to se dozvíme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáš, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Nejdříve prozradíme, jak bude v noci a zítra přes den.
2: V noci bude oblačno až polojasno, převážně s oblačností vysokého patra. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10 a bude vás slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno nebo skoro jasno a večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Zítřejší odpolední maxima 26 až 29 stupňů, na horách 24 až 27 a bude vát ráno slabý, během nemírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Co nás čeká v pátek?
2: V pátek nás ovlivní studená fronta, ale ještě před ní bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu. Bude převážně polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, později dorazí přehánky nebo déšť, místy i bouřky a ty bouřky mohou být i silné. Páteční ranní minima 19 až 15 stupňů, odpolední maxima 28 až 32 stupňů Celsia a bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který se k večeru bude měnit na severozápadní a v bouřkách přehodně zesílí.
0: Nyní se podíváme na víkend, nejdříve jak bude v sobotu.
2: V sobotu bude zpočátku velká oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Již během noci ale budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno, ale zejména na horách přechodně až oblačno. Večer bude oblačnosti částečně přibývat. Sobotní ranní minima 17 až 13 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
0: A na co se můžeme těšit v neděli?
2: Neděle už bude beze srážek, bude převážně polojasno, přechodně až oblačno a teploty ráno klesnou na 16 až 12 stupňů a vystoupají odpoledne na 24 až 28 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný, jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěny.
1: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
2: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
3: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Na její hodiny se jezdí dívat i školy ze zahraničí. Jana Doležalová je jednou z nejvýznamnějších průkopnic finanční gramotnosti v Česku. Sama ji aplikuje napříč různými předměty na základní škole ve Vimperku na Prachaticku, kde taky už přes 35 let vyučuje. Je znalost finanční gramotnosti pro stát prioritou a zvýšilo se povědomí o tomto tématu za poslední roky. Nejen o tom si s Janou Doležalovou popovídáme ve čtvrtek 27. srpna. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Odboráři souhlasí se změnami platových tabulek, které navrhuje vláda, přesto budou s kabinetem ještě jednat. Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejmín 31 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nepohřešuje žádné Čechy. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na agrosalonu Země živitelka. Zítra bude teplo, naměříme až 29 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Odbory veřejné sféry souhlasí s vládním návrhem na změny v platových tabulkách. Po jednání svazů to oznámil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Zároveň dodal, že vládě pošlou jejich stanovisko s dalšími požadavky a návrhy.
3: Očekáváme jednání s ministerstvem vnitra, ale také následné jednání, tak jak byl příslib ministryně financí a ministra práce, že proběhne jednání o navýšení platů pro rok 2027.
2: Vláda například navrhuje pravidelný růst minimální mzdy nebo snížení počtu stupňů, podle kterých se stanovuje platový tarif. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými po povodních na hranicích Tibetu a Nepálu byli Češi. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého je velvyslanectví v Dillí v úzkém kontaktu s úřadem v Kathmandu a situaci průběžně sleduje. Nepálská správa cestovního ruchu po bleskových záplavách pohřešuje téměř 400 turistů. Nejmín 31 lidí podle úřadu záplavy nepřežilo. Voda na různých místech strhla mosty a poničila taky vodní elektrárnu Trišulí. Rekonstrukce silnice 1/20 v Blatné na Strakonicku je hotová. Dělníci opravili víc než 2-kilometrový úsek od okružní křižovatky až po odbočku na Pacelice. Komunikace už byla ve špatném technickém stavu a měla řadu trhlin.
4: Pracovníci vozovku obnovili, upravili odvodnění a sjezdy a vyčistili krajnice i příkopy. Práce trvaly zhruba 2 měsíce a ředitelství silnic a dálnic vyšly na zhruba 30 milionů korun. Ode dneška už řidiči úsekem projedou bez výraznějších komplikací. Z Blatné Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Víc než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc míň než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
5: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
0: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 15 až 12 stupňů. Ráno se výjimečně můžou tvořit mlhy. Čtvrtek bude polojasný nebo skoro jasný, večer začne od jeho západu částečně přibývat mraků. Teplotní maxima se dostanou na 26 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách až k 27. Zpočátku slabý vítr východních směrů zesílí na mírný. Biozátěž se zvýší na 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Žádné nehody teď z Jihočeského kraje hlášené nemáme. S omezením počítejte na dálničním obchvatu Českých Budějovic. U Vráta je provoz svedený do jednoho směru, a to kvůli opravě mostu. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humor Jáda.
2: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
3: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
2: Výborně, léto jaké bylo?
3: Dá léto se shrnout už několika krásné. Slovy?
2: Krásné, pořád.
3: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrém. Jako já my vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
2: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
1: Humor Jáda.

0: Bára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: No tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout, já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Jo, tak on pán je básní.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle?
2: No jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte ticho!
2: Taková čistá.
3: No to, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatý?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
1: čas?
0: No,
1: to se mně právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi, jak vlak nikde, a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama,
0: ano.
1: Tak já říkám, no tak To je vám prdoně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlý mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Kol ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mě bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice, kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda s

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si
3: Bčko. Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského, dobře zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si opakování.
3: Opakování, takže znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouří. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modru dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modru, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra.

0: za chvíli má pocit, že je u doma žlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to taká špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No, o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknu, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
1: Humoriáda.
2: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
3: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, měli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
2: Mladý chemik, jo.
3: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty zkumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
2: Lámal ty malé pipety.
3: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly, říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
2: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: Co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil? Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno party roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně, takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
4: Prostě, takhle jste udělali, no?
5: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
4: A loket, to hezký. Loket splasknul?
5: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
4: Že se to
5: jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tyhle, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
4: To se přelilo z toho lokte, se to...
5: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podíval, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím.
2: Kvůli vůbec tomu?
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo? A tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
2: to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se jako, oh, ty se jako divil, teď nějako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, no a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šlůz.
2: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky. A jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tou cestou, tím

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu Humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku. A díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bot a tudíž i anekdotám. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám. Když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano. No nazdar, nekoukej na mě kukr, kde jsi ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mi neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: Židiteli, pojďte sem. Pane Židiteli, já vám dáš hadanku, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane Židiteli, ano. No, můžeš mě dát clown hadanku. Pane Židiteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No, protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane Židiteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší, a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos, jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne, už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900 číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMSky humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
4: Dobrý
1: se.
4: A,
1: ah, je tam.
4: Tak.
1: Ačko nebo Bčko?
4: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, teď už tak to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
5: Tak vám řeknu další. Jo? Pan Kohn spí jako dudek. No a proč by neměl spát jako dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí, veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram a vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele, opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převez na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
6: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorist je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Koalice ve sněmovně přehlasovala prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů. Hluboká nad Vltavou dá 2 miliony korun na opravu kostelní věže. V českobudějovické základní škole Pohůrecká vznikne nová knihovna. Noční teploty klesnou k 12 stupňům, zítra vystoupí až k 29. Jsou tu další jihočeské zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Poslanci vládní koalice přehlasovali veto prezidenta a navzdory opozici schválili změnu rozpočtových pravidel. Koalice prosadila pevné hlasování a ukončila tak debatu, do které se hlásily ještě 30 opozičních poslanců. Opozice pevné hlasování i novelu samotnou kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní vládě nadměrně zadlužovat zemi. Opozice se chystá společně obrátit na ústavní soud.
4: V tuhle chvíli, kdy většina v poslanecké sněmovně neposlouchá, nevnímá odezvu ekonomů, nevnímá odezvu opozice, tak je to poslední instance, kde se můžeme dobrat ochrany před drancováním České republiky.
3: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bylo schválení novely nutné pro sestavení rozpočtu na příští rok. Bez změn by to podle ní nebylo reálné. Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku přispěje na opravu kostelní věže. O finanční podporu požádal zastupitele místní farář kvůli zvýšení nákladů na rekonstrukci. Jak potvrdil starosta Tomáš Jirza z ODS, město příspěvek schválilo na pondělním jednání zastupitelstva.
5: Byli jsme požádáni o 2 miliony korun a nakonec městská rada a zastupitelstvo se shodlo na tom, že ty 2 miliony rozložíme do 4 let po 500 000, takže přispějeme na opravu kostela, protože kostel je dominanta města.
3: Moderní zázemí pro čtenáře všech věkových kategorií vznikne v areálu základní školy Pohůrecká v Českých Budějovicích. Město začne s výstavbou knihovny v září. Budova bude stát v místě současného nevyužívaného výměníku.
6: Součástí knihovny bude dětská čítárna a venkovní terasa určená k odpočinku, četbě nebo pořádání menších komunitních akcí. Objekt bude bezbariérový a energeticky úsporný. Výstavba potrvá do září příštího roku. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
3: Češky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková postoupily na veslařském mistrovství světa do pátečního finále. V kategorii dvojka bez kormidelnice dojeli ve svém semifinále třetí. A kanoista Martin Fuksa má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať. Do semifinále postoupili i další české lodě, mužský i ženský čtyřkajak.
2: Počasí.
3: V noci se na jihu Čech ochladí na 15 až 12 stupňů, ráno se výjimečně můžou tvořit mlhy. Čtvrtek bude polojasný nebo skoro jasný, večer začne od jeho západu částečně přibývat mraků. Teplotní maxima se dostanou na 26 až 29 stupňů, na horách až k 27. Zpočátku slabý vítr východních směrů zesílí na mírný, biozátěž se zvýší na dvojku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor dejte při jízdě z Tábora do Soběslavy před Klenovicemi. Na silnici 3 je vysypaný náklad. Jiné komplikace hlášené nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Smetanova opera Prodaná nevěsta v těchto chvílích opět zaplnila náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Více za chvíli v naší reportáži. Také budu mít pro vás pozvánku na dnešní koncert v Horní Plané u Lipna a nesmí chybět ani podrobná předpověď počasí pro víkend a jihočeský kraj.
2: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
7: U mikrofonu je Michal Hovorka. Přeji vám pohodový poslech s Českým rozhlasem České.

0: 7,5 minuty po 17. hodině dostává slovo Lukáš Pelikán. Je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Hodně vysokoškoláků nemá jisté studentské bydlení v Českých Budějovicích. Podnájem ubytu ve městě navíc podle dat realitních kanceláří podražil. Studenti neseženou místo ani na kolejích Jihočeské univerzity. Právě tam letos opět evidují převis o 200 žadatelů na necelé 2000 lůžek.
3: Já jsem šel do toho trošku pozdě, já jsem se žádal o ubytování. Nicméně už čekám třetí týden, než mi napíšou. Budějovice jako mají menší kapacitu to bydlení. Samozřejmě čím menší město, tak menší dostupnost.
2: Vysvětluje student pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jakub Jupa z Plzně. K tématu se podrobněji vrátíme právě v dnešním vydání Dne v kraji, a to už za několik minut. Železniční koridor z Prahy do Českých Budějovic je opět plně průjezdný. Dnes odpoledne o tom informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Mezi Olbramovicemi a Benešovem vydatný déšť v pátek podemlel trať. Vlaky úsekem dosud projížděly po jedné koleji. Jihočeský hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Deníku N Kuba řekl, že jeho nominace souvisí s hejtmanským postem. Jak dnes dodala agentura ČTK, v minulosti byl v dozorčí radě Budvaru například jihočeský hejtman Jiří Zimola. Oheň dnes odpoledne zničil Včelín v Žíteči u Chlumu Třeboně na Jindřichohradecku. Na místě zasahovaly dvě jednotky hasičů. Jak uvedla jejich jihočeská mluvčí Vendula Matějů, příčinu požáru zatím neznají. Rekonstrukce silnice první třídy číslo 20 v Blatné na Strakonicku je hotová. Dělníci opravili víc než 2-kilometrový úsek od okružní křižovatky až po odbočku na Pacelice. Práce vyšly ředitelství silnic a dálnic zhruba na 30 milionů korun. 200 zpěváků a tanečníků právě teď začíná hrát první letošní představení Prodané nevěsty v Holašovicích. Smetanova opera se na tamnější náves vrátila opět po roce na 3 večery a je pomyslným vrcholem sezóny Jihočeského divadla. Dnes se tam vůbec poprvé divákům představí basbaritonista Adam Plachetka se sopranistkou Kateřinou Knižíkovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Kulisy selského baroka Holašovické návsi na Českobudějovicku ode dneška a právě teď znovu rozehrává příběh Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Celý prostor se na tři večery promění na otevřenou scénu. Už šestým rokem ji zaplní bezmála 200 zpěváků a tanečníků Jihočeského divadla.
1: V samotném srdci Holašovické návsi se teď odehrávají poslední zkoušky Smetanovy prodanky. Příběh o nevěstě, kterou ženich prodá sám sobě, budou diváci sledovat v autentických prostorách usedlostí z 19. století.
2: A mimochodem ty štíty, které jsou datované, tak jsou datované přesně do období, kdy Smetana Prodanou nevěstu psal.
1: Zmiňuje režisér Tomáš Ondřej Pilař. Kromě architektury připomínají Smetanovu dobu taky kostýmy účinkujících, které jsou věrnou kopií blatských krojů. Stojí za nimi výtvarnice Dana Haklová. Při jejich vytváření spolupracovala s etnografy z několika jihočeských muzeí.
2: Bylo možné doslova okopírovat některé výšivky, některé střihy a ornamentika štítu, které stojí zde všude kolem, je identická s ornamenty, které jsou použity právě na těchto krojích. Samozřejmě zde je přítomná i typická blatská výšivka rybí šupinou a samozřejmě nemůžou chybět ani takzvané legendární blatské pleny, což jsou obrovské šátky, které nosily vdané ženy.
3: Rozmyslí si, Mařenko, rozmyslí.
1: Při úvodním představení se divákům v roli Kecala úplně poprvé představí basbaritonista Adama Plachetka.
4: Pro mě je to první Kecal, já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, když se to amplifikuje, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady. Já jsem v Holašovicích asi vůbec poprvé, ta atmosféra místní je nádherná a je super, že se podařilo přivést kulturu takhle přesně tam, kam patří.
1: V tradičním blatském kroji pak v roli Mařenky vystoupí sopranistka Kateřina Kněžíková.
5: V Holašovicích to je, myslím, za odměnu. To je taková krásná scenérie. Bylo to pro mě úžasné zase setkání s tím místem, ale je to vlastně docela komplikované, protože orchestr nemáme před sebou, celý orchestr je na straně a musíme dávat velký pozor na to, abychom byli teda rytmicky spolu.
1: Prodanou nevěstu hraje Jihočeské divadlo v Holašovicích už šestým rokem a jak sám režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, jde o pomyslný vrchol celé sezóny.
2: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Zde na návsi v Holašovicích stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících. Jsou to sbor, orchestr, dětský sbor, balet a samozřejmě sóla.
1: Na každé představení přijede sem do Holašovic bezmála 1000 diváků. Ta letošní už jsou kompletně vyprodaná. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, Den v

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Do začátku výuky na většině českých univerzit zbývá už jenom několik týdnů. Přesto nemá spousta studentů stále zajištěné ubytování. Buď na ně nezbylo místo na koleji, nebo se jim nedaří sehnat podnájem. Bydlení těsně před začátkem akademického roku schánějí studenti i v Českých Budějovicích.
1: Je to docela výzva, je to boj v tom, že je tam ta nejistota, je to docela hodně stresující.
2: Student pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jakub Jupa z Plzně schání podnájem v širším centru Českých Budějovic. S nabídkami na webových portálech ale většinou není spokojený.
1: Některý majitelé požadují docela velký kauce, s tím, že jakoby student nemůžete pracovat úplně naplno, tak to vyžaduje hodně trpělivosti a taky docela jako nějakou finanční přípravu. Na druhou stranu to asi lepší než v nějakých větších městech, jako třeba Praha nebo Brno.
2: Podle svých slov často narážel na nabídky, při kterých mělo v jednom bytě bydlet víc studentů, a to za vysoké částky.
1: Je tam problém spíš v tom, že se z toho stává takový biznis, že ty studenti se snaží ubytovat co nejmenších prostor, aby byly třeba v pěti nebo ve čtyřech na bytě a každý platí třeba 6-7 tisíc. A to potom je znát.
2: Student Jakub Jupa se také snažil získat místo na koleji Jihočeské univerzity. To se mu ale nepodařilo.
1: Já jsem šel do toho trošku později, já jsem se žádal o ubytování, to znamená, že ty pozdější žádosti ty taky jako schvalují, nicméně už čekám třetí týden, než mi napíšu. Tak zase taková nejistota, člověk jako neví.
2: Jak potvrzuje mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová, zájem o místo na jedné z pěti kolejí je každoročně poměrně vysoký. Jinak tomu není ani letos.
3: Při ukončení toho prvního kola žádostí na konci července jsme evidovali 2160 žádostí a míst na kolejích je 1970. To znamená, že už teď víme, že zhruba 200 uchazečům nebudeme moct vyhovět.
2: Studenty neodradilo ani navýšení ceny kolejného, doplňuje mluvčí Kadlecová.
3: Je to v průměru o 20 korun na lůžko na noc, to znamená, že na jednolůžkovém pokoji v buňkovém systému je to 240 korun za noc a nejlevnější ubytování na vícelůžkovém pokoji může mít student za 145 korun na noc.
2: Podle ní je hlavním kritériem přidělení lůžka na koleji místo trvalého bydliště žádajícího studenta.
3: Znamená to tedy, že obecně řečeno, kdo bydlí dál, má větší šanci než uchazeči, kteří bydlí blíž, a také se eviduje to, jaké mají dopravní spojení, dopravní dostupnost na Jihočeskou univerzitu.
2: Náklady na ubytování v podnájmu se podle dat portálu S-Reality meziročně navýšily ve všech univerzitních městech, vysvětluje za portál Kristýna Hořovská.
4: Meziročně si studenti o 4% připlatí. České Budějovice nejsou výjimkou. Ve všech univerzitních městech se meziročně cena pokoje ve sdíleném bytě zvýšila. Největšího zdražení doznali ve větších sdílených bytech ve městech Pardubice a Ostrava.
2: Samostatný pokoj v Českých Budějovicích vyšel podle portálu v průměru na 6750 korun měsíčně. To je přibližně o 5000 korun méně než Praze, kde je průměrná cena nejvyšší v celém Česku. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Dětské šaty, nebeská brána a nebo slunce a déšť. Tak to jsou písničky, které dnes v 18 hodin na náměstí v Horní Plané zahraje Petr Kalandra Memory Band. Vznikla v roce 2005 jako pocta zesnulému muzikantovi. Kolega Matěj Vodička si dneska o koncertě povídal s kytaristou a zpěvákem kapely Mírou Kuželkou.
1: Teď si máme tady tu letní sezonu nasekanou samýma těma největšíma hitama, takže se lidi budou zpívat vlastně, myslím, už od první písničky. Do toho tam máme zasazený písničky, které jsou méně známý, které vlastně spíš jako ty lidi pohladí, no a pak tam máme jednu takovou specialitku, kterou a doufám, že se to podaří v Horní Plané, že vytvoříme hornoplanenský velký sbor.
2: No tak budeme se těšit. Já mám třeba hodně rád písničku Postavím si dům z obilí. Tu taky dneska zahrajete?
1: Bude. No bude. Tak. Takže si myslím, že pokud si uděláte čas, tak si můžete zaspívat s náma.
2: A které písničky chtějí fanoušci Petra Kalandry slyšet nejvíc?
1: Asi nejvíc frčí prostě Dětský šaty, Solnej sloup, Břímně, Skladník, ono to je úplně jedno. Pak křiče ještě Nebeská brána a tak, protože ten Petr Kalandra měl vlastně nasazenou tu laťku hodně vysoko v těch hitech. To znamená, on vlastně těm lidem přines český ty písničky, ty, který znali jenom z rádia, jestli to měli z toho rádia Luxemburg nebo prostě pokoutně na těch kazetkách, tak oni mi najednou přidesl v češtině, což byl velký přínos pro a obohacení pro tu kulturu vlastně těch bídníků a bídníků tady u nás, tak jako tam to prostě mělo takovou tu největší štávu. A je to asi jedno, kterou tu písničku zahrajem, protože ten Petr to dal a šel, to znamená, že lidi je mají v sobě a znají, jsou to písničky, které hrají u táboráku a jsou to písničky, které přibírají různý kapely a hraje se to na všech možných zábavách, v hospodách a na bejdanech, prostě pořád a ty písničky žijou a z toho máme velkou radost.
2: Je to tak, třeba Dětské šaty, původně od Neila Younga, Heart of Gold, nebo Břímně od skupiny The Band, písnička The Wait, obě dvě písničky s krásnými českými texty právě od Petra Kalandry. Každopádně, Míro, pověste na závěr, kde vás na jihu Čech můžeme do konce roku ještě slyšet, právě abychom si mohli zaspívat třeba ty zmíněné hity Petra Kalandry.
1: Tak kromě toho dnešního dne, tak jako ty, tím, co to uteklo, tak jsme byli minulý týden, to jsme byli kousíček Krásetín, což je taky kousíček od Krumlova.
2: Je to tak?
1: Ale pak co nás čeká tam? Já když tady kouknu na náš program, tak budeme 16.10. v Highway v Českých Budějovicích, které jezdíme velmi rádi, tam je to prostě jako už takový rodinný klub, tam prostě, kde to máme vždycky vyprodaný a jsme tam maximálně šťastní, budeme ve Strunkovicích nad Blanicí, tak jinak nevím, jinak to tam máme samý dálky. Ale myslím si, že když si lidi najdou na naše stránky, jestli můžu říct kalandramemory.cz, tak tam si o nás dočtou všechno a najdou si nás a myslím si, že se mají na co těšit. Den v kraji.

0: Na její hodiny se jezdí dívat i školy ze zahraničí. Jana Doležalová je jednou z nejvýznamnějších průkopnic finanční gramotnosti v Česku. Sama ji aplikuje napříč různými předměty na základní škole ve Vimperku na Prachaticku, kde taky už přes 35 let vyučuje. Je znalost finanční gramotnosti pro stát prioritou a zvýšilo se povědomí o tomto tématu za poslední roky. Nejen o tom si s Janou Doležalovou popovídáme ve čtvrtek 27. srpna. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. V Písku letos skončila anglická dětská skupina. Že nebude od září pokračovat, se ovšem rodiče dozvěděli den před začátkem letních prázdnin. Nakonec se rozhodli pro možná zdánlivě nejsložitější věc. Založili si vlastní novou anglickou dětskou skupinku. Spoluzakladatelky Nela Mondeková a Lucie Konečná byly dnes dopoledne hosty našeho vysílání. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou popsali nesnadnou situaci, která ale vedla k originálnímu kroku.
1: Kdo by to chtěl jako první okomentovat? Lucie Konečná asi.
2: Je to tak, den před koncem školního roku jsme dostali e-mail ve 9:45 večer, že od konce srpna už školka nebude pokračovat a dělejte si, co chcete vlastně s dětičkama, protože už to bylo po zápisech do školek a hlavně na Písecku neexistuje žádná další anglická dětská skupina nebo školka. Takže my jsme stáli s manželem tehdy před rozhodnutím velmi rychlým. Buď se teda narychlo odstěhujeme někam do Říčan, kde teda anglická dětská skupina je, nebo do Budějovic, a nebo si založíme vlastní a během vlastně noci a rána jsme měli hotový 100 stránkový plán se vším, co budeme potřebovat, a pustili jsme se do nové anglické dětské skupiny.
1: No, předpokládám, že stejně tak jako pro Lucii Klímovou to byl šok velký i pro vás, Nelo. Je to tak
3: a já jsem moc vděčná, že můžu pokračovat jako pečující osoba pro novou anglickou školku.
1: Rozumím tomu správně, že vy jste tedy byla součástí té původní dětské anglické skupinky?
3: Přesně tak. Moje dcera tam docházela taky, takže vlastně se to mě dotklo jako rodiče, tak zároveň i jako pečující osoby.
1: A můžete možná posluchačům prozradit, z jakého důvodu došlo k tomu konci a tak rychle vlastně?
3: Myslím si, že to bylo z ekonomických důvodů, z finančních důvodů, už to paní ředitelce nedávalo smysl.
1: Jak jsme zmiňovali, a vy jste to taky zmiňovala, nebo obě jste to zmiňovali, že to zásadní, co vás vedlo k založení nové anglické dětské skupiny, byl fakt, že vlastně to výše zmíněné se odehrálo zhruba 3 měsíce po tom, co se uzavřely ty zápisy do píseckých mateřských škol. Pokud ale vím, tak v těch píseckých městských školkách místo bylo, je to tak?
2: Jo, letos vzali vlastně všechny děti, které se hlásily, dokonce i dvouleťáky, ale i kdyby se to odehrálo dřív, tak pořád my a další rodiče bychom měli problém, protože řada rodičů se přestěhovala do Písku právě z toho důvodu, že máme anglickou dětskou skupinu. Tam jako to hrálo velké rozhodnutí v několika rodinách a máme... Pro nás osobně to bylo taky důvod, proč zůstáváme v Písku a nestěhujeme se někam jinam. My totiž žijeme často částečně v zahraničí nebo i hodně cestujeme a hlavně chceme, aby náš syn rozuměl anglicky.
1: Mezi našimi posluchači jsou možná právě teď i tací, kteří své děti dávají zanedlouho do školek úplně poprvé. Co byste jim poradili? Jak mají své děti ideálně připravit? Lucie, poprosím nejdřív vás.
2: Já měla velmi dobrou radu od paní učitelky ve školce, věřte nám, my víme, co děláme. My víme, co potřebuje to dítě, věřte, že se o něj postaráme, protože pro nás rodiče je to často víc stresující než pro ty děti. A mě to vlastně hrozně uklidnilo, že vlastně když Jonášek bude brečet, tak oni jsou na to připravený, protože to je vlastně jejich denní chléb.
1: No jak to vidí sama učitelka, Nela?
3: Je to přesně tak, já souhlasím s tím, co řekla Lucka. Zároveň určitě je na místě, aby rodiče o tom s dětmi mluvili. Můžou si třeba pořídit i nějakou knížku, která přímo zobrazuje, jak probíhá den ve školce, je to hodně nápomocné. Tak je super, když mají možnost hlídání, než vlastně do školky vůbec nastoupí. A zároveň si myslím, že na emoce se připravit úplně nedá. A ty jsou na místě, protože když 4 roky třeba trávíte s dítětem doma a najednou přijde ten velký den, kdy vlastně jdete do školky, tak je to, troufnu si říct, více náročné možná i pro tu maminku nebo tatínka, aby to zvládli, a od toho jsme tady my. A přesně jak říká Lucka, my víme, co děláme, a vždycky se snažíme i ty rodiče kontaktovat, napsat jim třeba zprávu, že už je všechno v pořádku, nebo poslat fotografii, protože vím, že i z pozice rodiče by mě to uklidnilo.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Nejdříve prozradíme, jak bude v noci a zítra přes den.
2: V noci bude oblačno až polojasno, převážně s oblačností vysokého patra. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10 a bude vát slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno nebo skoro jasno a večer bude od jihozápadu oblačnosti částečně přibývat. Zítřejší odpolední maxima 26 až 29 stupňů, na horách 24 až 27 a bude vát ráno slabý, během nemírný východní nebo jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Co nás čeká v pátek?
2: V pátek nás ovlivní studená fronta, ale ještě před ní bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu. Bude převážně polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, později dorazí přehánky nebo déšť, místy i bouřky a ty bouřky mohou být i silné. Páteční ranní minima 19 až 15 stupňů, odpolední maxima 28 až 32 stupňů Celsia a bude vát mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který se k večeru bude měnit na severozápadní a v bouřkách přehodně zesílí.
1: Nyní se podíváme na víkend, nejdříve jak bude v sobotu.
2: V sobotu bude zpočátku velká oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Již během noci ale budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Během dne bude polojasno nebo skoro jasno, ale zejména na horách přechodně až oblačno. Večer bude oblačnosti částečně přibývat. Sobotní ranní minima 17 až 13 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 a bude vát mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: A na co se můžeme těšit v neděli?
2: Neděle už bude beze srážek, bude převážně polojasno, přechodně až oblačno a teploty ráno klesnou na 16 až 12 stupňů a vystoupají odpoledne na 24 až 28 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný, jihozápadní nebo západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji končí. Na co se můžete těšit zítra? Technický stav elektrokoloběžek a také oprávnění k jejich řízení kontrolovali tento týden strážníci společně s policisty v Českých Budějovicích. Jak prověrky dopadly, uslyšíte zítra. A také budeme volat řediteli Milevského kulturního domu Vítu Kratochvílovi, který nás naláká na bohatý program bartolomějského posvícení ve městě.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Odboráři souhlasí s novou podobou platových tabulek pro zaměstnance ve veřejné sféře. Bleskovou povodeň v Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 95 lidí, další stovky se pohřešují. Obyvatelé Radenína na Táborsku budou na podzim hlasovat v místním referendu o stavbě větrníků. Zítřek bude na jihu Čech slunečný s teplotami až u 30 stupňů Celsia. Příjemný podvečer u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Po nastavení nových tarifů ale chtějí s vládou ještě vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
2: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
3: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měli nějakou motivaci postupu, ne jenom 5-letého.
2: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
4: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce sociálních věcí v pondělí představit.
2: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela vojákyně z jihu Čech a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Už v pondělí armáda obnovila provoz vrtulníků, které působí v Polsku. Blesková povodeň a sesuvy půdy v Tibetu a na severu Nepálu už mají nejméně 95 obětí, téměř 400 lidí se pohřešuje. Podle předběžných informací publikovaných televizí BBC neštěstí nejspíš spustilo zemětřesení, které utrhlo lavinu. Ta se následně svalila do ledovcového jezera, které se protrhlo a voda z něj zaplavila přilehlé údolí. Zasažená oblast je oblíbenou destinací turistů a vodáků. Mezi pohřešovanými je tak podle nepálských úřadů necelých 300 zahraničních cestovatelů. České ministerstvo zahraničí aktuálně nemá informace, které by nasvědčovaly, že by mezi nimi měli být i Češi. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého je velvyslanectví v Dillí v úzkém kontaktu s úřadem v Kátmandu a situaci průběžně sleduje. Spolu s podzimními volbami uspořádá obec Radenín na Táborsku místní referendum. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Důvodem je zamezení výstavby větrných elektráren na území obce. Ty by v Radeníně mohly stát po vyhlášení akcelerační oblasti Chrbonín v okrese Tábor. Nesouhlas s větrnými elektrárnami vedení obce neřeší poprvé, řekl nezávislý starosta Jan Fischer.
5: Řešila se tady kdysi nabídka nějakého investora, který měl zájem, tak se udělalo nějaké veřejné projednání, z toho něco vzniklo. Byla petice, ta petice ale nebyla podepsaná většinou obyvatel, takže potom teda petiční výbor chtěl udělat referendum a teď ho teda nějakým způsobem podal.
0: V podzimním referendu můžou hlasovat jen lidé s trvalým pobytem v Radeníně. Bude společně s volbami do zastupitelstev obcí 9. až 10. října. Mirotice na Písecku dokončí rekonstrukci kabin u fotbalového hřiště Bahnice. Jde o investici za 1 milion 200 tisíc korun. 800 tisíc korun získalo město z dotací Jihočeského kraje. Informace doplňuje nezávislá starostka Martina Mikšíčková.
6: Firma provede nové rozvody vody, nové rozvody kanalizace, bude tam uděláno vytápění přímotopy, budou nové podlahy, obklady, nové sprchy, takže fotbalisti se můžou těšit na zcela nové zázemí.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, ráno se výjimečně můžou tvořit mlhy. Zítra očekávejte polojasno nebo skoro jasno, večer od jeho západu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý východní až jihovýchodní vítr zesílí na mírný, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Uzavřená je například silnice z Dřítně do Strachovic na Českobudějovicku, a to kvůli opravě povrchu. Práce mají trvat do začátku října. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 18. hodině a nás v letním čtení čeká další díl četby na pokračování z románu Dity Kůtové Zlá babička.

od potupného odchodu od Roidlových. František spal doma na své staré posteli, kterou snesl z půdy. Ale to bylo tak jediné místo, kde se v té světnici mohl cítit pánem. Marie mu jasně dala najevo, že toto už není jeho domov, že je tu jen trpěným dočasným hostem. Kdykoliv snad vystrčil své staré růžky, ona mu je rázně zatlačila zpět do hlavy. Bylo to k nesnesení. Navíc se mu stýskalo po Kristině i po malém Jiříčkovi. Další sobotu už obíhal František Ločenice a poptával se. Nakonec skončil po dlouhé době u Blažků. U piva tam klimbal Jan a František si přisedl. Přistálo před ním orosené pivo a František tátu vzbudil, aby si s ním přiťukl. Tak ty bys chtěl kupovat barák, říkáš. Musím, táto. Jinak se Kristina usadí natrvalo na Roidlovině. Už teď to vypadá, jako by mě přestala potřebovat. Všichni ji tam obskakujou, snášejí jí modrý z nebe. Ale, zasmál se Jan a mrknul na Františka. Je mladá, ta tě ještě dlouho bude potřebovat. Jen se nedělej, však my s mámou víme, kde bejváš po nocích. To není žádný život takhle na zapřenou. V noci tam a ráno před rozedněním zase zpátky k vám. A Jiříček mě už skoro nepoznává. To je všechno pěkný, Františku, ale i kdyby se tu ve vsi nějaká chalupa naskytla, přece nemáš za co ji koupit. No, táto, o tom jsem s vámi chtěl právě mluvit. Víte, jestli pak vy byste nám s mámou nepůjčili, já bych to vrátil. Jan se napil a dlouze se na syna podíval. Holomek je to. Rapl a vstekloun, jakých je kolem málo, povzdechnul si. Nikdo s ním nevydrží. Snad jedině ta Kristýna. Ale makáč je to na slovo vzatej. Každá práce se mu daří. Jako zedník už si může vybírat, kam za prací půjde. Prosit ho musí. Ten peníze vydělá. Jan kývl k výčepu na Blažka a za chvíli se k němu lokálem vznášelo kouřem další pivo. Nevím. Něco mám, Františku. Neříkám, že nemám. Mám toho dost, co mi zbylo z Irska. Ale slíbil jsem mámě, že tyhle peníze budou už konečně na náš vlastní domek. Vždyť se na nás podívej, jak jsme doteď žili. Mámě jsem to slíbil už mockrát. Z jara mám jet s partou do Francie, tam se dá vydělat, jak víš. A pak už jsme chtěli jít někam do svýho. Když ti teď půjčím, co pak mámě povím? Zeptejte se jí, táto, prosím vás. Vysvětlete jí to. Jan se probral zrovna, když se Marie vrátila z kostela. Sundavala si z hlavy svůj parádní šátek, dárek od Jana z Irska. Převlékla se do domácího a chystala oběd. Co to, že tu není František? Podivovala se. Co já vím, nejspíš zůstal u tý svojí. Tomu se mi nechce věřit, vždyť by ho tam Roidlovi uviděli. No, vždyť už je na čase, aby se k sobě zase všichni začali chovat normálně, ne? Marie postavila na stůl kulajdu a rozlévala jí zrovna našťouchané brambory v talířích, když přišel František. Kde jsi byl? Kde bych byl? U ženy. Tak dlouho? Že ti Roidlovi nevyhodili. Proč by mě vyhazovali, když jsem přišel s novinou? A František spiklenecky mrknul na tátu. Jan znervózněl. Marie se přísně otočila na Jana. Počkejte, co to tu spolu máte všichni za tajnosti? Něco nevím a asi bych měla vědět. Tak o co jde, honem? Ani jeden z chlapů se neměl k odpovědi. Jane? Jan polknul sousto a pracně hledal slova. Takhle, Mařko, včera jsme se s Františkem domluvili, že jo? Že jako tento, no prostě, domluvili jsme se, že mu půjčíme. Rozuměj, jen nakrátko, nějaké peníze. Chtěli by být s Kristýnou hold ve svým, rozumíš? U Roidlů takhle žít nemůžou, vždyť sama víš. No, co tomu říkáš? Půjčíme? Vždyť jsou mladý, mají malý děcko. Marie se zpříma dívala na Jana. Vždycky, když se takhle narovnala, dostal z ní strach a i teď se jakoby celý zmenšil. Taky jsme bývali mladí, pamatuješ?
Jan raději neodpovídal. A pamatuješ se taky, kolikrát si mi sliboval, že teď už, konečně teď už budeme bydlet ve vlastním? To bylo slibů, že bude domeček, že bude zahrádka, že bude kravička. Pamatuješ? A co bylo pak místo slibů? Ratejny, vejminky. Marijin hlas práskal jako bič. Tahal si nás i s dětskama po kraji jako kočka koťata. Pořád jen ve vypůjčeným, nic svýho. Kolik nám je? Kdy my budeme ve svým? Oni mají čas, oni mají kde bydlet. A když tam bydlet nechtějí, proč oni nejdou do nějakýho vejminku? Proč ve smradlavých dírách musíme do smrti žít my? Nedám. Nedovoluju ti to, Jane, rozumíš? Nedám. Já se mu je, Mařko, už dal. Marie byla poražena na hlavu. Ještě chvíli se nevzdávala, ještě chvíli křičela do světa tu nespravedlnost, ale věděla, že je rozhodnuto, že je hotovo. Týnce si zaplatil svatbu, jakou ločenice nezažili, a nemuselo to být. Nikdo to nechtěl. To jen ty, fanfaron. Aby všichni viděli, aby třetinovi viděli. Na kolik let jsme pak byli skoro žebráci? Cílce jsem schraňovala těch pár krejcarů za války, když ty si jí věno nedal. Hlad jsem měla, jen abyste si vy ve válce trochu přilepšili. A co si dal Marušce? Dostala vdovce, trápení s dětmi a ty ses jí nikdy ani nezmínil, že i jí přece patří její věno. A pak si přijde tenhle a stačí, aby tě opil v hospodě a všechno nám vezme. Ne, ne, ne, ne. Jestli tohle uděláš, já tady nebudu. A Marie se otočila na patě a vyběhla ven do dvora. František se bezradně díval na tátu. Ono ji to přejde, mávl rukou Jan. Stejně nemůže nic dělat. Peníze z Irska jsem do šublete v almaře nikdy nedal a ona to ví. Mám je dobře schovaný. Když může peníze schovávat ona, tak já taky. Řekl jsem přece, že jsem ti je už dal. Neboj, nepřijdeš o ně. To jste hodnej, táto, oddechl si František. Já jsem o těch penězích mluvil ráno před Rojdlovými. To bych se strašně schodil, kdyby to nevyšlo, víte? Jan chápavě přikývl. Na Marii si pak už ani jeden z nich nevzpomněl. Marie doběhla až k třetinům. V truhlárně našla Václava. Co si mlčky hobloval? Všiml si ji teprve po chvíli, to už seděla na štokrlátku a plakala a plakala. Václav se natáhnul pro židli a posadil se vedle ní. Neptal se, proč pláče. Jen mlčky seděl a snášel s ní ten pláč, který nešel zarazit. Pak Marie vstala a odešla do kuchyně přichystat děvčatům a Václavovi jídlo. Pečlivě se omyla u pumpy, aby už nikdo neviděl její mokrý, utrápený obličej. A jak vařila, všechno se v ní začalo měnit. Do tváře se jí zaryl tvrdý, urputný výraz. Dvě hluboké vrásky se jí usadily kolem úst a zůstaly jí tam už navždy. Když padl večer a začalo se stmívat, Marie poklidila. Zkontrolovala celou tu třetinu domácnost, děvčata, jestli jsou na druhý den připravená do školy, řekla s pánem Bohem Václavovi a šla domů. Než zavřela dveře truhlárny, Václav se ozval. Jestli chcete, Mařenko, můžete tu zůstat. My budeme rádi, místa je tu dost. Marie se na okamžik zarazila. Děkuju, Václave, moc si toho vážím, ale tohle nejde. Musím domů. To snad jen, kdyby bylo nejhůř. Děkuju a s pánem Bohem. Doma bylo prázdno. František se radoval. Tolik štěstí najednou. Po namáhavém a zdlouhavém vyjednávání se mu povedlo zakoupit chalupu po starém Kleinovi na kopečku na horním konci návsi. Byl to rozestavěný malý domeček. Kuchyně s jednou místností a předsínkou, u domu přimáčknutý kozí chlívek a za domkem neudržovaná zahrada. Za domek chtěli 18 tisíc a i když na něj peníze od Jana nestačily, usmíření Rojdlovi zbytek kupní ceny doplatili. František se dal do stavění. Jan i Rojdlovi zdatně pomáhali a blížila se doba, kdy Kristinu s Jiříčkem mohl přestěhovat do svého.
Jan byl rád, když nemusel na Šmejkalovině Marii potkávat a trávil s Františkem v domku veškerý čas po práci. Dílo se dařilo. Jeho chlapec bude mít vlastní dům. Kristina byla k Františkovi také velice vstřícná a jednoho dne ho v jeho úsilí podpořila zprávou, že čeká další dítě. No, tak to se budeš muset set sakra ohánět, smál se té novině Jan. Večer to pak řekl doma Marii. Neměla by ses už na Františka dál zlobit. Podívej, vždyť ti dá další vnouče. Já se na něj nezlobím. On ani neudělal nic špatného, jen tě požádal o peníze. Na tebe se zlobím. To ty jsi mě podvedl. Pokolikátý už. Když Marie v kuchyni osaměla, zastavila se u okna a dívala se do zahrádky. Bylo jaro a Jan už měl brzo odjet. Tentokrát si zednická parta našla práci ve Francii. Ale i když Jan Marie ujišťoval, že přiveze určitě víc peněz než loni, a že také přece jen dojde na jejich vlastní domek, Marie už jenom lhostejně pokrčila rameny. Když mohla, trávila co nejvíce času u třetinů a její vlastní ubohá domácnost se stávala jen místem, kde se uvaří jídlo, vypere oblečení, kde se našijou nějaké knoflíky a kde se přespí. U třetinů bylo s děvčaty veselý. Necítila se s nimi osamělá a i když toho sama moc nenamluvila, poslouchala, jak si děvčata spolu vyprávějí, jak se handrkují o hlouposti. To jen když se v pátek večer vraceli z města Josef a Maruška, stáhla se Marie na Šmejkalovinu, aby nezaclánila. Jedné neděle v dubnu se Jan brzo ráno rozloučil a odjel. Marie ho doprovodila ke koňskému povozu, který svážel zednickou partu postupně z okolních vesnic do Budějovic na nádraží a vydala se do svatého Jána na mši. Procházela kolem kopečku, na kterém stál rozestavěný domek Františka a Kristiny. Je to malý domeček, ale moc pěkný, pomyslela si a chtěla jít dál. Pak z nitra domku uslyšela dětský hlásek a ženský hlas, který dítěti něco vysvětloval. Zpomalila. Možná bych se měla jít podívat k ním dovnitř. Dětský hlásek ji přitahoval mocnou silou. Jak dlouho jsem Jiříčka neviděla. Poznám toho svého vnoučka, toho tmavovlasého chlapečka vůbec. Chtěla bych si ho pochovat. Zaslechla i Františka. Půjdu se podívat, rozhodla se. Jan má pravdu. Je na čase, abych i já podala ruku ke smíru. Sešla ze silnice na schůdky prozatímně vyrýpnuté v trávě do malého kopečku. Obtížně po nich vystoupala až k domku. Stála u otvoru ve zdi, kde mělo být v budoucnu malé boční okno, když předtím nezřetelný hovor uvnitř začal dávat smysl. Ještě, že ti sem teď přijde pomáhat můj táta, když ten tvůj bude až ve Francii. Rozloučil ses vůbec s ním? Dneska ráno přece měl odjet. To víš, že jo, Kristýno, to víš, že jo. Pořádně jsme se včera u Blažků rozloučili, ještě teď mě z toho bolí hlava. Stejně je ale ten tvůj táta kabrňák. Co by jsme si bez něj počali? Takovej krásnej dům máme a jen díky němu a mým rodičům. Nikdy mu nebudeme dost vděční. Marii se zježily všechny chlupy na těle. Jo, táta mi vždycky se vším pomohl. Ale to ti povídám, Františku. Tvoje máma, ať mi sem neleze. Na tu mám sakramentskou zlost. Nadělala nám v životě jenom škodu. Když si na ní vzpomenu, jak nám páčila ze zdi ty kamna a co jsi mi povídal, jak nechtěla půjčit peníze, co je to jen za ženskou? No, budeme jí sem muset taky někdy pozvat, Kristino. Je to přece jen moje máma. Ale ona sem často nepoleze, neboj. Marie se otočila na podpatku a utíkala pryč. Skoro upadla, jak zbíhala po hliněných schůdkách dolů k silnici. Šlapala rychlým krokem nahoru k Jánu a srdce jí bušilo až v krku. Tam už nikdy nevkročím. Po mši v sobě Marie marně hledala klid. Stočila se ke hřbitůvku a procházela úzkými cestičkami mezi hroby. Došla až k týnčinu hrobu a rukou čistila studenou, vlhkou desku od starého listí a trávy. Pak posloužila růženě.
Tomáškovi, když máma Johana nemohla, malé Rozárce. Už chtěla jít domů, když si při zdi všimla čerstvého hrobu, hromady hlíny ještě bez náhrobku. Kdo pak to umřel, že o tom nevím? Vzdychla si a podívala se na laťkový křížek. Obyčejnou křídou uviděla napsané jméno. Aneška Drápalová. V srpnu 1924 se v rozestavěném domku na Kopečku narodil Františkovi a Kristýně chlapeček Jaromíre. Květen 1925. Máma Johana poplácala na lavičku vedle sebe. Jen pojď, Mařko, posaď se ke mně. Obě ženy seděly na lavičce u vejminku na dvoře Mariina bratra Martina a sledovali, jak si chlapečci hrají na vydlážděném zápraží. Lavička z březových kmínků, která před vchodem do vejminku stála už z dob, kdy tam po svatbě hospodařila Marie s Janem, byla už celá rozvyklaná. Není jim od těch kamenů zima, mámo, aby se nenastudili. Jen se neboj, vždyť už je po svatém Jiří. Zrovna sem na zápraží, slunce svítí už od rána, kameny jsou pěkně vyhřáté a hoši si tu takhle hrají teď skoro každý den. A Kristýně se to hodí, když mi je dá na nějakou chvíli na hlídání. Vždyť to znáš, s dětmi se žádná pořádná práce kolem domu dělat nedá. Marie se zájmem pozorovala Jiříčka, jak se snaží mezi vyhřátými placatými kameny vyškrabat dřívkem rýhu. Pak se zahleděla na malého Jaromírka. Viděla ho poprvé v životě. Když se narodil, nemohla se přimět, aby se na svého druhého vnoučka šla podívat. Ta zrada ji pořád bolela. Nešlo to. Máš krásné vnoučky, Mařko. Měla bys je vídat častěji, aby si na tebe zvykli. Marie si povzdychla. Budu sem za nimi chodit k vám, mámo, tedy jestli můžu. Pro mě za mě chod si sem, jak se ti zlíbí. Ale nejlíbí jsi udělala, kdybys to s vašimi mladými nějak urovnala. Takhle to nikdy nebude dělat dobrotu. K ním já nepůjdu. Vy nic nevíte, mámo. Jsem pro ně jako prašivá. Pomlouvají mě, mají mě za tu nejhorší na světě. Sama jsem to slyšela. Kdo jsou, aby mnou takhle opovrhovali? Co špatného jsem jim udělala? To já nevím. Do vašich sporů já nevidím a o drby se nestarám. Ale Mařko, tobě i těm dětem utíká čas. Vyrostou bez tebe, nebudou tě znát. Nebudou vědět, jaká byla jejich bába. Já za nikým nepolezu. To oni by se měli zamyslet nad tím, že mi ublížili. Oni jsou mladí, Mařko. O životě ještě nic nevědí. Chtěli barák a mají ho. Co pak jim nedošlo, že ho vlastně vzali nám? Že třeba zrovna tenhle domek jsme si s Janem konečně mohli koupit my? Že my měli větší právo žít už konečně ve svým? Bydlí si jako páni, zatímco já živořím v ušmudlaný cizí kuchyni.

ale ty jsi ta, která musí odpustit. Pořád, abych jen odpouštěla. Od rána do večera, abych jen odpouštěla. Celý život. Proč taky ty ostatní neodpouštějí? Máma Johana vrátila Jaromírka dolů na zem a trochu se natočila k Marii, aby na ní lépe viděla. Když jsme u toho odpouštění, Mařko, chci o něco poprosit já tebe. Marie, plná hořkosti, se pootočila k mámě. Chci tě poprosit, Mařko, abys odpustila mě. Někdy na to myslím. Nebyla jsem na tebe vždycky hodná. Nemysli si, vím to dobře. I já jsem na tom měla svou vinu, že jsi neměla lepší život. Tohle Marie od mámy nečekala. To je pryč, mámo. Tím se netrapte. Začni s odpuštěním u mě, Mařko. Třeba budeš pak s nás odpouštět i těm ostatním. Prosím tě o to. A vy, mámo, vy jste všem odpustila? Vy jste to dovedla odpustit třeba vašemu Vojtovi? Vždyť vás vyhnal z domu, svou vlastní mámu. A co mému otci? Tomu jste taky dokázala odpustit? Jak na vás křičel, jak vás byl, vždyť jsme to my děti viděli. Máma si povzdychla. Ano, máš pravdu. A vidíš, když si na vašeho otce vzpomenu, je to jen v dobrém. Já vím, jaký byl. Vždyť jsem ho znala ještě z dob, když žil s vaší matkou. Ani na ní nebyl laskavý a k nám čeledi se choval. Ani to nebudu říkat. Víš, Mařko, když se vrátil z vězení a vyhnal tvou matku, mě přivedl z chléva a houkl na mě. Tady budeš v kuchyni. Ty tu teď budeš hospodyně. Byla jsem celá bez sebe. Strašně jsem se ho bála. A taky jsem věděla, že ze mě neudělal hospodyni, protože by mě snad měl rád. Udělal to jednak z potřeby, někdo v té kuchyni přece musel tehdy být, a pak taky proto, aby všem ukázal. Aby ponížil tvou matku stejně, jako ponížila ona jeho, když se spustila s čeladínem. O mě tenkrát vůbec nešlo. Kdyby v Maštali byla jiná děvečka, stála by v té kuchyni ona. A to vám nevadilo? Jak jste to mohla snést? Bála jsem se ho. Ale to ještě neznamená, že on jediný za všechno mohl, Mařko. Já jsem přece mohla tehdy také říct ne. Nejspíš bych si pak musela hledat novou službu. Mohla jsem to udělat, jenže já zůstala. Když jsem se z toho všeho pak vzpamatovala, říkala jsem si, jaké mám vlastně štěstí. Během chvíle se ze mě stala hospodyně na statku. Kdybych si to jen pomyslela, z obyčejné děvečky z Maštale. To až teprve během dalšího života jsem poznala, za jakou to bylo cenu, víš? Marie mlčela. Byl s ním strašně těžký život, s panovačným, pyšným sedlákem. Ani ten kriminál ho nezměnil. Nesnesl žádný odpor. A nejen já, ale nikdo se proti němu nesměl postavit ani v tom nejmenším. Ale když pak tvůj otec zemřel, teprve v tu chvíli jsem si uvědomila, co ztrácím. Ať byl, jaký byl, stýská se mi po něm. Není dne, abych na něj nemyslela. V duchu si s ním povídám a někdy snad i cítím, že je mi na blízku. Ne, Mařko, tvému otci nic nezazlívám. I když si všechny ty zlé věci pamatuju, netrápí mě. Jemu jsem odpustila všechno. A Vojta? Máma na prázdno polkla. Chtěla odpovědět, ale nějak to nešlo. Marie se na mámu pootočila, zahlédla v jejich očích slzy. Až za dlouhou dobu se vedle Marie ozvalo: za Vojtu mě bolí srdce. Marie položila svou ruku na máminu a obě ženy dál pozorovaly hrající si chlapce.

0: skončila osmá část četby na pokračování z románu Dity Kůtové Zlá babička. V režii Martiny Šlégelové za asistence mistra zvuku Michala Koláře četbu načetly dvě herečky Jihočeského divadla, Daniela Bambasová a Natália Drabiščáková.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromý.

0: dobrovolnou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den vám přeje Martin Šustr. Dneska uložíme do přehrávače album Vteřiny, měsíce a roky, tedy třetí kolekci písniček, při níž ve studiu spojili síly zpěvák Vladimír Mišík, producent Petr Ostrouchov a muzikantské sdružení Blue Shadows.

Představovat si zde tak výraznou pěveckou osobnost, jako je Vladimír Mišík, by bylo zbytečnou činností. 6 dekád, během kterých držel v ruce mikrofon a taky čistý prapor českého big beatu a ducha plného rockového písničkářství, mluví jasnou řečí. Stejně jako protagonistův hudební i textařský jazyk, který vždy a znovu nacházel pevnou skálu pod nohama v blues, rock'n'rollu a vlastní verzi hospodského šansonu, opřeného o poezii nespochybnitelných mistrů oboru, ale i zpěvákovu čím dál přesvědčivější schopnost napsat si sám slova, za něž se může postavit. Všechny ze zmíněných veličin platí i pro vlastně už trochu nečekanou fázi Mišíkovy pěvecké kariéry, která se otiskla do možná jen prozatím 3 studiových alb, natočených pod producentskou taktovkou Petra Ostrouchova a se sdružením Blue Shadows. To třetí, vydané během příležitostné 5leté spolupráce, má skácelovský název Vteřiny, měsíce a roky. A vedle písniček, které legendě českého big beatu vysloveně hudebně sluší a, jak jsme u Mišíka zvyklí, na tělo pasují i v textech, v sobě spojuje i všechny možnosti moderní studiové produkce. Zároveň však veškerá technika a pokrok nezatlačuje do pozadí poctivého staromilského ducha, muzikantský fortel a to pevné zrno autenticity, ze kterého vyrůstá muzika, která má duši.

pouze moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znovu.

dobře mu je milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

Poté, kdy ze zdravotních důvodů definitivně přestal s koncertováním, se Vladimír Mišík jako aktivní muzikant, aniž si dělal nějaké další plány, nakonec neodebral na penzi. A asi nebude přehnané říct, že za to v dobrém smyslu může hudebník a právník Petr Ostrouchov. Odpočívajícího zpěváka nejprve pokusnými vlaštovkami v podobě písniček a básní, se kterými by se dalo něco udělat, navnadil natolik, že v roce 2019 spolu a se skupinou Blue Shadows natočili desku Jednou tě potkám. Sklidila zaslouženou chválu i hudební výroční ceny a do vzduchu pověsila i příjemný otazník. Není škoda tuhle spolupráci nechat jen u jednoho zastavení? Všichni zainteresovaní si na ni odpověděli stejně. Dva roky na to vyšlo album Noční obraz, stejně podařené a stejně vřele přijaté od posluchačů až po hudební kritiky. A v říjnu 2024, kdy se do oběhu dostala deska s nadpisem Vteřiny, měsíce a roky, si mohli Mišík a spol. Spokojeně říct do třetice všeho dobrého. Tak jako u předešlých dvou titulů z ní posloucháme vysoce dospělou muziku, která naprosto ctí osobnost, výraz i pěvecké charisma hlavního interpreta a zároveň si užívá faktu, že není třeba myslet na to, jak by se případně přenášela na koncertní pódium. Ona volnost studiového nahrávání, vypiplaných detailů a drobných klenotů ve hře jednotlivých instrumentalistů z ní dělá lahodné sousto k poslechu. Téměř až americky znějící hudební polštář, který pod Mišíkův pořád suverénní zpěv načechrala prvotřídní muzikantská sestava, ale není jen nějakým aranžérským peřím. Má v sobě vedle zmíněné vzdušnosti i skvěle zvládnuté řemeslo, přirozenost, souznění talentů a hlavně radost z tvorby a společného hraní. Nedá v skutku žádnou práci takové desce podlehnout.

Tak jako u předešlých dvou alb, jejichž příběh měli v nadsázce řečeno v rukou dva hlavní režiséři, producent a hlavní autor hudby Petr Ostrouchov a zpívající tvář a osobnost Vladimír Mišík, se i třetí díl pomyslné trilogie v písničkách žánrově rozlévá do více směrů. Zaslechnout lze přiznávky reggae, ska, blues i country, stejně jako hezky proaranžované de facto folkové balady. A zase to dohromady zní soudržně, vyrovnaně a hlavně naprosto přirozeně. Deska Vteřiny, měsíce a roky má i přes působivou hráčskou suverenitu všech zúčastněných muzikantů, opět včetně několika zvučných zahraničních jmen, velký trumf ve své civilnosti. Mišík zpěvák s ní umí zacházet jako u nás málo kdo. A vzhledem k tomu, jak je vnitřně ustrojený, se do ní ani nikdy nemusel nutit. Je mu prostě daná a souvisí i s jeho lidským charakterem. Ostatní mu rozumí, ctí jej a v hudbě se to vše odráží. Tak jako v textech, které kromě protagonistových vlastních a nalistovaných v knížkách oblíbených básníků, ve větší míře přidal i nejen generačně spřízněný kamarád, politik, diplomat, textař a spisovatel Michal Žantovský. Když se něco stane třikrát, není to štěstí ani náhoda. Navzdory věku a faktu, že se nachází v pozdní fázi své hudební kariéry, našel Vladimír Mišík další zlatou žílu. Takové desky, jako je tahle, nikdy neprší z nebe, jsou za odměnu. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

Pá zrnka máku. A potom jsou tu počítadla.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Do obecních voleb jde letos asi 190 tisíc kandidátů, je to míň než před 4 lety. Chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu, hlavně kvůli suchu a horku. Řidičům na Šumavě slouží opravená silnice od Gerlovy Hutě ve směru na Novou Hůrku. Zítra bude teplý letní den. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí, informoval o tom Český statistický úřad, který jejich kompletní seznam zveřejnil. Oproti předchozím komunálním volbám v roce 2022 je počet kandidátů asi o 5 tisíc nižší. Do voleb, které budou 9. a 10. října, úřady v celé zemi zaregistrovaly přes 22 tisíc kandidátních listin, říká místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
2: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.
1: O 27 senátních křesel se bude v říjnu ucházet 154 lidí. První kolo senátních voleb se koná souběžně právě s těmi komunálními. Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku, řekl to předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita chmele. Obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom líp podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má asi čtvrtina chmelnic v Česku. Silničáři opravili na Šumavě poblíž Železné Rudy část silnice v bývalém vojenském újezdu. Rekonstrukce se dočkal úsek od křižovatky u Gerlovy Hutě směrem na Novou Hůrku. Podrobnosti k opravě dodává mluvčí správy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
3: Opravený úsek měří přibližně 1,5 kilometru. Práce spočívaly v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následné pokládce nové ložní a obrusné vrstvy. Součástí stavby byla rovněž úprava sjezdů a rozjezdů a zpevnění krajnic.
1: Za opravu silnice zaplatil Plzeňský kraj 7,25 milionu korun. Železniční koridor z Prahy do Českých Budějovic je opět plně průjezdný. Dnes odpoledne o tom informoval mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Mezi Olbramovicemi a Benešovem vydatný déšť v pátek podemlel trať. Vlaky úsekem dosud projížděly po jedné koleji.
0: Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 12 stupňů, ráno se výjimečně můžou tvořit mlhy. Zítra očekávejte polojasno nebo skoro jasno, večer od jihozápadu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 27. Slabý východní až jihovýchodní vítr zesílí na mírný a biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody teď z jihočeských silnic hlášené nemáme. Stavební práce ale uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Z Trhových Svinů do Benešova nad Černou se musí jezdit přes Kamenou. Důvodem je stavba opěrné zdi a rozšiřování silnice. Práce budou trvat do konce listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes se zastavíme opět u dotazu jedné z posluchaček, která se ptá velmi záludně, hodně zajímavé, myslím, že to, milí posluchači, zaujme mnoho z vás, jestli se skloňují zkratky, třeba pha, pce, jestli tady máme napsat v pce, v pcích a tak.
2: Tyhle zkratky, včetně té zkratky od slova firma, fa, které fungují zpravidla v administrativním stylu nebo tam, kde jde o jakési technické funkční zkracování textu, se dostávají do takzvané kategorie iniciálových zkratkových slov. Jde totiž o to, abychom to vysvětlili obecně, že máme takzvané iniciálové zkratky, například ČKD, a pak máme takzvaná zkratková slova, která už mají slabiky, obsahují nějakou samohlásku, tudíž my je už chápeme jako slovo a každé slovo v češtině máme tendenci ohýbat, skloňovat
1: Čedok
2: a tak dále.
1: Třeba mě napadá, cestovní kancelář, já nevím, z čeho to vzniklo už, česká dopravní kancelář, takže to můžeme říct v Čedoku s Čedokem a můžeme tedy říkat nebo psát v pcích, pze, protože paní posluchačka píše, že se dočetla, že když je zkrátka firma jako fa, takže se může skloňovat fi, fie, že to je spisovné.
2: Ano, ano, skutečně jako slovo nám to připadá zvláštní, ale má tu slabiku, má samohlásku, tak proč ho neskloňovat? Ale samozřejmě musíme brát v úvahu charakter toho textu, kde tu zkratku píšeme.
1: Takže to není tak úplně v pořádku.
2: Když budeme psát nějaký text s vyššími funkcemi, například estetickými, jistě by to působilo spíš jako nezáměrná komika, ale když píšeme úřední tiskopis a podobně vyplňujeme, tak tam to svoje opodstatnění má.
1: A to samé, co u té firmy, tedy fi, s tvrdým i, můžeme říct tedy o pcích a Praze jako bze, špatně se to vyslovuje.
2: Ano, ano, všechny ty příklady, které paní posluchačka uvedla, jsou stejného typu.
1: Takže když to prostě nebude nějaký závazný dokument, tak si to může dovolit.
2: Řekněme, když jsou to texty technického typu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Vánek zlaté klasy hladí,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
5: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí, a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. Pak bych doporučila Hazel 85, a pak z těch českých neporazitelní oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty. Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servet Ženeva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, já. Ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím, akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není, jak dám.
0: HDP je trošku něco.
1: Všichni ty AA, tak si já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl, a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mitu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí
0: jak
1: v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: fotografujete? Ty taky ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že

0: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, Vlasíku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let, nebo tak, takže jsem tam a tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak vaši já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mi bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže, tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní, ale tak a to není ani o tom leče, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý, nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax, já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupali více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už repríza pořadu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
7: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
6: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
7: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
6: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: K nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako abych měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale je, do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A to ví manžel. Dobrý den.
5: Luhačovicích, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manželé Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Jasné, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby mě ho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, Uherského Hradiště, a já jsem ze sousední vesnice Zešarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, a Šarovy měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny. No. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva, na vás jako na chlapa s motorkou, lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já ano, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53 letech.
5: Rozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh. My jako jsme měli doma, jak všeli co svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala. Tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, a on nám to přijde spravit. Jako, tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano, ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
5: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslel to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové nelze vystopovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak.
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování, no.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Ano, ano. Tak to bylo. Tak to bylo, no.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: No, jenom tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné.
4: Byla.
5: Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázené.
4: Ne, já na té slovácké svatbě, já jsem měla svojeho mládence a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka, on vždycky přijel na motorce, tak jsme si někde vyjeli.
3: Tak kdy jste se... rozešli s těmi původními partnery, nebo jste tak jako myšlenku na to, že by z toho něco mohlo být, opustili a dali se dohromady vy dva skutečně?
4: No, já jsem, aby vám pravdu řekla, já jsem třeba měla ty, ne, jako že by jsme spolu chodili, za mnou chodili, já jsem jich nikdy jako nechtěla, protože jsem chtěla jenom ho.
3: Jarmilko, jak dlouho jste po něm snila?
4: No já nevím, no, tak aspoň 2 roky.
3: Tolik, to se dá vydržet.
4: No dá, no, ale protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
3: Čím vám tak imponoval?
4: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
5: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko. A záhumenky.
3: Byl vůbec čas na randění?
4: Já jsem si ho vždycky udělala. Musela jsem třeba podělat doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle, rychle jsem to udělala a už se mazala. Aby jsi přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
3: Měli jste nějaké to svoje místo?
4: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neuhlídala.
3: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
4: Ano, došlo.
5: Bylo to tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
4: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem mu jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší. A on mě chtěl jako hlubit, já říkám, Ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme jít někde jinde, já jsem se normálně styděla.
3: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti no, ani ruku stisknout ne.
4: Ne, ne, ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někde dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
3: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
4: No prvním.
5: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
3: Vy jste ji poslal doktorovi?
4: Ano, ano.
5: No ne, no tak to bylo nutné, no.
4: No, a tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě, když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl někde na montáži v Polsku, to se on říká, tak co, musíš počkat, až otec přijede. A já říkám, že on přijede za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
5: Bude chodit.
4: Tak nakonec jako sama... Nakonec sama přijel spíš a ta svatba se konala
5: 10. června 72.
4: Zlatá láska.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé tři roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národním výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, aj tak. A teďka ne. Ale tedy jsme to měli například na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: No, ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak. Od kostela, od obecního úřadu. A to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se, nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl z vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál. Všecko na plánu, ty no svatby se opakovaly.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli, ve dvojstupu, trojstupu, nebo co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženích šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali a i družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tam jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křížka jet, a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, to trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně a pak zase celý autobus jel. Dom, do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
4: Jak, co jste měli k jídlu?
3: My jsme měli pečené maso zelí knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku. Slepiči to vždycky sousedky přinesli. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našoulat. To byla krabice veliká od kuřat.
5: No, tak jako, jedna.
3: No.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Březnici.
3: Ve Březnici, no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak, a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli k mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava. A ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No, však dělali. To jsme museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcérku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, a teď už já si nepamatuju, že by to na některé svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
3: No, no, tam faráři
5: a
3: tam bylo.
5: A tak jsme si všetci vstoupili do lajny a všetky nás pan farář požehnal.
3: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
5: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel i vám zle.
3: No a mě aj slze teču. No, to je nádherné, no něco. Jenom. My když jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy by jsem se jako s ním nerozvedla. Nikdy, a i teď, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy by jsem to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být del jak já, protože ty, kdyby se ti něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsem už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych se to asi nedokázala. Tak asi, no.
5: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti.

0: No počkej. 10. června byla svatba, za no. týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože.
1: No.
0: Protože jsem musel něco vědět, že? No. No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu. Ve 23 letech.
1: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na dědině půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
0: 720 korun.
1: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se starají o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mi říká, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny, říkám, ještě máme čas na druhé.
0: Dva roky.
1: Ježiš, prázdka, jsme měli druhé.
2: Tak důležité je, že jste se měli rádi a to ostatní už prostě přijde nějak s tím. Jaké to bylo, když jste se stali mámou, tátou? Co se ve vás tak u toho prvního dítě odehrálo v srdci, v duši?
1: Tak jako bych řekl, člověk na to nebyl jako nepřipravený, ale nebyl na to zvyklý, jako já jsem to brala normálně, že to asi tak musí být. Dcerku jsem měla ráda, tak jsem si opatrovala. Když přišel manžel z vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no, babička ju musela vzírat s ní upříš, protože se ho v tom zeleném munduru asi bála. No, ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hroza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby tatínek neřekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rádi. Obě dvě.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antonínovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiš, ty jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky a jedno digitální rádio.
5: Jej, dá pambu zaplať, no.
2: Čím jsme si to zasloužili?
4: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce, no. Tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste chováte k sobě lásku.
3: No to jako chováme.
5: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte do teďka, rádi to poslouchám.
3: Ano, ano.
4: Když nasloucháme vám, jako jste vy, no. Tak to jde snadno, takové
5: no,
4: pořady.
5: Tak je to super. No.
3: Ano, my jsme rádi,
5: se daří,
3: my jsme rádi že jsme vás viděli. Já vás slyším jenom v rádii. Jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale podle hlasu by to měl být mladý. No, opravdu je mladý.
5: My máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
3: vlastní výroba.
5: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
3: To je od našich slepiček.
4: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
3: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou s oma, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich mám jako já, že jich mám ráda jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali, nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, i když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty roky.
5: Mači.
4: Vyřídíme pozdravy moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
5: Ano, rádo se stalo.
2: Je krásné slyšet jejich radost. Ale také vyprávění o jejich lásce.
1: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za svým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
3: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včelsku jako z těch dětí. Z obou dvou. Někdy mě jako
6: pijou krev,
3: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
4: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
3: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla ne, jako opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mě to nespadlo, protože jsou taková... Na svoji děcka jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
4: Neužívá si to víc člověk?
3: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tondo tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala sem jich. Takže já jsem si jich užila, víc, a tady to, tyto vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za váma jezdit.
5: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
3: No, Emičku máme jako pořád tady.
5: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
3: No.
4: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
3: Protože maminka nebyla hodná. Protože jí byly milejší drogy a druzí, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teďka
5: prostě to bylo. Zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu. Z roční přestávky.
3: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala a nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem a v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincama
5: v
3: Luhačovicích a každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byli za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
5: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. No, jako, to je těžké.
4: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo? Proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
3: No, také jsem si kolikrát říkal. Já vždycky říkám, ten Bambiček nás už víc nemohl potrestat.
5: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžem naříkat.
3: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
5: No co nebude dál? No. Tak Hemička je s náma, no. Ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí do kroužku, do kytary, chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky, čili folklor zase.
4: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Hemičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak, co zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
3: Ano.
5: Ona je ale pravnučka, čili, čili maminka je, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
3: Já vždycky si říkám, kéž by jsem se dožila, já to říkám i jí, kéž by jsem se dožila, protože my ho máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kéž by jsem se tohoto všeckého dožila a byla a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
4: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
3: Dělá, protože mě to jako mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela. Říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všechno ošizená.
5: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
3: Já jsem říkal, máš 33 roku, tak už bys měla mít rozum, máš krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít na zpátek, protože to nešlo.
4: Proč vy a ne vaše dcera?
5: No, dcera je sama.
3: Ona je rozvedená, ta starší.
5: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem 5 dětí.
3: 5 dětí, no.
5: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika 7 rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
4: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
3: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili. Že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
5: Byli jsme realisti.
3: Ano. Nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny. Jak neposlouchá, jenom vždycky ze srandy. Že ti to říkám.
6: Jo.
3: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás. Ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový, on jí všecko dovolí.
5: Skoro.
3: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mi nelíbí u něho. To třeba jako zvýhnu hlas.
4: Tak určitě byl i takový na vás.
3: No.
5: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnalo? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži, říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Po první navíl, no jako do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla jsi pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořálku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze zpíváš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarie, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny ohlí, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dal do pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka, no. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, no, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotky mě, myslím, taky koupil jedenkrát. Jak on má rád, tady toto. To. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečenou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád. Nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi, ruky jsme si drželi, Říkám, ježiš, já zítra máme tady to tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tomu Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi. Aby si
5: optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden druhého.
5: Pomáhali si.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme to třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty. A to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jako mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace. Každého můžu doporučit, ať se toho nebojí a jde zavčasu. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už bychom tady neseděli.
3: Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No, když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže to.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si, měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. Aha. Vlastně to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali, no.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty, já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru, také jsem mohla být na vozíčku.
5: Slepé a všecko a vrátné to neudělá, tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty, já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, jestli bude sex nebo nebude, mě to jedno, hlavně, když mě chlapa dají na zpátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady to je toto. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl taky něžný, ne, že mi to, to ne. On to má tak rád, tak jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit. Takový je, že na mě jako netlačí. Když ne, tak ne. Když ano, tak ano. Takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid, nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu, A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého. I tohle je třeba v tom stisku té ruky.
4: Ano, je, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec tady teď to. To nevím, jak jako Tonda, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád. Moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete jí?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníškovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky. Veškeré úsilí není směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková-Flamíková a dvojsky v Podrazil neděla postoupily na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhnáš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jak to ptáče, světem sem a tam, jsem mu ten blou...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky. Ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
1: Skutečného šipého, ano. Vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. A
7: už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
1: No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
9: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
1: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic. Ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevěřím.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žartovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mě nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštu, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak, dobrý to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu.

0: tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
1: Tady právě visí obraz jednoho našeho výborného
2: Jaroslav Počenášek.
1: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, ta se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat. Ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitý a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
3: Stručně z nemocnice je nějakou výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osval.
3: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Se ozval, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
4: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici
2: Praha. A tohle je scenárista František Vlček.
4: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy? Ten řekl, já jsem samaritán. On řekl, správně. A co budete dělat v případě náletu? Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy? Ten tlustý. Já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně. On taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a

0: možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
1: Výborně.
2: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
1: Herec a režisér Karel Pech.
3: A to mi vyprávěl jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u nás otevřený okýnko. Do světlíku.
4: Když čte.
5: Jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak se věřím, balíska, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
0: To je Silvestr.
6: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
1: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
6: Tam mě představili, uvedli mě do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí nad takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám čtyřpokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak Prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbavil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, vždyť si hraju, peru jim prádlo.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl. Za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově. Nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loopingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady, a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v Moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět. No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás zcela určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá, ale nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy, jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také webka, můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju, rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Takže pro začátek, já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolali Jarda, tentokrát je skladná. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se, no, když se díváte.
1: No, já vidím ty malí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený, A já teda můžu říct, že já proto nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to v jídle, jo. Já nevěřím na nějaký sportování, prášky, injekce, protože zase v koncentračních táborech za druhý světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což už jsem skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No. No, ale pak jsem chytil stafylokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No a začal moje turné po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív jsem mě, protože to je velice syrský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo, no a mně se to usídlilo v krční páteři, no. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě operovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 fungonový titanový obratle, no, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo. Tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to rozejmují odkud, jo. Tak mládeži, je tady oběd a mě v tu chvíli opustila chuť i hlad. A když jsem to nadzvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak jí to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako představ... Já říkám, ta umělina, co dostává na místo, má to a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No, věříte mi, že jsem od té doby dostával normální maslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže...
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici, nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, takhle se udrží šílá linie. Tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu...
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako z Badalda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat, je to úplně jiná situace, že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem, to je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo, ale okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování... Těžko je člověk, který mě, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak ale, o tom to není taky, no.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte.
1: Takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, Já v noci nemůžu pořídit ani sousto, já nevím.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a živý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožaráj, skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Uh-huh.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Uh-huh.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle z toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s prominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko, Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, no. Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde leda co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace. Ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jeden z lidí, který ty výjimečné situace má za režním pořádku. Jako fakt, jako špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň? A když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: Mně to jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se holizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak se mi ho nemohla dochutit.
0: Jo.
1: Prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly 2 děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže na
0: tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není tak ono, to je pravda. Tak. Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování. Se mějte se hezky, naslyšenou a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

upřímně stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: Jaromír Nohavica, Mám jizvu na rtu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teďka k tématu.
0: No.
1: Takže, co se týče mě, mám rád dobrý jídlo. Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
0: Jo.
1: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak třeba je kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku, takže jsem zhodil nějakých 6 kilo, jo.
0: Takže jste vynechal a sladké limonády. Dalo by se říct, jo.
1: No, já se vyhýbám matonkom.
0: Já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
1: Jo, že to pytel cukru v podstatě.
0: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
1: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, a teď je dopnu.
0: No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
1: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
0: No tak jasná věc.
1: Třeba sedí jednému, nesedí druhému.
0: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě, nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
1: Tak ono, je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, to mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře.

0: Při nezdraví je to na konci napsané i v Bibli, ale to už by bylo zase jiný téma. No a jako maso si dám, ale všechno s rozumem. Já musím vždycky
1: mírně
0: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
1: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co jo. si dáte, když je hlad. I nejenom, když je chuť, jo?
0: Ano.
1: Dobře.
0: Jinak jsem ještě teda závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
1: Dobře.
0: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino. Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
1: Děkujeme.
0: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může AI. Jo. A vždycky šílím, když se nemůžu dovolat, tam je vždycky, to je prostě AI. Ten, komu volá, ten odpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavát všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večera požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
1: Jo.
0: A za to vy nemůžete.
1: Za to opravdu já nemohu. Ano, přesně tak. Děkuju za uznání.
0: Mějte hezky.
1: Taky, Roberte.
0: Všechny pozdravujte.
1: Hezký večer vám přeju a děkuju za návštěvu. Ano? Mějte se pěkně.
0: Jo, mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
1: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik písnička s Luisem od Zuzany Michnové. No a krátce po půl dvanácté pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko,
1: ano,
0: poblíž Hodonína.
1: Dovolím.
0: Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo, a jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou, tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší vejšku třeba postavu dost, nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat a já jsem shodil si na pěkných 84 kilo za těch 8-9 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to. Slovácký trojboj.
0: Co to je?
1: Decentně, slivovica, pivo, víno.
0: Jo, tak. Tomu říkáte střídně jíst a střídně pít, jo? Já se z toho zblázním.
1: Nejíst, a dělat.
0: Jo.
1: A ta práce mě tak k tomu vede, že nemám čas ani pojest.
0: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
1: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první. Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
0: Ano.
1: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
0: Zase jste se vrátil ke kouření.
1: Jedno, dvě denně piva, denně, jo, ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
0: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
1: jako
0: jo, trochu.
1: Jakože jsem syn boží. No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, že opravdu prací, střízmostí, odbora ten alkohol, ne
0: že
1: úplně,
0: se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
1: Krásně. A všichni mě říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdám, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
0: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídmě? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
1: Normálně po každém jídle si dám desert.
0: Ano.
1: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho. A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
0: No tak vy jste opravdu střídmý jedlík, to zas musím říct, že jo.
1: To stačí, ano, fakt.
0: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak jo, je chvilku předspaný a je to k ničemu.
1: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy, já si ji zabiju, upeču celou.
0: Ano, ano.
1: Ale sním jenom kousek.
0: Jo.
1: Zamrazím a jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
0: Kousek vyndáte.
1: Můžu to jezdat i v noci, normálně já se zbudím v noci a dám si hořčičák mléka a třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jim do umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrovej.
0: Jasně.
1: A chleba, ano. A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 72 letech, tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kůřit. No a tak já už ho doháňám, už mám 70. A jsem syn boží.
0: No dobře.
1: Chtěl svěřit.
0: Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte. Jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
1: No, já jsem dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
0: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
1: Je to jednoduché.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
0: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal? Já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic je na lince. Hezký večer, Libuško.
1: Já vás zdravím, Jituško, moc a všechny posluchače.
0: Moc děkuju za všechny. Mm-hmm.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, úplně mi bylo špatně a tak nějak jen příjemně. Jako dneska jsem měla bramory s tvarohem a kompot, no. Mm-hmm. Já se na něm pochutnám, jo. Abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty. A ne, uvažím to toho moc, že to pro osobu.
0: Mm-hmm, prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra,
1: ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napadla jsem se vody, a to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo spláchlo vodou.
1: Už to nedělám. Ale no, bylo mi těžko, no.
0: Je pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, kdo mu chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak...
0: Jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Už. Přesně. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To víte, tak říkám, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže... To taky třeba mě, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: Ale říkám, radši dám přednost a tý koprovce příbuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Klidně bez masa. Vajíčko, brambory nebo bramboru, jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, nebo tak. Takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nadspat. A je, Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Schellinger a jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer.
0: Děkuju.
1: Posluchačům i vám, paníko.
0: Děkuju za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jí střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Uh-huh. To bylo tím, že jsme byli pracovně do zaneprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Uh-huh. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: Začala jsem nabývat tímhletím stylem života, uh-huh. ale měla jsem maminku, která dobře vařila, uh-huh. a přestože jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu knedlu zelo, uh-huh. ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, mm-hmm. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si v obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další řešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: No, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně, když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumějí, jak si střídně žít, třeba, že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic.
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a při nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedů a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: myslím si, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka, tohleto, no. No.
1: Mm-hmm. Ale já třeba spoustu, já to beru jako spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Mm-hmm. Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: A když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru, teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazňovala ledničku. A že sousedku, který by to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdninu. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě vodejitý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: Ano,
0: popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek, láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců, ve všední den nám přinesou oběd v pátek 2. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí, no a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit, ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: Tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si ji užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na Prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní Mějtoško, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel typom z práce. Mm-hmm. A vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, že se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já si teda dám oběd, mm-hmm. nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu prostě, já bez zeleniny bych čít.
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegednický guláš,
0: jo.
1: anebo fazolový guláš s uzeným masem, mm-hmm. tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne. Zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, neudělám to. Ale jako, já když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Víte, no. Tak já si udělám třeba volské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, Prostě čerstvá zelenina u mě musí být.
0: Ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nadspete?
1: Určitě, protože já si udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás tou výškou, no.
1: No, ale po rodině, řeknu, tragédii trošku jsem zhodila na 45, pak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: A když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce se gedin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklinku. Takže lepší věc nejedl, no.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se gož, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil si jednický guláš pro Poláky. A ty by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou, to smít nedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem tady si vylížu. Takový lište, mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčku.
0: Takovou dobrotu neumí. No vidíte to, tak to je poklona tak jako hrom.
1: To byla velká podsva, protože jsem svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se mnou vylízal a já se šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí,
0: jo.
1: Ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci, cpou se nebo jedí střídmě a zdravě, jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci, přijede 12 Poláků. Protože já miluji Poláky, jako jo, já jezdím hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluji Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se objedná něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou koujou.
0: Jo, posílej si to.
1: Oni hlavně Poláci milujou knedlíky, naše české guláš.
0: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlík. Já jsem zkoušela, že bydlím kousek od hranic.
0: Ano.
1: Koupila jsem polskou mouku, nevykynete to, on to neumí. Protože já, když jdu do Polska ke známým, tak nadělám doma knedlíky k masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar.
0: Mm-hmm.
1: Tak Poláci mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: To máte jako Slováky.
0: Člověk chtěl.
1: Byla jsem na Slovensku, učili mi dělat halušky z brambor. Já jsem je doma dělala, měla jsem to normálně sračku. Opravdu.
0: Nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju. Přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně. Mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
1: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Volám, jsem vděčná.
0: Budu ráda.
1: Na jaké téma taky.
0: Dobře.
1: Vítuško, hodně vám zdravím.
0: Napodobně, mějte se hezky.
1: Hodně zdraví.
0: Ano, ano, taky.
1: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v jeseníku, kde pracují a v Javorníku prší.
0: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přiznání Petra Spáleného. Dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička. A teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tuško, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já se tiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93,
0: jo,
1: tak
0: klobouk
1: vypadám
0: dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to, velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9:30, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Snídaní nikdy nesnídám, už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další tury, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano,
1: prostě
0: ano, ano.
1: Pořád venku.
0: Jasně.
1: A mě to tak to tělo chce. Já nejdržím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy.
0: Hmm.
1: Já nepocituju hlad totiž. Nebo chuť.
0: Hmm.
1: Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařeno takové velké hrnec polívky.
0: Mm-hmm.
1: A tu jednoho teď jsem dojedla dýňovou polívku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerstvou, vývarovou.
0: Ano.
1: A ta mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala
0: další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám v 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd v 6 hodin.
0: Jo.
1: Takže já ráda vařím. Ráda peču.
0: Mm-hmm.
1: A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím.
1: To hlavní jídlo.
0: Mm-hmm.
1: A i tu polišku.
0: Mm-hmm.
1: Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit.
0: Mm-hmm.
1: A třeba příklad, nechodím kupovat chleba.
0: Mm-hmm.
1: Ten si peču doma.
0: Je, no tak já to vám závidím, že to umíte.
1: Chleba, A ten mé kamarád se taky ho upeču a v ní taky tak strašně chutná.
0: No je.
1: Ten si udělám dva bochníky, no a ten mě vydrží dlouho a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho mám za dva dní presně.
0: To máte pravdu.
1: A mě to
0: ano. Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně, no.
1: Ne.
0: Takže
1: já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám, takže.
0: Mm-hmm.
1: A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba se 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je, jak s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, takový to hodně tak mezi dnem to tak s ním.
0: Ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to je můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si škvařím sádlo sama.
0: No, pane, jo.
1: Tak se sádlem a já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty dvě sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc.
0: Mm-hmm.
1: A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, co se dávám, místo kaka. To si
0: Karob?
1: Tam taky dvěží. Ano, to si tam dávám. A, nebo koupím nějakou takovou čokoládovou pomazánku, to si dám žičku toho tam. Prostě si udělám takový vývar.
0: Takovou dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím. Protože to je jaký svažovat. Takže já to vařím v tom, v té vodě. A až to mám svařený, tak to si vždycky to taky naplní ty moje sklenice.
0: Takže to je vaše taková večeře. Pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, ani skandávají. Mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďko slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku.
0: Jej.
1: Já jsem dělala tlačenku. Pán srdce říká, co těm dětskám dám domů.
0: Jo.
1: Tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkové je to. No, panečku.
1: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
0: Tak, to je dobře.
1: A tak já, ale sama, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak, přeju,
1: ať... Sama si ho nedám, ale dělala jsem mu pro děcka.
0: Jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože
0: ano.
1: Za mladá jsme to dělali.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny to poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teď konce poslední paní, jaký ona má ten jídelníček. Já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, on to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo, jak to člověk poslouchá.
1: To má jinak, Já nevím, já ráno stanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teďko nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu.

0: ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
1: Takže
0: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubeňor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto. Ale poslouchala jsem ty dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
1: Jo.
0: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho, jsem pracoval, tak vím, jaké ty to jídlo bylo.
1: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
0: Pečené maso a já nevím co, to istěžené, ale to jídlo bylo v jídlu vždycky. Mm-hmm. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
1: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní? Ano, máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
0: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodí, když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím, pokud je počasí na to, jako že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
1: Jasně.
0: Ale jinak jako v pohodě. Ale ta paní, tam ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu a tam ta, co říká, že neumí navážit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa. To. Nebo ryby, rychle jsou ryby, jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak toto.
1: Tak znáte to, každý to má jinak.
0: No, já bych ho radši rozporcovala a dala si do mražáku a potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídaně je velmi důležitá. Moje babička vždycky říkala, bez snídaně nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedl. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
1: Není to ideální, no.
0: V noci také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjídá ledničko. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned snít, bo to prostě také je pustý.
1: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
0: Já vám taky.
1: Ať vám chutná, samozřejmě.
0: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát. Tak
1: budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix, tolik v našem vysílání. A teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc krát.
1: Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, a, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenal flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha,
1: protože
0: no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No ale já budu jenom pokračovat dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, kluč, jsem byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny.
0: Jo.
1: Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali.
0: Hmm.
1: A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Já jsem musela,
1: oni byli na intru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela
0: kousek
1: buchty schovat, protože jinak všechno, a to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva jen. A nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. A takový otesánky taky být na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedla.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočíne.
1: A mě zůstalo tady ta životospráva, jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotní jsem měla problémy, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu,
0: jenom
1: kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: Ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem ty horka prospala, ale já jsem přibrala už třetina.
0: Taky dieta v úvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že si můžete zkusit to i to.
1: A tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: Tak to je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to
0: jo?
1: To není problém. Odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Jindro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuju.
0: A zase příště v noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju,
2: naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, se hraje veledůležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dam, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterousi příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě z pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jako by v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna odpověděla a když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí, a pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačujícím mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu, což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, si přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No! Připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček, s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným, jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý je Ridley, mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, Neexistuje nějaká taková medicína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne?
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi Tim Lacey, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to?

0: Uvidíš, jaké bude mít potom rozum o tobě mínění.
1: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
0: Dva prášky stačí. A hodně zabít, nebo předem rozpustit.
1: Iciku, příteli, drž mi palce!
0: Haló? Haló? Haló? Haló?
2: Ridley!
0: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
2: Ale pane Schönsteine, k věci.
0: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
2: Kdo?
0: Chunk McGowan.
2: Nesmysl.
0: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
2: A to je všechno?
0: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
2: Ten kus líny irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
0: Ano, ano, ano.
2: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
0: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Róza po nich bude spát, jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mušku.
3: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
1: Starý brachu!
4: Čanku!
1: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin. A dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
0: A prášky?
1: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyho k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je Róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skočet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla na hony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými paráděčkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely, Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
4: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
2: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
4: Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim.
3: Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
2: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jime? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
4: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
3: Víš co, Delo, řekl.
4: Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny.
3: A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.